Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká na

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobbyredaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Conteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
1: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, pizza pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková. A pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství, pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději, nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
2: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
1: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se tím trošku pletou, že mravenci pojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
2: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
1: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
0: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědná na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko, a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí z nám, i kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. A budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
1: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
2: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
1: ano.
2: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
1: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
2: Vy jste takový hodně aktivní.
1: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
2: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
1: Já jsem začínal v roce 1983.
2: Jak to bylo?
1: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
2: Karkulka, co to
1: bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
2: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
1: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bylo,

0: bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
1: Co času vám to sebralo, že?
2: Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
3: Většinou.
2: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo? Hlavně potřebuju o tom něco vědět. Jo? Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někde někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně, a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
0: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
2: a
0: přebírat
2: ověřovat.
0: Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
0: Ne, nemá to, není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
4: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytli té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, který chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat s rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
6: Já jsem i vyšší.
5: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
6: No, necelý.
5: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
6: To už nemůžu právě.
5: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
6: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
5: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
6: Já vždycky říkám, že Telč a teď měno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
5: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
6: Děkujeme a budeme se moc těšit.
5: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
7: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
5: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodovní
7: sály... Na tento suchý mejdan, bezpečný,
5: mejdan, ano, ano.
7: Takže Když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
5: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
8: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den. Dobrý.
5: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně faráška.
8: Já jsem z toho nesvá, v kostele mě netleskají, bylo by to zvláštní, takže já jsem úplně roztřesená, děkuju a moc vás zdravím.
5: No, tak si to vychutnejte, proč vám netleskají v kostele, byla by to chyba? Kdyby jako opravdu jste promluvila tak, že by zatleskali.
8: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme, tedy děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
5: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo
8: doufám, já se vyhodím sama, ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
5: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
8: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
5: To zkoušíte a čekáte, kdy zareagují jako... Ale správná odpověď vypadá, to ještě nezazněla. To by kývli.
8: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
5: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
8: No ale vašeho, nemám kartičku.
5: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
8: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem. Takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
5: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
8: Aha, dobře, dobře.
5: No,
8: To já zní nadějně.
5: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
8: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
5: A to jste měli.
8: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
5: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulzáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
9: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy si vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet. Třeba si nosí hodinky a ví, že v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší. Ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky? Nebo
3: ne,
1: si řeknou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede. Aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy, a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: Co se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jde za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo.

0: Ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
1: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšily, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
0: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televizi fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
1: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
1: My děkujem.
0: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně, tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těch věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš Český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
0: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českého rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi dvěma lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet.
7: Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
8: Pozorovat život a cvrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velké vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro beztížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
1: Evropská komise nemá problém s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Den s armádou můžete i dnes navštívit na českobudějovickém výstavišti. Tenista Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále se Zverevem, prohrál 1-3 na sety. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Ukázky těžkých zbraní a zásahů proti nepříteli nabízí i dnes Den s armádou na českobudějovickém výstavišti. Zájemci si prohlédnou například samohybnou houfnici nebo současnou výzbroj pěších složek. Podle mluvčího krajského vojenského velitelství Petra Daňhela svou práci vedle vojáků ukazují i záchranné složky.
2: Jsou tady celníci, jsou tady hasiči, je tady městská policie, budou tady ukázky kynologů, bude tady nějaké slaňování, máme tady jednotku čestné stráže, která bude ukazovat ceremoniály.
1: Vstup na Den s armádou je zdarma, areál bude otevřený do 17 hodin. Hladina Otavy v Sušici je aktuálně nižší než 30 cm. Podle provozovatelů půjčoven lodí je řeka s omezeními sjízdná. Doporučují ale kánoe, říká majitel jedné z půjčoven Petr Koutný.
3: S těma raftama, jak jsou široký, se nedá úplně kličkovat po té řece, takže vzhledem právě k tomu stavu vody se snažíme většinu těch zákazníků přesměrovat nebo přemluvit na ty plastové lodě, protože samozřejmě ty lodě jsou obratnější v té řece, vyhnou se právě těm kamenům, navíc jsou užší, takže projedou i tam, kde ten raft by třeba neprojel.
1: Nehoda uzavřela včera večer zhruba na hodinu dálnici D3 mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí na Táborsku. Řidič vozidla značky Volvo jel pravděpodobně příliš rychle. Auto se převrátilo a skončilo mimo komunikaci. Záchranáři ošetřili jednu ženu, utrpěla lehká zranění a byla převezena do táborské nemocnice, uvedla jeho česká policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Sport. Tenista Jakub Menšík se do finále Roland Garros neprobojoval. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale dosáhl na nejlepší výsledek v kariéře. Pro řadu tenisových expertů byl Menšíkův úspěch překvapením kvůli pomalejší antuce. Proto má Menšík vysvětlení.
4: Proč se všude říká, že antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na antuce, takže bych řekl, že antuku mám vlastně jako pod kůži a je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří.
1: Kateřina Siňaková postoupila v Paříži do finále deblu s Američankou Tausendovou, deklasovali kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová 6-0 a 6-1. Počasí. Na jihu Čech bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne bude od jeho západu přibývat oblačnosti až na přechodné zataženo, později odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 21. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu, místy se ale vyskytují mlhy, pozor například na dálnici D3 kolem Veselí nad Lužnicí na Táborsku nebo na D4 na Písecku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodina k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v sobotu 6. června. Dobré ráno, hezký den i celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

Petr Novák dospívává 7,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je sobota 6. června, ten dnešní den už je s tím 57. dnem tohoto roku a svátek dnes mají Norbertové. Norbert je původně německé jméno, které je překládáno jako slavný Severan. Skládá se ze slov Nord, tedy sever, a původního Berat, tedy jasný nebo skvělý. Norbertům k svátku všechno nejlepší. V roce 1415, právě 6. června, došlo na Husovo první slyšení u Kostnického tribunálu. V roce 1619 české vojsko pod vedením Jindřicha Matyáše Turna se dostalo až k Víni. V roce 1620 Ferdinand II. Pověřil Maximiliána I. Bavorského správou Čech. A ještě vzpomeňme rok 1944, to začalo vylodění v Normandii, tedy den D, začala operace Overlord. 6. června roku 1987 zemřel spisovatel Eduard Petiška. V roce 2007 zemřel Miroslav Smotlacha, to byl potravinářský chemik a popularizátor mykologie a houbaření, také čestný předseda České mykologické společnosti. V roce 2010 zemřel Ladislav Smoljak, režisér, dramatika, herec, scénárista. V roce 2015 zemřel jednak spisovatel Ludvík Vaculík, ale také Pierre Brice, francouzský herec a zpěvák, který pocházel ze staré francouzské šlechtické rodiny. Je znám jako především filmový představitel Vinnetoua ze série západoněmeckých dobrodružných filmů. Paradoxně tedy Vinnetou, náčelník Apačů, literární postava z románu od Karla Máje, tak Vinnetou zemřel 5. června roku 1885 a přesně 131 let a jeden den před jeho filmovým představitelem, tedy před Pierrem Brisem. Ten zemřel v roce 2015. 6. června roku 1799 se narodil Alexandr Sergejevič Puškin, ruský básník, prozaik a dramatik. V roce 1928 se v jihočeské obci Habří narodil Vítězslav Aibl, keramik, sochař a pedagog. 63. narozeniny dnes má Vladimír Růžička, lední hokejista, hokejový funkcionář, také bývalý trenér české reprezentace. A 54. narozeniny dnes má rodák z Českého Krumlova Petr Reichert, herec, zpěvák, hudebník, hudební dramaturg, saxofonista a také bývalý člen skupiny Činasky. Vám, kteří dnes 6. června máte narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Minutu před 16:15 právě pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno, zpočátku až polojasno, k ránu se lokálně tvoří mlhy a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 9 až 6 stupni, na horách bylo 7 až 4 a v údolích klidně nebo a kotlinách také v údolních až kolem nuly. Přes den nás čeká slunečné dopoledne, odpoledne pak oblačnosti bude více a k večeru očekávejme přehánky. Zpočátku bude jasno až polojasno, lokální mlhy se ráno rychle rozpustí. Během odpoledne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti až na přechodné zataženo. Později odpoledne a večer pak se také místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Večer se oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vár by měl slabý jihovýchodní nebo východní vítr rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který se bude večer měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď pro dnešní den ukazuje jedničku a to je mírná zátěž. Už k nám také po ránu přišla zpráva. Ta první dnešní SMS-ka je z Prahy. Nad Prahou je jasná obloha, je 10 stupňů a bezvětří. Příjemný den přeje všem Josef. Josef, děkujeme. Do Prahy přejeme také. Hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Co myslíte, může umělá inteligence uhlídat dezinformace v online diskuzích? Vědci z brněnského vysokého učení technického si myslí, že ano. A jak, tak to uslyšíte za chvíli, ale ještě předtím bude zpívat Lucie Vondráčková.

0: Vědci z vysokého, nebo respektive z brněnského vysokého učení technického vyvíjí nástroj ověřující pomocí umělé inteligence fakta v online komentářích. Chtějí tímto pomoci novinářům a také firmám odhalovat manipulace a dezinformace v internetových diskuzích. Cílem systému ale není podle vývojářů určovat, co je pravda a co je lež. Má uživatelům nabídnout důkazy, souvislosti a také informace pro vlastní úsudek.
1: Projekt, ktorý riešime, je nazvaný Fact Demise, pretože sa jedná o boj s úpadkom faktov na internete.
2: Ve své kanceláři mi Martin Fajčík z Fakulty informačních technologií VUT na počítači ukazuje program, který má pomocí umělé inteligence ověřovat fakta v online diskuzích.
1: Bojujeme s dezinformáciami v komentárových sekciách na novinových platformách.
2: Jak to vlastně funguje? Vezmu si klávesnici, naťukám nějaký komentář, ve kterém budu něco tvrdit pod nějakým novinovým článkem. Co ten software vlastně zpracovává?
3: Detekuje nějaké tvrdenia, které má cenu overiť. Potom hledá důkazy, kterými by buď vyvrátil, alebo potvrdil ty tvrdenia.
2: Vysvětluje Lucia Makajová z FITu VUT.
3: Podle toho si člověk může utvoriť svůj názor na daný komentár.
2: Otevřeli jsme si teď článek, který pojednává o požárech na Vysočině. Když si sedeme dolů, tak pod ním je tady tenhle komentář.
4: To je zase panika. Na Vysočině prý hoří na třech místech, ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště. Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník. Ale u Horní Cerekve to prý bylo jen pár metrů trávy.
2: Jak systém teď bude pracovat tady s tím komentářem?
1: Vyhledá v něm tvrdenia, které jsou overenia hodné. Takže například to, že na Vysočině nehořelo na troch místech, ale iba na jednom.
4: Ale ve skutečnosti šlo jen o jeden větší požár u Třeště.
2: Ten komentář pochybňuje, že hoří na třech místech, ale že došlo jenom k jednomu požáru a ten fact-checking to vyvrací a říká, že opravdu šlo o tři požáry.
1: Alebo například to, že tam zasahovalo 13 jednotek hasičů.
4: Hasiči tam poslali 13 jednotek a vrtulník.
2: Nezasahovalo 13, ale 8. Naopak zase schvaluje, že byl nasazen vrtulník.
1: Předpostatné je, že ten systém vám doplní aj priamo tu evidenci a zvýrazní vám, kde v té evidenci je ta informace, kterou ten jazykový model dále tvrdí.
2: Software může podle vývojářů čerpat z ověřených zdrojů, například z článků webů hodnocených Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, ale i z veřejně dostupných online zdrojů.
1: Ku zmetení toho softwaru může dojít, ale za to my nezodpovedáme, my jsme vytvořili ten software, ale to, co bude ten software vyhledávat, to je na té firmě, která to potom poskytne, například té novinové platformě.
2: Máme tady teď článek, který pojednává o tom, že se prezident Pavel nějakým způsobem vyjádřil k na Ukrajině. A máme tam komentář.
5: Ten je vidět jen, když se jedná o pomoc Ukrajině, jinak jsem ho moc nezaznamenal.
1: Tak mal by dohledat to, že prezident Pavel reprezentuje Česko v zahraničí a že často vystupuje v online rozhovoroch.
2: Právě přináší ten kontext, že tím, že už je prezident nějakou dobu ve funkci, tak vystoupil ve spoustě médií, objel nějaké kraje, což znamená, že asi není vidět jen, když se jedná o Ukrajinu.
1: My se nesnažíme označit ten komentář za pravdivý alebo nie. O to nám vůbec nejde, to aj naviac vůbec nefunguje. Důležité je, aby lidé si urobili sami záver, my jim poskytneme tu evidenci.
2: Brněnští vědci na projektu spolupracují i s kolegy z Tajvanu. Ti chtějí stejný princip využít k odhalování falešných recenzí, například u restaurací. Funkční systém by mohl být hotový příští rok. Nejprve ho ale čeká testování v praxi. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Barbaru Streisand teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Pro veřejnost se dnes otevírá Kramářova vila v Praze na Hradčanech. Návštěvníci si budou moci s odborným výkladem prohlédnout mezi 10. a 17. hodinou reprezentativní interiéry rezidence předsedů vlády a zahrady ve stylu francouzského parku. Čekají je také výhledy na Vltavu, Karlův most a další části centra hlavního města. Králem českobudějovického studentského festivalu Majáles se stal student gymnázia Jirovcova Matěj Šebeš. Uspěl ve finálové disciplíně, kterou bylo klání ve videohře, uvedla za pořadatele Hermína Otová. Českobudějovický Majáles patří mezi největší akce svého druhu v České republice. V Rudolfově u Českých Budějovic se dnes uskuteční tradiční hornické slavnosti. V 11 hodin projde městem průvod. V bohatém programu je například historický tanec, divadlo nebo řemeslný trh. V kostele svatého Víta vystoupí od 16 hodin pěvec

0: pěvecký sbor Kanzona a od 17 hodin třeboňští Pišci, informuje město na svém webu. Vedení Českobudějovické radnice jedná se třemi kluby, od kterých by chtělo získat licenci na start ve třetí fotbalové lize. Jedním z nich je i Dynamo České Budějovice. Uvedl to náměstek Českobudějovické primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti až na přechodné zataženo. Později se mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách k 21 stupňům. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Ve Frimburku na Českokrumlovsku počítejte do zítřka s uzavírkou náměstí a dalšími omezeními v souvislosti se slavnostmi a v Prachaticích a okolí s omezeními kvůli sportovní akci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl šesté a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, pěkné sobotní ráno. Až třetina žen podle gynekologů má špatně srostlé jizvy na děloze po císařském řezu. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale mohou způsobit dokonce až neplodnost. V pražské nemocnici na Homolce je lékaři začali odstraňovat roboticky. Šance pacientek na další početí se díky tomu zvyšuje. Za chvilku se vydáme společně na sál, ale ještě předtím je tu kapela Kabát s písní Pohoda. Dobré ráno.

0: Gynekologové z Homolky začali roboticky operovat ženám špatně srostlé jizvy po císařském řezu na děloze. Zákrok je vhodný pro pacientky, které mají problém po porodu znovu otěhotnět. Defekt na jizvě po císaři totiž může početí bránit, připomínají lékaři u příležitosti června, tedy měsíce reprodukčního zdraví.
1: Mám jizvu po císaři, plánovala jsem otěhotnět.
2: Vypráví 38-letá Nikola. První dítě přivedla na svět před 6 lety. O další usiluje bez úspěchu déle než rok.
1: V rámci toho se zjistilo, že ta jizva se nějakým způsobem poškodila. Je potřeba to přešít.
3: Je tam to špinění, krvácení nepravidelné.
2: Popisuje gynekolog a chirurg Vladimír Baláš, proč se lékaři pro zákrok rozhodli.
3: Ta krev obsahuje vlastně hodně železa, tím pádem je tam hodně oxidativního stresu, zánět a dochází tam likvidaci spermií při přechodu k oplodnění.
2: Pacientka je už v plné anestezii, operace začne za pár chvil. Když zdravotníci přisunou robota k pacientce, vloží do jeho ramen nástroje. Chirurg sedí za konzolí v rohu operačního sálu.
4: Poprosím, zatlačit tu dělohu co nejvíc dovnitř.
2: Obrací se operatér na instrumentářku, která během zákroku manipuluje pomocí speciálního nástroje s dělohou.
4: Pomalinku se snažíme dostat k jizvě. Musíme být opatrný, protože tohle je ne pěkně zhojená jizva po císařském řezu.
2: Za chvíli se už chirurg dostává ke zdravé tkáni.
4: Tohle je zdravá tkáň. Dobrý, nehejba teď.
5: Tak, to je ono.
2: Defekty jizev na děloze po císařském řezu vidí gynekologové na ultrazvuku až u třetiny žen. Některým nedělají žádné potíže, u jiných ale můžou způsobit až neplodnost, vysvětluje gynekoložka Viktoria Čepeláková, která během zákroku obsluhuje robotická ramena.
6: Závisí, zda se ten císařský řez primárně dělal jako plánovaně. Samozřejmě u těch akutních císařských řezů jsou ty defekty mnohem častější a pak závisí od techniky šití. Někdy se šilo v jedné vrstvě, teď je doporučení, že se šije ve dvou, tak uvidíme, jaké to bude mít efekty na vznik těch defektů.
4: Tohle, vidíte, tohle tam nemělo co dělat. A tady byla ještě taková vychlípenina, která tam nepatří.
2: Ukazujeme na obrazovce lékař Vladimír Baláš špatně zhojenou jizvu, kterou právě odstranil.
3: Teď to sešijeme asi zpátky k sobě a budeme doufat, že se to zahojí líp, že se to zahojí předtím.
2: Po operaci bude mít pacientka znovu pravidelnou menstruaci. Odstranění defektu na jizvě po císařském řezu také výrazně zvýší její šance na přirozené početí. Z Homolky Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:15, máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo jasno, zpočátku až polojasno, k ránu se ojediněle vytvořily mlhy a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 9 až 6 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 4 stupni. Přes den bude slunečné dopoledne, odpoledne pak bude oblačnosti více a k večeru mohou být přehánky. Zpočátku bude jasno až polojasno, lokální mlhy se ráno rychle rozpustí, během odpoledne bude od jihozápadu přibývat oblačnosti až na přechodné zataženo, později odpoledne a večer pak se také místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Večer se oblačnost pak protrhá. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád by měl slabý jihovýchodní anebo východní vítr rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který se večer bude měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra v neděli bude převládat polojasno. Večer bude až jasno. V první polovině dne zítra se přechodně bude vyskytovat oblačnost. Výjimečně se může objevit slabá přehánka. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 13 až 10 stupňů a nejvyšší denní teploty zítra 21 až 24 stupňů Celsia. Zítra by měl vát slabý, během dne pak přechodně mírný západní nebo jeho západní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který se odpoledne bude měnit na severozápadní, ale to bude zítra. Víkend teprve začíná, dnes je sobota. Dívám se na SMSky, vzhůru už je v Plany nad Lužnicí Marie, která nám píše zprávu, že mají 6 stupňů, vysoko měsíc, tlak 1013 hektopaskalů a klid. Najednou všechno mizí a spadla mlha. Všechny zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za popsání té situace, která je u vás za oknem. Do Plané nad Lužnicí přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 5 minut, no už skoro 6 minut, po 6:45. Pro vás máme takhle po ránu pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Dnešní den nabízí v jižních Čechách pestrý výběr zastavení, chuti, hudby i příběhů. A pokud vás to táhne mezi lidi, můžete třeba už od 10 hodin zamířit do Tábora. Areál Komora ovládne jarní street food festival. Food trucky přivezou vůně z různých koutů světa. Také malé pivovary, ty představí své speciály a o příjemnou kulisu se postará k tomu ještě živá hudba. V Jindřichově Hradci se naplno rozběhnou dny města. Od rána otevřou muzea i hvězdárna a večer pak vyvrcholí program koncertem Davida Kolera na náměstí Míru. Třeboň pro změnu od 9 hodin zaplní víno, řemeslníci a jarní atmosféra. Masarykovo náměstí bude až do večera patřit jarním slavnostem vína a řemeslnému trhu. Milovníci tradice mohou od 10 hodin zamířit do Kovářova na Písecku. Hlavní den jeho českého folklorního festivalu přinese jarmark, krojovaný průvod i muziku, která k jižním Čechám patří stejně jako rybníky a aleje. A pokud vás láká vůně kávy, ve Vimperku začne v 10 hodin na pivovarských terasách šumavský Coffee Fest. Rodiny s dětmi mají dnes opravdu z čeho vybírat. V Kaplici odstartuje v 10 hodin Den dětí v městském parku. V přední Výtoni začnou ve 12 hodin a 30 minut hry a soutěže u hasičské zbrojnice a například v Miroticích se ve 14 hodin otevře putování pohádkovým světem. Pohádková trasa vyjde od rybníka Lajťák. Za kulturou můžete vyjet také do Českého Krumlova. Na otáčivém hledišti zahrají ho České divadlo v 17 hodin rodinného Herkula a večer pak od 21 hodin a 30 minut nabídne komedii Decameron. V Portu 1560 navíc pokračuje festival Letňák v kině s koncerty několika kapel a příjemnou letní atmosférou. Silný zážitek také slibují od 8:30 večer hořické pašijové hry v Hořicích na Šumavě. Přírodní amfiteátr dodává tomuto jedinečnému představení zvláštní kouzlo, které nejlépe vynikne právě za podvečerního světla. A pokud byste dnešní den chtěli zakončit písničkou a příběhem, pak vás ve 20 hodin přivítá Vesnický hudební klub v Chotěmicích, kde zahraje Václav Koubek s kapelou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Brně je dnes slavnostní mše k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Sládci naložili první várky piva ve zrekonstruovaném zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci. Čeští basketbalisté a basketbalistky na mistrovství světa ve hře 3-3 skončili v osmifinále. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Kněží Jan Bula a Václav Drbola za vraždění komunisty se dnes stanou blahoslavenými. Budou tak prvními osobnostmi z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Blahořečí je na slavnostním mši v Brně na výstavišti. Areál připravovalo více než 160 dobrovolníků.
3: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých řad a podle nich ty židle sestavujeme. Celá vlastně akce tak je pro mě důležitým takovým momentem vzdání jako úcty.
4: Říká Alžběta, s ostatními dobrovolníky museli nachystat tisíce židlí. Jde o první blahořečení v historii brněnské diecéze, dodává biskup Pavel Konzbul.
5: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba Biřmovanci jako trona, nebo může se takhle používat.
4: Přípravy, zhromažďování důkazů a celý proces blahořečení trval přes 20 let. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci zahájil provoz. Sládci tento týden naložili první várky piva po 60 letech. Rekonstrukce pivovaru, který v minulosti kompletně vyhořel, trvala přibližně 2 roky. Jaká piva plánují v pivovaru Jindra vařit, ví jeho mluvčí Eliška Čermáková.
3: 10 ležák klasický plzeňského typu, na který si necháme určitě záležet. No a k tomu bude na ochutnání i svrchně kvašené pivo APA, takový speciál. No a potom během prázdnin ještě i dokončíme 12, a to jak světlou, tak tmavou. Takže vlastně 4 druhy piva by přes ty prázdniny už měly být tady na čepu.
2: Na Hrachulské přehradě na západě Čech dnes znovu po zimní přestávce začne jezdit legendární výletní loď. Nově dopravu provozuje Jihočeská plavební společnost. V červnu se bude jezdit jen o víkendech, o letních prázdninách pak od úterý do neděle. Jak dodává za provozovatele David Machart, jedna plavba zabere zhruba 2 hodiny.
6: Vyplouvá se tady z přístaviště Hrachulsky ve spodní části Transcampu a loď pojede proti proudu řeky Mže až na přístaviště Radost. Tam mají možnost nastoupit nebo vystoupit a potom bude pokračovat dál až k Pňovanskému železničnímu mostu, kde se loď otočí a zase přes přístaviště Radost se bude vracet zpátky sem do Transcampu.
2: Podle Macharta první plavba začíná v 9:30. Během června loď v sobotu pojede trasu 5x a v neděli 3x.
1: Sport.
2: Pro české basketbalisty i basketbalistky skončilo mistrovství světa ve hře 3-3 ve Varšavě v osmifinále. Muži, kteří se na šampionát kvalifikovali po 12 letech, v něm nestačili na Nizozemsko a olympijským šampionům z Paříže podlehli 15-21. Ženy, které loni na mistrovství světa nepostoupily ze skupiny, včera v boji o čtvrtfinále prohrály s Francií 9-10.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti až na přechodné zataženo, později odpoledne se mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu, jezděte ale opatrně a na mlhy si dávejte pozor, hlavně na dálnici D3 kolem Veselí nad Lužnicí na Táborsku nebo na dálnici D4 na Písecku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Šest hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 6. června. Dobré ráno a hezký den a celý víkend také přeje ze studia Luboš Voráček. Počty lidí v nouzi v České republice podle Federace potravinových bank rostou a proto tedy se připravuje rozšíření výdejen potravinové pomoci do dalších měst. Kolik lidí za 3 roky fungování podpořili? I o tom budeme mluvit za chvilku. Ale ještě předtím musíme rozjet tuto hodinu nějakou hudbou. A o to se postará Olga Lounová s písní Jsem optimista. Dobré ráno.

0: České republice každoročně přibývá lidí, kteří potřebují materiální pomoc. Vyplývá to z dat Federace potravinových bank. I proto plánuje síť výdejen rozšířit. Jedním z projektů, jak potravinovou pomoc dostat a co nejvíce, na co nejvíce míst, jsou mobilní výdejny. Tašky s jídlem a také s drogerií vozí za potřebnými dodávky. V Benešově si pro ně pravidelně chodí kolem 50 lidí.
1: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
2: Já, Adriana, a to je Davídek.
3: Matka Adriana a Davídek odnáší si plnou tašku. Davídku, co tam všechno je, když tam kouknem do té tašky?
4: Já nevím, vidím tam vepřové maso nějaké a nějaký fazole.
3: Fazole, ovesná kaše. Ukaž, bude tam něco i dobrého pro tebe.
4: Pičkutí. Piškoty.
3: Paní Adriana má ještě druhou tašku a tam vidíme i mléčnou rýži.
2: To je moje.
3: Jak velká pomoc pro vás tyhle balíčky jsou?
2: Pro mě jsou? Mám živě vlastně už několik let, co sami, tak jako by je hodně. To je těžký nájem na ubytovně, že? Takže to mě teď to hodně pomůže.
3: Takže chodíte pravidelně?
2: Jo.
3: Dvě tašky si teď přebrala taky jedna seniorka, začíná je hned konej třídit.
5: Tady jsem se seznámila s jednou maminkou, která teda schání bydlení, manžel jí opustil, má tři kluky, sama je nemocná. Jo.
3: Takže tady rozdělujete teď to, co jste dostala, abyste pomohla ještě někomu dalšímu.
5: Přesně tak. No.
1: To zvládnete, bude to dobrý. Já vím.
3: Martina Forstová tady teď vydává balíčky a vy jste i taky trochu takový psycholog, protože jak jsem pochopila, tak s vámi lidé svěřují s tím, jak se mají, že to není úplně ideální.
1: Je to hodně na psychiku, je mi těch lidí pak docela líto, takže snášet to a nerozbrečet se, ale je to hezká práce, kterou dělám ráda.
3: Za Potravinovou banku Centrál pro Středočeský kraj tady paní ředitelka Dana Růžičková. Kdo nejčastěji tvoří ty vaše klienty?
6: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori. To je asi nejvíce.
3: Máte pocit nebo vidíte i v těch číslech, že přibývá těch lidí, kteří mají problémy vyjít a potřebují tu materiální pomoc?
6: Určitě, čísla stále stoupají, zájem je ohromný.
3: Jiřina Mouchová, která za Potravinové banky řídí, vlastně koordinuje ten projekt těch výdejen. Pojďme říct nějaká čísla, kolik výdejen, kolik podpořených lidí, kolik balíčků rozdaných.
7: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 do 30.6.26. Máme vlastně 261 výdejních míst celorepublikově a máme podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků potravinové pomoci.
3: Z Ministerstva práce a sociálních věcí se vám podařilo sehnat peníze na podporu toho projektu, aby pokračoval dál. Plánujete rozšíření, zvýšit ještě počet těch výdejních míst?
7: Máme teďka v tuhle chvíli 261 výdejních míst, což je asi 230 měst a obcí. A v podstatě cílem toho navazujícího projektu je samozřejmě rozšíření těch měst, takže máme cíl 250, ale věříme, že se nám povede to číslo překročit.
3: Další výdejny chce Federace potravinových bank otevírat hlavně tam, kde lidé žádnou jinou možnost pomoci nemají. Z Benešova, Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno, zpočátku až polojasno a k ránu se lokálně tvořily mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 9 až 6 stupni Celsia. Přes den nás čeká slunečné dopoledne, odpoledne bude oblačnosti více a k večeru budou přehánky. Zpočátku bude jasno až polojasno, lokální mlhy se ráno rychle rozpustí, během odpoledne se bude od jeho západu tvořit oblačnost až na přechodně zataženo, později odpoledne a večer se také místy objeví přehánky a ojediněle i bouřky, ale večer se oblačnost protrhá. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a vád by měl slabý jihovýchodní nebo východní vítr rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který se večer pak bude měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Trhových Svinů, kde je mlhavé ráno, 5 stupňů, pěknou sobotu všem i do studia přijá zdraví Boža. Božu, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme. V Borovanech, to je nedaleko Trhových Svinů, je jasno, 8 stupňů a klid. Příjemný víkend všem přeje Růža. Růžu, děkujeme, i do Borovan zdravíme. A ještě tu mám zprávu také z Jindřichova Hradce, kde je u nádraží klidno a mlha. Nad mlhou je vidět jasná obloha, 6 stupňů. Pohodovou sobotu všem přeje Milan. Milane, děkujeme, i vám do Jindřichova Hradce přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že kola dějin se někdy pootáčí naprosto nenápadně a skrytě. Bývá to v období, kdy se zdánlivě nic neděje. V období, které se v učebnicích dějepisu výrazně nezmiňuje. A takové byly červnové dny a týdny v letech 1938 a 1948. Tak nezapomeňte, Vltavín. V neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Za chvilku se v našem vysílání podíváme na hory. 5 desítek horských záchranářů totiž nacvičovalo u Labské Boudy v Krkonoších hledání ztracených turistů. S pátrání jim pomáhají jejich speciálně vycvičení psi. Povely na horském hřebeni vzněly dokonce v několika jazycích od záchranářů. I to, za chvilku o tom bude mluvit také reportáž, kterou nabídneme hned po písničce od Marka Ztraceného.

0: Místo obvyklého ticha byl včera okolo Labské Bůdy v Krkonoších slyšet hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy trénovali také vyhledávání lidí ztracených v horském terénu. Na mezinárodním cvičení jich přijelo 5 desítek, a to nejenom z České republiky, ale také dalších evropských zemí.
1: Tam.
2: V tuto chvíli figuranti čekají, pes je vyslán do prostoru, který má prohledat, a jeho úkolem je najít ideálně oba dva figuranty.
3: Vysvětluje Pavel Smejkal. Vidíme, že opravdu jde rychle, čmuchá, pátrá.
2: Pes se řídí svým čuchem, psovod ho nasazuje ve směru proti větru, tak aby pach, který jde od figuranta, byl unášen větrem směrem k psovi.
3: Teraz máme možnosť pozerať z výšky na to, ako pracujú psi, čo sa až tak často nestáva, nie je taká možnosť, takže je to super. Teraz je na cvičení dorazila ze Slovenska. Počasie je úžasné. Včera pršalo, dnes je to super.
4: Mám tu dvoch psov, je to Border Collie, je 9-ročný. Je to môj služobný pes, ktorý absolvoval mnoho misií. A potom tu mám mladého psa, to je československý vlčiak. Ten bude mať 4 roky teraz a je vo výcviku.
3: Říkáme, Milan Tomčík, teď aktuálne trénujete pátrání nejrůzní schovaných osob. Jak to pejskum jde?
4: Ono je to pátranie v plochách. Tieto psi to majú ako základný výcvik pátrať v plochách. Ďalších ich špecializáciou sú pátranie v lavínach a pátranie v ruinách.
3: Monika je tady v roli figurantky. Jak se člověk v této roli cítí?
5: Když ví, že ty psy nejsou agresivní a jsou úžasný, tak vůbec nemusí mít strach. Prostě se chovat podle pokynů toho psovoda, jak máme odměňovat, jak štěká ten pes, a to je prostě úžasný s nima takhle pracovat.
3: Cvičení horské služby tady v Krkonoších potrvá až do neděle. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.

0: Jsou tu zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Českobudějovická radnice znovu hledá provozovatele restaurace v kulturním domu Slávie. Informovala o tom její mluvčí Jitka Brůha-Velclová. Do opakovaně vypsaného výběrového řízení se zájemci mohou hlásit do konce června. Pracovní náplní podle čtyřleté smlouvy bude provoz restaurace, kavárny, dvou barů i zajištění cateringu pro kulturní akce. Prozatím občerstvení zajišťuje externí firma. Obyvatelé Prachatic si připomínají 100 let od narození učitele Aleše Záveského. Pedagog a průkopník ekologické výchovy v Čechách ovlivnil ve městě generace studentů. V zimní zahradě prachatické radnice byla včera zahájená výstava, která potrvá do konce června. Dnes od 10 hodin se uskuteční pod vyhlídkou u zdenic setkání přátel, příznivců a odchovanců Aleše Záveského, informuje na webu Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Klub českých turistů připravil k 200. výročí narození zakladatele klubu, vlastence a národopisce Vojtěcha Náprstka pochod údolím Židovy Strouhy a Lužnice. Startuje se v 7 hodin z Tábora, v 7.30 z Týna nad Vltavou a v 8.30 z Bechyně. Nejdelší trasa měří 35 kilometrů, informoval za pořadatele Jiří Franc. Úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďarová se stala vítězkou ankety Král bílé stopy. Druhý skončil alpský lyžař Jan Zabystřan a třetí snowboard krosařka Eva Adamčiková.

0: ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti až na přechodné oblačno. Mohou se vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách k 21 stupňům. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Uzavírka mostu přes Lužnici komplikuje spojení mezi českými Velenicemi na Jindřichohradecku a rakouským Gmindem. Objízdná trasa je značena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl sedmé, k tomu 2 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Před 35 lety se vrátily vlaky do šumavského pohraničí. Výročí si připomněli lidé z obou stran hranice, přímo na hraničním železničním česko-bavorském nádraží Železná Ruda Eisenstein. My se na místo vypravíme za chvilku, ale teď bude zpívat Ilona Čáková.

0: Železniční trať mezi Českou železnou rudou a sousední Bavorskou rudou slaví 35 let od svého znovu otevření. V 50. letech minulého století byla trať uzavřená a okolí nádraží obklopila z české strany železná opona. Vlaky se tam vrátily až přibližně po 40 letech, konkrétně tedy 2. června roku 1991. Výročí si přímo na hraničním nádraží Alžbětín připomněli lidé z obou stran hranice.
1: Spontánní nadšení z obou stran, valily se damy, silnice naprosto ucpaný.
2: Vzpomíná na dobu před 35 lety Milan Hampl.
1: Lidi nadšení, nebylo se co divit, těšili jsme se na to ohromně dlouho. Já jsem osobně učil v železné rudě a štěstí prostě se nedalo vyjádřit nadšením.
2: Slzou možná? No,
1: určitě. Pro nás to byl jeden z největších životních zážitků, který jsme měli štěstí, že jsme se toho dožili. Bohužel naši rodiče už to tak nemohli prožívat.
2: Ta velká sláva tady byla právě 2. června roku 1991.
3: Jsem sloužil ve stanici NIRS od roku 1984 a jelikož tady nebyli lidi, tak jsem chodil sloužit na špičák.
2: Vysvětluje dozorčí provozu Karel Fremont.
3: V té době samozřejmě železná byla uzavřená, ale jezdil se sem jenom pro dřevo, to znamená vlečka na české straně, hranice byla funkční, tak jsem sem dojížděl jako vlak vedoucí.
2: Ty koleje ale byly vytrhané.
3: Částečně, ono to teda bylo celý zarostlý, tady vlastně, co je ta čára, tady byla postavená normálně zeď jako v Berlíně, bylo to zaplocený, na německé straně měli zarážedla, my na české straně jsme měli pouze tu spojku, a když jsme sem přijeli, aby jsme mohli ty vozy vlastně vzít, zatlačit na vlečku, vytáhnout z vlečky a oběc a odjet, jo, a nic jiného, všechno bylo zarostlý.
2: No a to nádraží je vlastně jedna dlouhá budova, která je v polovině rozdělená na dvě identické zrcadlové části. Jedna leží na území České republiky, druhá už v Bavorsku.
3: V tom roce 89, když se sem přišlo, tak budova absolutně schátrná, že jo. Její štěstí bylo v tom, že to udělali z toho kamene, to znamená, co se týká vnějšku, se ta skátrala zase tak moc neprojevila, ale samozřejmě všechny okna, všechno bylo buď to schnilý, tady podél hranice vlastně ty okna byly zvenku i zevnitř dveře zazděný, tady vlastně u nás na té vyšší části, tam měla naše československá lidová armáda pozorovatelnu. Pak samozřejmě se to opustilo, přišlo to obnovení provozu, který zase spočívalo v tom, že se obnovilo to kolejiště. A částečně u nás tedy nějaký ty prostory, to znamená, že jsme tady měli nějakou provizorní čekárnu a dopravní kancelář. A až posléze vlastně přelom roku 2001-2002 probíhala oprava té výpravní budovy.
2: Teď jsem slyšela hlášení, že odsud jezdí vlaky až do Prahy.
3: Obsluhujeme 7 páry vlaků v dvouhodinovém taktu, někdy od 7 do 9 do večera. A sousedé v Bundesrepublik Deutschland obsluhují 14 párama vlaků, jo? Takže oni jezdí v hodinovém taktu, my jezdíme v dvouhodinovém taktu.
2: Ale zase až do Prahy.
3: 2 páry rychlíků jedou až do Prahy, ano.
2: Státní hranici tady už dnes připomíná jen červená čára na nástupišti a taky na podlaze v nádražní budově. Návštěvník tak může volně přecházet z jedné země do druhé a přitom být pod jednou střechou. Z Alžbětína na Šumavě Jitka Englová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a tři čtvrtě, už bude tři čtvrtě na sedm. My jsme se také spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak aktuálně vypadá situace?
2: Na jihu Čech a respektive v celé České republice máme jasno nebo skoro jasno a místy se vyskytují mlhy. Počasí u nás ovlivňuje nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Teploty se na jihu Čech pohybují nejčastěji mezi 7 až 10 stupně Celsia a nejnižší teplotu dneska naměřila Kvilda Perla, a to minus 3,8 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 9,5 stupně, vítr slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a aktuálně slabě klesá. Churaň hlásí také skoro jasno, teplotu 9,8 stupně Celsia a vítr slabý, severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: A až se ty mlhy rozpustí, tak jaký bude den?
2: Od jihozápadu západu bude postupně přibývat oblačnosti. Později odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a místy se objeví přehánky, ojediněle se potom večer mohou vytvořit i bouřky. Počasí u nás začne ovlivňovat okluzní fronta postupující do střední Evropy od západu. Maximální denní teploty dnes budou mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách kolem 19. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní, 1 až 4 metry za sekundu a večer se potom bude měnit na jihozápadní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice. Mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 6. červnu?
2: Nejvyšší teplota v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 1998, a to 32,5 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1975, a to 1,7 stupně Celsia.
1: V slunce vyšlo v kolik a zapadne?
2: Dneska vyšlo slunce v rovných 5 hodin a zapadat bude v 9 hodin a 2 minuty.
1: To bude krásný dlouhý den. No a jak bude zítra a v noci?
2: V noci přes naše území přejde okluzní fronta a za ní k nám od západu postoupí tlaková výše. Z počátku noci bude tedy oblačno, na východě kraje s doznívajícími přehánkami. Během noci bude oblačnosti ubývat a zítra přes den bude tedy polojasno až jasno. K ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy, které se potom během rána budou rychle rozpouštět. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni Celsia a maximální denní budou o stupeň vyšší než dnes, mezi 22 až 25 stupni, na horách kolem 20 stupňů. Vítr bude slabý, jeho západní až západní, a odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se bude měnit na severozápadní. Biopředpověď pro zítřek je na jednice. Mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Josefina Růžičková se před 18 lety přestěhovala z Prahy do jihočeských Prachatic a při mateřské dovolené začala vařit marmelády. Má téměř 100 medailí ze světové soutěže ve Velké Británii, ale také absolutní vítězství v letošní soutěži Chutná hezky jihočesky. Mirka Nezvalová se mimo jiné ptala také, jestli při těch anglických soutěžích, kde se prezentují především citrusové marmelády, zkusila protlačit také nějakou typicky jihočeskou chuť.
1: Já ty typicky české věci do těch marmelád dávám pořád, protože vlastně v roce 2017 nejvyšší dvojité zlato dostala marmeláda, byla to z krvavých pomerančů, ale byl tam šípek, takže já si myslím, že tam asi se šípkem to tam nikdo zatím neposlal. Já tam neustále prosazuju jeho české a české prvky, stejně tak letos krvavý pomeranč z Arony získal zlatou medaili, takže taky nám se v Prachaticích urodilo trošičku více aronie, takže jsem to zkusila i do pomeranče a ono to zafungovalo.
2: Říká Josefina Růžičková, která k těm svým medailím ze světové soutěže ve Velké Británii přidala i ocenění letos velmi cenné, především pro jihočeské podnikatelky a podnikatele. A to i když se přihlásila poprvé.
1: Přesně tak, poprvé jsem se přihlásila do jihočeské soutěže, kterou organizuje regionální agrární komora, jmenuje se Chutná hezky jihočesky, určitě to znáte ze spousty výrobků. Poslala jsem tam vlastně takovej průřez celé své tvorby, džemy, marmelády, nakládané hříbky, tady od nás ze Šumavy, poslala jsem tam okurky, sirupy a můj šípkový džem s vanilkou se umístil na prvním místě v kategorii ovoce a zeleniny zpracované i nezpracované. V sirupech jsem obdržela 2. místo. To jsou ty výsledky, které mi dali vědět měsíc dopředu, ale až úplně těsně před tím slavnostním vyhlášením, když jsem se ptala, jak dlouho to asi bude trvat, tak mi paní z regionální agrární komory řekla, paní Růžičková, ale vy tam musíte být až do úplného konce. Takže tak trošku jsem začala tušit, že tam bude možná ještě nějaké další ocenění a oni každý rok vyhlašují absolutního vítěze celého ročníku a právě tím, že měli možnost vidět trošičku průřez té mé produkce, tak se rozhodli, že tím absolutním vítězem 20. ročníku se stanu já se svojí malou manufakturou a se značkou Rose Garden.
0: Povídání s Josefinou Růžičkovou nejen o jejich oceňovaných marmeládách uslyšíte dnes v pořadu Jihočeši krátce po 18. hodině a bude u toho také autorka pořadu Mirka Nezvalová.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. Hudebníky Kalabise a Růžičkovou připomene nová pamětní deska. Viset bude na jejich domě v Jindřichově Hradci. Bouldering na světovém poháru v Praze vyhrál japonský lezec Sorato Anraku. Odpoledne bude na jihu Čech přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí maximálně ke 24 stupňům. Se zprávami u mikrofonu Pavlína Fendeková. Ruský prezident Vladimír Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi ve čtvrtek navrhl v otevřeném dopise.
3: Na žal, російська сторона знову обирає війну.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Čembalistku Zuzanu Růžičkovou a skladatele Viktora Kalabise připomene nová pamětní deska v Jindřichově Hradci. Jejím autorem je sochař Václav Fiala. Ve Fignerově ulici bude slavnostně odhalena ve 14 hodin. Jak je manželský pár s městem spjatý, připomíná mluvčí radnice Karolína Bartošková.
5: Významná čembalistka Zuzana Růžičková a skladatel Viktor Kalabis byli s Jindřichovým Hradcem úzce spojeni. Kalabis zde studoval, manželé ve městě vlastnili dům a trávili zde velkou část života. Oba se stali čestnými občany Jindřichova Hradce a jejich odkaz dodnes připomínají kulturní akce i soutěž Concertino Praga.
1: Ukázky těžkých zbraní a zásahu proti nepříteli nabízí i dnes Den s armádou na Českobudějovickém výstavišti. Zájemci si prohlédnou například samohybnou houfnici nebo současnou výzbroj pěších složek. Podle mluvčího krajského vojenského velitelství Petra Daňhala svou práci vedle vojáků ukazují také záchranné složky.
6: Jsou tady celníci, jsou tady hasiči, je tady městská policie, budou tady ukázky kynologů, bude tady nějaké slaňování, máme tady jednotku čestné stráže, která bude ukazovat ceremoniály.
1: Vstup na Den s armádou je zdarma, areál bude otevřený do 17 hodin.
2: Sport.
1: Bouldering na světovém poháru v Praze vyhrál favorizovaný japonský lezec Sorato Anraku. Úřadující mistr světa a trojnásobný vítěz celkového pořadí seriálu udržel letošní neporazitelnost. V finále se na štvanici odehrávalo bez české účasti. Nejlepší domácí reprezentant Lukáš Mokroluský vypadl v semifinále. Ženy mají semifinále a finále na programu dnes. Žádná z Češek se tam ale neprobojovala. V neděli soutěžní víkend na štvanici vyvrcholí lezením na obtížnost i s Adamem Ondrou.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1019 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne od jeho západu přibývání oblačnosti. Později přechodně až oblačno, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní nebo východní vítr se bude večer měnit na jihozápadní. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Českých Budějovicích se na křížení ulic Třebíského a Olbrachta srazila dvě osobní auta. Dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je 7 hodin, k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v sobotu 6. června. Dobré ráno, hezký den i celý víkend přes studia Luboš Voráček. Za chvilku se společně z jižních Čech vydáme do světa, ale ze všeho nejdřív je tady Marie Rotrová a její Markétka.

0: Příběh studentky Jihočeské univerzity Anežky Pecháčkové z Debrníka na Táborsku jsme v našem vysílání sledovali několik měsíců. Na novozélandské stezce té Araroa ušla přes 3500 kilometrů a své putování také spojila s charitativní sbírkou pro Českobudějovické centrum Arpida. Díky adopci jejich kilometrů už fanoušci přispěli více než 323 tisíci korunami na elektrostimulační přístroje pro klienty s pohybovým handicapem. Anežka se do našeho vysílání přihlásila už 26krát. Dnes nabídneme bilanci celé cesty a také dosavadní výsledek sbírky.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Anežka Pecháčková a přešla jsem sama pěšky celý Nový Zéland. Hned potom jsem si stopla loď a vydala se najít pevninu do Nové Kaledonie a potom jsem přešla kus Kaledonie a vydala se pomalu na cestu zpátky domů přes Austrálii. Putuju s charitativním přesahem. Vy jste si po celou dobu mé cesty mohli adoptovat moje virtuální kilometry, ještě stále můžete a tím tak podpoříte Českobudějovické centrum Arpida, které podporuje lidi se zdravotním postižením. Patří vám velké děkuju. Protože já, když jsem se vydávala na trek přes celý Nový Zéland, tak v mém těle panoval takový strach, až mě napadaly myšlenky zůstat doma, který teda hned přebyla moje cestovatelská zvědavost. A když jsem se rozhodla, že právě tuto cestu bych chtěla věnovat Arpidě, věděla jsem, že to zkrátka není jenom o mně, ale že to je a hlavně, že to bude o nás všech. A hlavně o těch, kteří se na cesty sami pěšky vydat nemohou. Protože ne každý v životě má takové štěstí a takové bohatství, jako je chůze. Já mám pocit, že někdy se v tom životě rouhám, ve smyslu, že chci pořád víc, ale pak si uvědomím, že plnohodnotné zdraví je opravdu tím nejcennějším, co v životě můžeme mít. Ta Araora, trek, který jsem na Novém Zélandu šla, je v překladu z maorštiny dlouhá cesta. A moje kamarádka Denča vždycky říká, že to je takový metaforický obraz života samotného. A já si myslím, ahoj Denčo, ty máš pravdu. Po více jak 3500 kilometrech v divočině, divočina člověka naučí mnohé, od přežití přes mnoho vnitřních otázek, které jsem v sobě měla, po víru, až po ten nejvymazlenější kus ze studené vody. A já se do toho teda vždycky přidala tu nějaká a pak to bylo opravdu moc dobrý. Dlouhá cesta podle mě totiž není jenom trail. Je to opravdu celkem hezký obrázek života. Protože někdy jsem putovala s větrem v zádech, někdy v dešti, někdy si připadáte fakt silný, že dokážete lámat kameny a někdy jsem se strašně bála, připadala si tak strašně bezradně a kladla si otázky, proč já tady vůbec jsem, proč jsem se sem vydala, načež jsem si vždycky hnedka odpověděla. Já jsem po Novém Zélandu fyzicky šla sama. Ale spousta lidí se mě během cesty ptalo, jestli se cítím sama. A to já říct nemůžu. Nejenom, že vnitřně mám v sobě Pána Boha a věřila jsem, že sama vůbec nejsem. Ale hlavně jsem taky za sebou měla nejenom celou Arpidu, ale vás všechny, kteří jste věřili téhleté mé cestě. Já bych vám opravdu chtěla poděkovat. Protože právě díky projektu Tichý hrdina jsem nikdy neměla pocit úplné samoty. To víte, že jsem se bála a hodně jsem se bála. Ale věděla jsem, že je spousta lidí, co té cestě věří a to mě neuvěřitelně pohánělo dál. Proto každý, kdo si adoptoval kilometr, kdo mě poslouchal v rozhlase, kdo nám fandil, sdílel příběh, tak jsem naprosto přesvědčená, že šel kousek té cesty se mnou. A nejenom kousek, tu cestu se mnou šel celou. Mějte se krásně za Český rozhlas České Budějovice Anežka Pecháčková. Mějte se a smějte se.
0: Příběh Anežky Pecháčkové a její cesty napříč Novým Zélandem najdete také na webu Českého rozhlasu České Budějovice. Charitativní sbírka pro centrum Arpida pokračuje až do konce června. Na kontě má aktuálně 323 805 korun od 327 dárců. a pomoci tedy lze stále dál. No a všem, kteří se zapojili, patří velké poděkování.

0: počasí.
1: Minutu po čtvrt na osm pro vás máme informace o počasí. Dnes bude slunečné dopoledne, odpoledne bude oblačnosti více a k večeru přehánky. Zpočátku bude jasno, nebo skoro jasno, lokální mlhy po ránu se rychle rozpustí, během odpoledne pak bude od jihozápadu přibývat frontální oblačnosti. Později odpoledne a večer pak bude přechodně až oblačno a místy se také objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vád by měl slabý jihovýchodní nebo východní vítr rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který se pak večer bude měnit na jihozápadní. Rostylové podmínky ty budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na jedničce. To je mírná zátěž. Podíváme se na zprávy. SMSky nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu SMSku a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Velešína, kde je jasno 8 stupňů. Dobré ráno, plné pohody, všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 8 stupňů. Pohodovou sobotu přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve Strakonicích je jasno, 9 stupňů. Všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindřichu, děkujeme. I do Strakonic zdravíme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je... tak ta přišla ještě jednou od Marie, ta SMSka. Tak děkujeme za dvě zprávy od Marie z Jindřichova Hradce. Ale pak tu ještě mám také zprávu z Berloha, kde je jasno, slabý vítr a 8 stupňů. Zdraví a pohodu přeje Marie. Tak i vám, Marie, do Berloha děkujeme za zprávu a přejeme klidný víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba.

0: Tipy pro volný čas.
1: 7,5 minuty před 7:30 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. I dnešní den nabízí v jižních Čechách pestrý výběr zastavení, chutí, také hudby i příběhů. Pokud vás to tahne mezi lidi, tak můžete už od 10 hodin zamířit do Tábora. Areál Komora ovládne jarní street food festival. Food trucky přivezou vůně z různých koutů světa, malé pivovary představí své speciály a o příjemnou kulisu se postará živá hudba. V Jindřichově Hradci se naplno rozběhnou dny města. Od rána otevřou muzea, také hvězdárna, i večer pak vyvrcholí programem koncertem Davida Kolera na náměstí Míru. Třeboň pro změnu od 9 hodin zaplní víno, řemeslníci a jarní atmosféra. Masarykovo náměstí bude až do večera patřit jarním slavnostem vína a řemeslnému trhu. Milovníci tradic mohou od 10 hodin zamířit do Kovářova na Písecku. Hlavní den jeho českého folklorního festivalu přinese jarmark, krojovaný průvod a také muziku, která k jižním Čechám patří, stejně jako ryby, rybníky a aleje. A pokud vás láká vůně kávy, ve Vimperku začne v 10 hodin na pivovarských terasách šumavský Coffee Fest. Rodiny s dětmi mají také dnes z čeho vybírat. V Kaplici odstartuje v 10 hodin Den dětí v městském parku. V přední Výtoni začnou ve 12 hodin a 30 minut hry a soutěže u hasičské zbrojnice. A v Miroticích například, tam ve 14 hodin, otevře putování pohádkovým světem. Ta pohádková trasa vyjde od rybníka Lajťák. Za kulturou ale můžete vyjet také do Českého Krumlova. Na otáčivém hledišti zahraje jeho české divadlo v 17 hodin rodinného Herkula a večer pak od 9:30 nabídne komedii Dekameron. V Portu 1560 navíc pokračuje festival Letňák, v kině s koncerty, několika kapel a příjemnou letní atmosférou. Silný zážitek slibují od 20 hodin a 30 minut také hořické pašijové hry v Hořicích na Šumavě. Přírodní amfiteátr dodává tomuto jedinečnému představení zvláštní kouzlo, které nejlépe právě vynikne za podvečerního světla. A ještě jedna pozvánka, pokud byste dnešní den chtěli zakončit písničkou a příběhem, pak vás ve 20 hodin přivítá Vesnický hudební klub v Chotěmicích, kde zahraje Václav Koubek s kapelou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Ve studiu sedí Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
4: Půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Lídrem ODS v Českých Budějovicích pro podzimní komunální volby bude Jan Teplý. Předseda Jihočeských občanských demokratů Jiří Borovka bude na kandidátní listině na čtvrtém místě. O její podobě rozhodl městský sněm ODS. Jihočeskou ODS na přelomu loňského a letošního roku opustili desítky členů. Většinou následovali jihočeského hejtmana Martina Kubu, který založil hnutí Naše Česko. 100 let sboru oslaví dnes dobrovolní hasiči ve Mříči u Křemže na Českokrumlovsku. Jak informuje Městys na svém webu, program začne ve 12.30. O hodinu později vyjde slavnostní průvod. Od 16 hodin budou k vidění ukázky techniky a útoku mladých hasičů. O hudební zpestření se postará dechovka Netolička. Přírodovědném muzeu Semenec v Týně nad Vltavou začne v 10 hodin přednáška ornitologa Jana Špičky o soukromém životě ptáků s ukázkou kroužkování. Dozvíte se zajímavé informace o životě ptáků i strategiích pro přežití. Nahlédnete pod roušku základních výzkumných metod pro studium ptáků. Děti si budou moci vyzkoušet zajímavé aktivity inspirované ptačím životem, informuje město na svém webu. Tenista Jakub Menšík se do finále Roland Garros neprobojoval, s Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale dosáhl Menšík na nejlepší výsledek v kariéře. Kateřina Siňaková postoupila v Paříži do finále deblu s Američankou Tausendovou, deklasovali kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefaniová 6-0 a 6-1 a v dnešním finále se utkají se srbsko-kazašským párem Kruničová-Danelinová. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti až na přechodné oblačno. Mohou se vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách ke 20 stupňům. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní, biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda na křížení ulic Třebíského a Ivana Olbrachta v Suchém Vrbném. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 7:30, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Fotbal, volejbal a také festival Kolem. O tom všem bude řeč ve sportovní pozvánce Kamila Jáši. Za chvilku všechno uslyšíte, ale teď, v sobotu ráno, zaspívá Pavel Bobek píseň Nedělní ráno.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: Sport na víkend. Fotbal, volejbal a festival kolem, to je náplň sportovní pozvánky, ta začíná právě teď. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Sport na víkend. Festival kolem se koná u Lipna, už teď je u Jihočeského moře rušno. Festival si můžete užít až do neděle. Pokračuje Vít Bechinský, který popsal, pro koho festival pořádá.
1: Pro starší, pro děti, pro elektrokola, neelektrokola, pro horský kola, pro silniční kola, pro gravelový kola, pro všechny.
0: Terén okolí Lipna pro cyklistiku ideální věc.
1: Věřím, že úplně nejlepší. My tomu věříme tomu všichni a proto to děláme. Právě díky festivalu chceme vlastně všem ukázat, že Lipensko je jako nejlepší na cyklistiku.
0: Sport na víkend. Volejbal budou hrát účastníci druhého ročníku Martyho memoriálu. Zápasy se budou hrát v areálu Lokomotivy České Budějovice v sobotu u Malého Jezu. Martin Jindra hrával za Jihostroj, zemřel tragicky. Pokračuje jeho maminka Andrea.
2: My, když jsme organizovali první ročník, tak jsme vlastně nevěděli, co nás čeká. My jsme takový amatérský organizační tým. Jsme skupina lidí, která prostě lidi, kteří do toho šli s náma s velkým nadšením a já jsem jim za to strašně vděčná.
0: Sport na víkend. Fotbalová čtvrtá liga v sobotu v 17 hodin začne zápas Soběslav Komárov. V neděli se od 17 hodin budou hrát na jihu Čech dvě utkání, Milevsko Přeštice a Hluboká nad Vltavou Povltavská fotbalová akademie. Pátá liga neboli krajský přebor. Po pátečním večerním duelu Kaplice Sokol se Zimovo Ústí v sobotu v 10.15 začne zápas Mirovice proti Vín. O 15 minut později poprvé rozhodčí foukne do píšťalky v Táboře. Meteor přivítá Strakonice. V sobotu od 13:30 budou hrát Semice s Roudným, Dražice s Olešníkem, Osek s Jindřichovým Hradcem a od 18 hodin Týn nad Vltavou s Dolním Dvořištěm. 29. kolo uzavře nedělní zápas Třeboň Strunkovice nad Blanicí. Jeho výkop je naplánovaný na 10. hodinu a 30. minutu. Sport na víkend. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Ať už se vydáte za sportem kamkoliv, nezapomeňte, že v pondělí krátce po 14:30 odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě půl minuty. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech a vlastně i ve zbytku republiky máme jasno nebo skoro jasno. Místy stále s mlhami, které už se ale rozpouštějí. Počasí u nás ovlivňuje nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Teploty se na jihu Čech pohybují nejčastěji mezi 9 až 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je 11,1 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a aktuálně slabě klesá. Churáňov hlásí také skoro jasno. Teplotu 10,8 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: Víkend začíná, sobota ráno. Jak to aktuálně vypadá se stavem vody na jeho českých tocích? Mají vodáci šanci vůbec někde splouvat, kromě Vltavy tady asi?
2: Vltava s Umarským mostem je zrovna sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 49 cm, ale ve vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sjízdnosti, výška hladiny 63 cm a průtok 7,1 metru krychlových za sekundu. Lužnice Pilař je také nad hranicí sjízdnosti, výška hladiny 124 cm. V Bechyni, ta je tedy pod hranicí sjízdnosti, tam je pouhých 86 cm. A Otava Katovice je na hranici sjízdnosti, výška hladiny 42 cm a průtok 4,4 metru krychlových za sekundu. Teplota vody v řekách se nejčastěji pohybuje mezi 15 až 19 stupni Celsia a na Lipně byla včera teplota vody 20,4 stupně Celsia.
1: No a jaká bude sobota? Jak bude dnes?
2: Odpoledne nás začne ovlivňovat okluzní fronta postupující do střední Evropy od západu. Od jeho západu bude tedy postupně přibývat oblačnosti, později odpoledne a večer bude přechodně oblačno až zataženo a místy se objeví i přehánky, ojediněle se potom mohou tvořit i bouřky. Maximální denní teploty dnes budou mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude odpoledne foukat slabý, jihovýchodní nebo východní, 1 až 4 metry za sekundu a večer se bude měnit na jihozápadní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A zítra?
2: V noci přes naše území přejde okluzní fronta a za ní se k nám od jeho západu bude rozšiřovat nebo postupovat tlaková výše. Zpočátku noci bude ještě oblačno, na východě kraje s doznívajícími přehánkami. Během noci bude ale oblačnosti ubývat, zítra přes den tedy bude polojasno až jasno a k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy, které se opět budou rychle rozpouštět. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni a maximální mezi 22 až 25 stupni Celsia na horách kolem 20. Vítr bude slabý, jeho západní až západní, který zítra odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se potom bude měnit na severozápadní. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na pondělí?
2: Pondělí bude polojasno až jasno, odpoledne potom od západu začne přibývat frontální oblačnosti, bude nás ovlivňovat totiž, nebo nás začne ovlivňovat studená fronta od západu. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 11 a maximální teploty kolem 26 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, proměnlivý, během dne potom převážně jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to, pro tuto chvíli. Za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Už za chvilku pro vás také máme rubriku Co v učebnicích nebylo. A to dnešní vydání nabídne spoustu zajímavostí o žirafách. Za chvilku je uslyšíte od Martina Písaříka. Ale ještě předtím je tu MIG 21.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Eva Kostolanská bude novou ombudsmankou. Papež Lev XIV. Zahájí návštěvu Španělska. Ve zrekonstruovaném zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci se opět vaří pivo. Teploty na jihu Čech vystoupí dnes ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník z hnutí ANO. Kostolanská nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Papež Lev XIV. Zahájí návštěvu Španělska. V poledne se v Madridu setká s královským párem a odpoledne navštíví Centrum pomoci bezdomovců. Během dalších dnů návštěvy papež například vystoupí ve španělském parlamentu nebo požehná nové nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Cestu zakončí na Kanárských ostrovech. Jeho návštěva potrvá do 12. června. Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci zahájil provoz. Sládci tento týden naložili první várky piva po 60 letech. Rekonstrukce pivovaru, který v minulosti kompletně vyhořel, trvala přibližně 2 roky. Jaká piva plánují v pivovaru Jindra vařit, ví mluvčí Eliška Čermáková.
4: 10 ležák klasický plzeňského typu, na který si necháme určitě záležet. No a k tomu bude na ochutnání i svrchní kvašené pivo APA, takový speciál. No a potom během prázdnin ještě i dokončíme 12, a to jak světlou, tak tmavou. Takže vlastně 4 druhy piva by přes ty prázdniny už měly být tady na čepu.
2: Na Hracholuské přehradě na Plzeňsku dnes znovu po zimní pauze začne jezdit legendární výletní loď. Nově dopravu provozuje Jihočeská plavební společnost. V červnu se bude jezdit jen o víkendech, o letních prázdninách pak od úterý do neděle. Jak dodává za provozovatele David Machart, jedna plavba zabere zhruba 2 hodiny.
5: Vyplouvá se tady z přístaviště Hracholusky ve spodní části Transcampu a loď pojede proti proudu řeky Mže až na přístaviště Radost. Tam mají možnost nastoupit nebo vystoupit a potom bude pokračovat dál až k Pňovanskému železničnímu mostu, kde se loď otočí a zase přes přístaviště Radost se bude vracet zpátky sem do Transcampu.
2: Podle Macharta první plavba začíná v 9:30. Během června loď v sobotu pojede trasu 5x a v neděli 3x.
6: Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí z Českých Budějovic oslavil v pražské Troji své první vítězství v závodě světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. V cíli Českému rozhlasu popsal, jak vnímal podporu domácích tribun.
7: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak a nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to i užil, tu svoji jízdu.
2: Ve finále byl na kajaku i Jiří Prskavec, který obsadil konečné 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Hilgertová, vyhrála Australanka Foxová. Dnes budou o medaile v Praze bojovat kánoisté a kánoistky.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne od jeho západu přibývání oblačnosti, později přechodně až oblačno, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní nebo východní vítr se bude večer měnit na jihozápadní. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Střet dvou osobních aut se vyšetřuje v Českých Budějovicích Suchém Vrbném. Pozor dávejte na křížení ulic Třebíského a Ivana Olbrachta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Osm hodin, k tomu pět minut, sobota, 6. června, rok 2026. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, tak pěkné sobotní ráno přeje a celý víkend, který teprve začíná, Luboš Voráček. A jako každé sobotní ráno, tak i dnes pro vás máme rubriku Písničky z cizí kapsy. A dnes bude zpívat Petr Spálený, píseň, kterou 100% znáte, Když ji potkáš, a uslyšíme samozřejmě také její předlohu. Jdeme na to.

s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8. hodině ranní. A to je právě teď. Dobrý den. Zároveň velím čelem vzad proti proudu času směrem k nahrávce z roku 1979, s níž přichází Petr Spálený.

Výhodou hlubokého hlasu u zpěváka je, že nemusí tlačit na pilu. Ve svém projevu může zůstat civilní a výsledek bude působivý. A ještě to bude znít velmi přirozeně, jakože se vlastně vůbec nenadřel. Mezi českými pop zpěváky najdeme reprezentantů tohoto vokálního typu víc, byť ne zase nekonečně mnoho. A asi nepřekvapí, že často ve svém repertoáru tíhli k žánru, kde je tato dispozice zhodnocena několikanásobně. Na mysli mám country music, hlavně v její posluchačsky vstřícné podobě. Právě v těchto žánrových končinách narazíme na řadu písniček, které úspěšně interpretoval Petr Spálený. Skladba Když ji potkáš mezi ně samozřejmě patří, a to nejen díky příjemnému pěveckému podání, ale i nostalgickému textu a hezké melodii. O tu poslední položku, tedy melodii, se postaral americký skladatel a zpěvák Mickey Newbury, který ji pojmenoval If You See Her, tedy Když ji potkáš, tudíž můžeme říct absolutní shoda. A nejde jenom o nadpis, celý český text Zdeňka Rytíře jde ve stopách Newburyho originálu. S přijetím původní skladby to ale tak jednoduché nebylo. I tak pěkná písnička se k širokému publiku dostávala tak trochu oklikou. Newbury patřil sice k velmi nadaným písničkářům, skladatelům, kteří psali pro jiné, ale i když měl zajímavou barvu hlasu a nesporné pěvecké kvality, jeho vlastní nahrávky, a bylo jich na 15 alb, tolik štěstí neměly. Snad to bylo tím, že v Nashvilleu, kde v důležitých letech své kariéry působil, se nosil tradičnější zvuk než ten eklektický, který volil pro své desky. A když se nahrávacím konceptům a usedlému soundu podobně postavili takzvaní vzbouřenci, přezdívaný Outlaws, v čele s Willie Nelsonem a Waylonem Jenningsem, většina pozornosti byla věnována právě jim. Ostatně písničku If You See Her zná podstatná část příznivců country právě od Waylona Jenningse a jistě nelituje. Nás ale čeká z alba I Came to Hear the Music, vydaného v roce 1974 v komornějším, však o nic méně působivém autorském podání Mickeyho Newburyho. Už jen proto, že by byla velká škoda na tohoto pozoruhodného muzikanta zapomenout. Zdraví vás, Martin Schuster.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě minuta a 3/4. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude slunečné dopoledne, odpoledne bude oblačnosti více a k večeru přehánky. Zpočátku bude jasno nebo skoro jasno, lokální mlhy se po ránu rychle rozpouštily, rozpouští stále ještě. Odpoledne bude pak od jeho západu přibývat frontální oblačnosti, později odpoledne a večer pak bude přechodně až oblačno a místy se také mohou objevit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vád by měl slabý jihovýchodní nebo východní vítr rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který pak večer se bude měnit na jihozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná ta nejnižší zátěž. A ještě se také naposledy podíváme na SMSky, přišla nám také zpráva. Volary Rafanda hlásí mlhu ještě a 8 stupňů, píší Luděk a Zdeňka. Děkujeme za zprávu. A ve Větřní je 13 stupňů, téměř jasno, zdraví Zuzka a Honza. I do Větřní děkujeme za zprávu a přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Můžete si představit, jak tančí sněhové vločky, anebo jak se při své práci pohybují pradleny? Může jejich pohyb připomínat tanec? Pokud vás tahle témata opravdu zajímají, pak si nalaďte v neděli krátce po 17. hodině kavárnu. Budeme se v ní věnovat festivalu Tanec Praha. K poslechu vás zve Pavla Kuchtová.
1: Už máte na dnešek program? Hukot motorů, vojenská technika a také exploze. Tak vypadá den s armádou na Českobudějovickém výstavišti. Co všechno si tam můžete vyzkoušet a prohlédnout, uslyšíte za chvilku v reportáži. Ještě předtím bude zpívat Raduza společně s Vaby Daňkem píseň Loch Lomond.

0: Sednout si do samohybného děla, prohlédnout si obrněnou techniku, ale vyzkoušet si třeba také střelbu ze vzduchovky, to všechno můžete ještě dnes na Českobudějovickém výstavišti. Den s armádou tam totiž představuje práci vojáků, také policistů, ale i hasičů a dalších záchranných složek. Největším lákadlem jsou ukázky zásahu ozbrojenců proti nepříteli, a to samozřejmě včetně těch explozí.
1: Vězená osoba poslední a je použita expanzní zbraň.
2: Stříleli tady fakt jako docela slušně. Celá ta jako akce vlastně pracují, co všechno kontrolují a jak vlastně postupují. Zajímavý to je.
3: Zásah příslušníků vězeňské služby si zblízka prohlédl deváťák Vít Houzar z vltavotýnské základní školy Malá strana.
2: Byla přestřelka, ale policisti to zachovali s klidnou hlavou a zvládli je.
3: Práci skupiny ozbrojenců pod dohledem desítek školáků popisuje Jan Šnejda z Českobudějovické vězeňské služby.
4: Tam došlo k napadení eskorty během toho přesunu do zdravotnického zařízení po výstupu z vozidla. Eskorta byla nastřelená, vězněná osoba se evakuovala zpátky do vozidla a poutací skupina vlastně kryla ústup palbou.
3: Děti kromě akce zaujala i těžká technika. Například u legendární samohybné houfnice Dana se utvořila krátká fronta školáků. Obsluhu děla si vyzkoušela třeba Monika Kubaláková z 5. třídy základní školy Fantova v Kaplici.
5: Teď to zmáčky pořádně, tak.
6: Bylo to hrozně malý a byly tam taky takový tlačítka různý a dalo se s ním různě hejbat a bylo to superový. Byla bych za to hodně ráda, kdyby jsem to mohla zřídit tohleto.
3: Podle její třídní učitelky Radky Procházkové podobné akce pomáhají dětem ve výuce.
7: Nás vyrazilo asi 5 tříd a zrovna 5. třída teď probírá novodobou historii naší republiky, tak se nám to akorát hodí k tématu.
3: Svou práci ukazovali i zdravotní záchranáři.
8: Tady vzadu je pacient, tak vždycky musí s tím pacientem být záchranář. Nesmí tu být pacient sám.
3: Zastavil se u nich třeba Antonín Jelínek z 2. třídy Českobudějovické základní školy Bezdrevská.
9: Mě tam nejvíc zajímalo, jak můžou jakoby předávat různé léky. Tam mají tiskárnu, takže tam vytiskávají třeba tep srdce a jestli dobře dýcháš.
3: Den s armádou má ale lidem hlavně ukázat, jak jsou ozbrojené složky připravené v době četných světových konfliktů. Připomíná mluvčí krajského vojenského velitelství Petr Daňhel.
10: Vnímají, že se prostě mění bezpečnostní situace v Evropě. Ten občan člověk na to přirozeně reaguje, samozřejmě i zvýšeným zájmem o armádu a složky IZS. Se samozřejmě připravujeme na všechna možná nebezpečí. Dnes jsme se rozhodli prezentovat naše schopnosti, znalosti.
3: Připomenout roli armády ve společnosti má podle něho i soutěž POKOS, které se v krajském kole přímo na výstavišti účastnilo 17 škol.
11: Pojďte si zase stoupnout, jak jste stáli?
10: My jsme si tu pro ně nachystali 17 disciplín, které samozřejmě budou jak braně, tak vědomostní. Je tady hodně fyzických disciplín a je tady samozřejmě střelba ze vzduchovky, práce s mapou, je tady zdravověda.
3: Den s armádou dnes pokračuje kromě ukázek i několika výstavami historických zbraní nebo přednáškou vojenského historika Eduarda Stehlíka z Českých Budějovic.
12: Azdar!
3: Michal Bělský, Český rozhlas.

ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí. Dobrou

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Českobudějovická radnice znovu hledá provozovatele restaurace v kulturním domu Slávie. Informovala o tom její mluvčí Jitka Bruha-Velclová. Do opakovaně vypsaného výběrového řízení se zájemci mohou hlásit do konce června. Pracovní náplní podle čtyřleté smlouvy bude provoz restaurace, kavárny, dvou barů i zajištění cateringu pro kulturní akce. Prozatím občerstvení zajišťuje externí firma. V Suchdole nad Lužnicí se dnes uskuteční snídaně pro hospic svatého Kleofáše v Třeboni. Charitativní akce začne v 9 hodin v městském parku. Vstupné bude vybíráno do zapečetěné kasičky. Ti, kdo se chtějí zapojit a pomoci, mohou něco upéct nebo uvařit. Připravený je také kulturní program. Hasičem na zkoušku, to je název akce, která se dnes od 10 do 15 hodin koná v sídle táborských hasičů v Chýnovské ulici. Je primárně určená zájemcům o práci ve sboru. Ti si budou moci vyzkoušet například odolnost ve výškách, výcvik v dýchací technice nebo jaké je to bojovat s ohněm. Jak upozorňují hasiči na webových stránkách, přijít by měli ve vhodném oblečení a obuvi. Vítězstvím nad domácími Maďary zahájili čeští volejbalisté Evropskou ligu i sezónu, ve které mají za cíl postup do vytoužené Ligy národů a úspěch na evropském šampionátu. Svěřenci Jiřího Nováka porazili v Kečkemétu domácí tým 3-0 na sety a dnes od 17 hodin se utkají s Nory. A ještě počasí. Na jihu Čech bude zpočátku slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti až na přechodně oblačno. Mohou se vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí maximálně ke 24, na horách ke 20 stupňům. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní, biozátěž na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda na křížení ulic Třebíského a Ivana Olbrachta v Suchém Vrbném. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl deváté a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. My se za chvilku společně vypravíme do Netolic, konkrétně do tamního městského muzea, kde mají mimo jiné také jednu z největších sbírek pohlednic v České republice. Ale ze všeho nejdřív jsou tu No Name.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Věděli jste, že na Prachaticku, konkrétně tedy v muzeu doktora Otakara Kudrny v Netolicích, je jedna z největších sbírek historických pohlednic? V letošním roce tam navíc vystavují ještě dva nové listáře pohlednic. Sbírku si také prohlédl náš regionální stopař Petr Kubát.
2: Prachaticko, Šumavu vidíte, hrady, zámky jižních Čech, celou Českou republiku a tak dále a tak dále. A jsou to opravdu originály.
3: S ředitelkou Netolického muzea Zuzanou Leherovou jsme přišli do prvního patra, kde ve stálé expozici o historii Netolic a Netolicka jednu část tvoří i historické pohlednice.
2: Máme jich více než 170 tisíc kusů. Navazujeme na sbírku pana doktora Kudrny, který v době své smrti jich mohlo být tak 150 tisíc a my stále doplňujeme. Letos jsme si pořídili přes zimu tedy nové dva listáře. Měli jsme tenhle jeden, u kterého stojíme, takže můžeme ukázat návštěvníkům více než 1700 originálních kusů pohlednic. Vidíte ty krásné barvy, jako byste je včera vytiskl.
3: Já těm listáři teď listuji. Je to taková obří kniha. Jsou tady víc než 100 let staré.
2: Jsou to všechno pohlednice, které prošly poštou. Není to jenom vytisklý pohled a koupený. Ve všem jsou ty lidské osudy vryty. Můžete si někde i přečíst text, protože se psával na první stránku.
3: Přicházíme k těm dvěma novým listářům. Ty už nejsou jakoby ukotvené k nějakému místu.
2: Ne. To jsme vybrali žánrové, protože máme opravdu spoustu pohlednic vánočních, velikonočních, srdečných přání, pohlednice krojů, protože máme samozřejmě v expozici i spoustu výšivek etnografických, takže jsme vybrali nádherné pohlednice krojů, písně, život na venkově.
3: A v tom druhém listáři je jaké téma?
2: Tady jsme se věnovali ilustrátorům, vybrali jsme Josefa Ladu, protože pohlednici od Josefa Lady měl doma určitě každý. Pak se věnujeme Mikuláši Alšovi, jakožto správního Češi. Na jeho pohlednicí jsou nádherné básničky s jeho kresbami. Je to, vidíte, vlastně skoro černobílé, ale není to žádná nuda. Vidíte, jak je to pestré prostě. A posledního jsme zvolili Jiřího Trnku.
3: Doplňuje Zuzana Leherová. Muzeum doktora Otakara Kudrny je otevřené v hlavní sezóně denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin s polední pauzou. Z Netolic Petr Kubát, Český rozhlas. Regionální stopař.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě minuta a půl. I proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech a vlastně v celé republice máme jasno nebo skoro jasno a mlhy už se rozpouštějí. Počasí u nás ovlivňuje nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Teploty na jihu Čech se pohybují mezi 10 až 16 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplotu 14,6 stupně Celsia, vítr fouká slabý severní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno. Teplotu 11,7 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 3 metry za sekundu.
1: No a jak bude přes den?
2: Odpoledne počasí u nás začne ovlivňovat okluzní fronta, která bude postupovat do střední Evropy od západu. Od jeho západu tedy u nás bude přibývat oblačnosti. Později odpoledne a večer bude přechodně oblačno až zataženo a místy se objeví přehánky, ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude slabý, jihovýchodní nebo východní, 1 až 4 metry za sekundu a večer se bude měnit na jihozápadní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci přes naše území přejde ta okluzní fronta, která se k nám přibližuje a za ní k nám od jihozápadu postoupí tlaková výše. Zpočátku noci bude oblačno, ojediněle se slabými přehánkami. Během noci potom bude oblačnosti ubývat, k ránu se ojediněle mohou tvořit mlhy, které se opět budou rychle rozpouštět. Zítra přes den bude polojasno až jasno a v první polovině dne pouze ojediněle s přehánkami. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni Celsia a maxima mezi 22 až 25 stupni na horách kolem 20 stupňů. Vítr bude slabý, jeho západní až západní, který zítra odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se bude měnit na severozápadní. Biopředpověď pro zítřek je také na jedničce, mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na pondělí?
2: V pondělí nás bude i nadále ovlivňovat tlaková výše, odpoledne nás pak ale začne ovlivňovat studená fronta od západu. V pondělí bude polojasno až jasno, odpoledne potom od západu začne přibývat frontální oblačnosti, ale bez srážek. Minimální teploty budou kolem 11 a maximální kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, během nepřevážně jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: No a pane Fribauere, můžeme se ještě podívat také na úterý?
2: V úterý se nám to pokazí. Přes naše území bude odpoledne přicházet studená fronta od západu. Bude tedy zataženo s deštěm nebo přehaňkami, ojediněle i bouřkami a k večeru potom budou srážky ubývat. Minimální teploty budou kolem 16 stupňů Celsia a ty maxima vzhledem k přechodu studené fronty nebudou příliš vysoké, mezi 15 až 19 stupni. A vítr bude slabý, západních směrů, odpoledne potom zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a večer potom bude opět slábnout.
1: Už víme, jak bude. Všechno jsme slyšeli od meteorologa Petra Fribauera. Díky za to a přeji hezkou sobotu a zítra se těším na slyšenou.
2: Hezký den, na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Josefína Růžičková se narodila na Slovensku, vystudovala mezinárodní obchod v Praze a už 18 let žije v Prachaticích. Nejen díky svým dvěma synům, kteří se tady narodili, se už považuje za Jihočešku. Opustila tenkrát vysokou pozici v nadnárodní firmě a při mateřské dovolené začala vařit marmelády. Na svém kontě má za ně více než 100 medailí ze světových soutěží ve Velké Británii a nejnověji se letos stala absolutní vítězkou regionální soutěže Chutná hezky Jihočesky. Povídání s inspirativní ženou Josefinou Růžičkovou si můžete poslechnout v pořadu Jihočeši v sobotu krátce po 18. hodině. Zve vás autorka Mirka Nezvalová.

Baziková společně s Kamilem Střihavkou 7 minut před 9. hodinou dospívali píseň. Ještě nás čeká do 9 hodin trocha hudby. Za chvilku to budou brontosauři, ale ještě předtím také pozvánka na to, co nás čeká v těch chvílích nejbližších. Za 7 minut to budou zprávy. Ty připravuje Pavlína Fendeková a poté už nabídneme pořad Mezi nebem a zemí. A tím vás provede Daniela Pavlíčková. No a Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost, přeji hezkou sobotu a zítra ráno v 5 se těším na slyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ukázku záchrany tonoucího předvedou vodní záchranáři v Lipně nad Vltavou. V kempu Modřín oslaví 30 let svého působení. Policisté hledají 12-letého chlapce z Letče nad Sázavou. V zaniklé obci z Hůří na Šumavě dnes uctí památku 90. pěší americké divize. Teploty na jihu Čech vystoupí ke 24 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Českobudějovičtí vodní záchranáři slaví 30 let svého působení. Oslavy v kempu Modřín v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku začnou ve 14 hodin. Záchranáři si pro příchozí připravili speciální program, pokračuje za organizátory Karolína Bodláková.
2: K vidění na akci budou dynamické ukázky záchrany tonoucích, současná zásahová technika, prezentace činnosti a samozřejmě chybět nebudou ani speciálně cvičení záchranářští psi. Pro veřejnost bude připraveno také několik zábavných stanovišť, kde si na své přijdou děti i dospělí.
0: V Táboře u Jordánu se o tomto víkendu koná mistrovství České republiky vodních záchranářů v plážových a mořských disciplínách. Dny města pokračují druhým dnem v Jindřichově Hradci. Na několika místech budou k vidění divadelní a hudební vystoupení a otevřené budou i různé kulturní instituce. Mezi nimi Muzeum fotografie, Dům gobelínů nebo Hvězdárna. Odpolední program v Husových sadech přiblížila vedoucí Jindřichohradeckého odboru kultury a cestovního ruchu Adéla Blašková.
3: Papoušci zblízka, kreativní dílna, malování na obličej, program Pohádkový park a také skákací hrad pro děti a pro menší děti smyslohraní. Ve 14 hodin bude první divadelní představení pro děti, a to Klubička pohádek, a v 16 hodin Pohádky z kufru.
0: Policie pátrá po 12-letém Romanu Rusenkovi z Letče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. V pátek se nevrátil ze školy domů, nedal o sobě vidět a nemá u sebe telefon. Vysoký je 150 až 160 cm, má blond vlasy a modré oči. Na sobě má nejspíš tepláky a šedou mikinu. Podle policie měl být večer se svým spolužákem poblíž školy. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Na Šumavském zhůří je Den svobody. Akce se koná v prostoru zaniklé obce přímo u památníku věnovaného 90. pěší americké divizi. Ta se právě 6. června 1944 vylodila v Normandii a doputovala mimo jiné právě až na zhůří. Na místo se dnes lidé výjimečně dostanou i auty, říká nezávislý starosta Hartmanic Pavel Waldman.
4: Po celý den bude povolen vjezd vozidlům do prostoru teda bývalé osady zhůří. Příjezd bude možný jak od Starého Brunstu podél řeky Křemelné, tak také od Staré Hutě. Tady bych poprosil všechny, kdo budou přijíždět, aby dodržovali parkovací stání a řadili se a někde na cestách nepřekáželi.
0: Akce začne v 10 hodin a na místě bude i historická vojenská technika a vojáci v dobových uniformách 90. pěší americké divize.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne od jeho západu přibývání oblačnosti, později až oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní nebo východní vítr se bude večer měnit na jihozápadní. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují v Písku v Kolárově ulici, kde se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: V takzvaných babičských procesech totalitní justice odsoudila stovku lidí, 11 popravila, včetně farářů Boli z Drbolou, které dnes katolická církev blahořečí. Pozveme vás na výstavu, která připomíná dvě významné osobnosti pražské židovské Libně, historika Erika Poláka a spisovatele Arnošta Lustiga. Silným duchovním místem je Neratov v Orlických horách. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Lucie Kolářové z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petru Černockou jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Katolická církev dnes blahořečí první uznané mučedníky v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který volil útoku v Babicích. Natáčel Daniel Zach.
1: V květnu on byl popravený. No, já jsem si v červnu narodil, 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátil poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se dnes věnujeme jedné dnešní významné události. Už za pár hodin začne na brněnském výstavišti slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Vyvrcholí tak beatifikační proces, který trval přes 20 let. Záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV. Pokračuje Naděžda Hávová.
1: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
2: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
1: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
3: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení, prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
1: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
3: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
1: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Na svatý kopeček u Olomouce se v polovině června sjedou Romové z celé České republiky i Slovenska. Chystá se jejich tradiční pouť. Setkání doprovodí mše ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie. Sloužit ji bude nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který nad akcí převzal záštitu. Pouť s dlouholetou tradicí se uskuteční v sobotu 13. června. Její součástí bude i hudební a divadelní představení romských skupin. Loni na akci dorazilo kolem 500 poutníků. Letošním tématem pouti, která začne v 10 hodin slavnostní mší svatou, je svatý František z Assisi. Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival je má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetlfestu potrvá od 26. do 30. srpna, nabídne 130 programových položek. Téma ročníku zní návraty. Místo, kde stávala synagoga, ožije v době festivalu kulturními i komunitními akcemi. Minulost synagogy připomene také literární almanach Nenacházím žádné stopy. Svými texty přispěli Kateřina Tučková, Milan Uhde, Arnošt Goldflam a další autoři. Na vydání knihy mohou lidé přispět prostřednictvím komunitního financování. Festival totiž letos nezískal peníze od

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Zvláštní kříž, skleněná střecha i křížová cesta, to je Neratov v Orlických horách. Tamní kostel římskokatolické farnosti je vyhledáván nejen věřícími lidmi z celé republiky, i díky zvláštní energii. Redaktor Karel Sladký natáčel s monsignorem Josefem Suchárem právě o výjimečnosti tohoto místa.
1: Vy máte v Neratově zvláštní kříž. Co je to za kříž?
2: Je to kříž, na kterém není Kristus, ale je tam jenom silueta, která je vyřezaná do toho dřeva. Má nám symbolizovat právě ten symbol toho kříže, to znamená i tu bolest a trápení celého světa, odmítání a všechny ty věci, které sebou život přináší, že bychom je měli dokázat přijmout a dokázat do nich vstoupit, neuhýbat před nimi, ale že bychom na tom kříži neměli zůstat, ale měli bychom jim projít. A tam, když projdeme tím křížem, tam je ten nový život, to, co představuje ten příběh o tom vzkříšení.
1: Tady v Neratově máte nádhernou prosklenou střechu kostela. Co symbolizuje právě?
2: Symbolizuje tu důležitost propojování těch světů. Jak se i říká, tam, kde se spojuje nebe se zemí, tak tam se dějou zázraky. A je důležitý, a zvlášť si myslím, že pro dnešní lidi je důležitý, aby třeba i v tom kostele opravdu uviděli nebe. Protože někdy to je takový jako nahrazovaný spoustou těch našich výtvorů a spoustou věcí, které my do toho vkládáme, a je to náhražka, není to opravdový. Myslím si, že taky proto spousta lidí třeba nenavštěvuje ty naše byť překrásný barokní kostely, nejen, že jsou zamčený, ale jde radši do přírody, kde je to takový jasný, čistý, proto si myslím, že taky v těch nových kostelích tak tam jsou jenom základní symboly a není tam těch věcí na to, aby rozptylovali vaši mysl moc, protože vám dávají prostor pro to, abyste si mohli sednout a přemýšlet a nechat působit jenom to něco, jako co tam je. A navíc to, co je nejdůležitější, nejvzácnější, nejkrásnější, co by v kostele mělo být, tak jsou lidi a ne ty věci.
1: Neratov je spojením duchovna, přírody. Myslíte si, je to právě ten důvod, proč tolik lidí rád do toho Neratova jezdí a cítí tam takovou zvláštní energii?
2: Já proto mám vysvětlení to, že to je takový ten boží dar, který proniká zvláštní mariánský poutní místa. Je takový to mateřský pohlazení. A že když lidé reagovali vlastně na nějakou tu boží výzvu a vytvořili nějaké to poutní místo, zvlášť mariánské,

Kanánské, tak je Bůh obdařil právě tady tímhletím nádherným darem, kdy je to propojení toho koloritu, té přírody, atmosféry, která je neopakovatelná a spoustou i dalších věcí, které do toho můžeme vkládat my. No a my máme tu výhodu těch čistých duší, těch lidí s tím handicapem, se kterými se snažíme vítat všechny ty poutníky a návštěvníky, mezi kterými neděláme rozdíl a kterým chceme umožnit právě to, aby tam mohli vstoupit. Můj tatínek vždycky říkával, že člověk by měl mít vždycky něco, čím si může hosta uctít. On pálil výbornou slivovici, takže on měl vždycky něco, co mohl tak nějak podat. My jsme dostali do vínku ten nádherný kostel i ten kus přírody, no a tak se snažíme o to podělit se všemi lidmi, kteří přichází, aby oni mohli zažít to, co máme rádi, na co jsme hrdí a to, co bychom chtěli, aby se aspoň kousek toho pokoje, té radosti mohli odnést domů.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme jednu pozvánku. Libeň židovskou, ale především dva významné libeňské rodáky připomíná výstava ve Velkém neboli Levitově mlýně v Praze Libni. Prvním z nich je historik a pedagog Erik Polák, od jehož úmrtí letos uplynulo 30 let. Druhým je světově uznávaný spisovatel Arnošt Lustig, který by letos oslavil 100 let. Jeho jubileum zařadilo na svůj seznam významných výročí také UNESCO. Výstava s názvem Chci žít tam, kde to mám rád, představuje výběr citací z literární tvorby obou autorů, které odrážejí jejich životní osudy. Oba prošli koncentračními tábory a druhou světovou válku přežili. Výstavu můžete navštívit až do 28. června, zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na organizaci výstavy v Levitově mlýně se podílí Praha 8, nadační fond Arnošta Lustiga a nadační fond Hudba pro věčnou naději. Jeho zástupkyně Martiny Jankovské jsem se zeptala na poselství této výstavy.
2: Připomínat život, dílo a odkaz obou těchto libeňských osobností, protože oba se narodili v Libni, oba prožili své dětství v Libni, pak dokonce Erik se tam ještě vrátil a žil tam vlastně do konce svého života.
1: Jeho historii paní Jankovská dobře zná, protože univerzitní profesor Erik Polák byl otcem jejího manžela. Erik se jako 13-letý dostal do Terezína.
2: Zažil nástup fašismu, transport do Terezína, byl internován v getu v Terezíně a v tom chlapeckém domě, kde byl i třeba Arnošt Lustig nebo jiné osobnosti. Zažil další koncentráky a šťastný návrat.
1: Jak ho válečné zážitky poznamenaly, kromě toho, že se stal zaníceným zastáncem lidské důstojnosti?
2: Nebyl z těch, kteří by k tématům se vraceli hned, řekněme v těch jeho mladších letech, až v době, kdy už šel do důchodu, tak se k tomuto tématu teprve začal vracet v druhé polovině 80. let a po revoluci se velmi aktivně zapojil do práce v památníku v Terezíně, dokonce vypracoval i takovou koncepci, jak pracovat s mladými lidmi, jak jim přibližovat téma holokaustu a odborně se i tomuto tématu jako historik věnoval. A vždycky říkal, a je potřeba konat, jednat tak, aby se nezapomnělo.
1: Arnošt Lustig byl o 3 roky starší než Erik Polák a do terezínského geta byl deportován v 16 letech a zkušenosti z válečných let později promítl do svých knih a scénářů. Výstava je pojmenována podle jednoho z jeho výroků. Chci žít tam, kde to mám rád.
3: Jeho tatínek šel do Osvětimi a protože měl brýle, tak šel rovnou z toho transportu do pecí. Na toho tátu nikdy nezapomněl a bylo to pro ně vždycky takový jako trauma, že ten táta takhle zemřel, kterýho on měl strašně moc rád, i tu maminku, ale ten táta, ten pro něj znamenal moc.
1: Říká Markéta Mališová, někdejší ředitelka nakladatelství a centra France Kafky, která s Arnoštem Lustigem intenzivně spolupracovala v závěru jeho života. Jak ho poznamenaly válečné zkušenosti?
3: On samozřejmě na to nikdy jako nezapomněl a věděl, že to byla strašná hrůza, ale vždycky se snažil být spravedlivý nebo poznal tam spousta takových lidských povah. Jo. Tam šlo o život každému, že jo, takže to bylo těžké.
1: Připomeňme, že po válce nějakou dobu pracoval Arnošt Lustig i v Československém rozhlase.
3: Co mu zůstalo, že kdykoliv ho někdo požádal o rozhovor, tak on opravdu spolupracoval. Neodmítal rozhovory a vždycky si vzpomněl, když on začínal, jaký to bylo, takže se to vždycky snažil těm redaktorům usnadnit.
1: Ovšem jeho největší vášní bylo psaní.
3: To jakmile někam odjel, a tak on psal jakoby v duchu nebo si dělal poznámky, ale jak neměl u sebe ten psací stroj a on psal opravdu na psacím stroji, tak to nevydržel díl než týden, bych řekl. Pak už se těšil na to, že už bude psát. A proto taky to bylo to jeho dopisování, to potvrdí všichni nakladatelé, že odevzdal rukopis. A když si ho měl přečíst, tak tam dodal dalších 8 stránek

0: Rozjímání nad cestou kolem světa. Tak nazvala Lucie Kolářová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity své zamyšlení na závěr magazínu Mezi nebem a zemí. Ten pomalu končí. Hezkou sobotu vám také přeje Daniela Pavlíčková.
1: S blížícím se létem pokaždé přemýšlím, že už konečně vyrazím na tu cestu kolem světa. Přemítám, co sebou vzít. Oblečení, náhradní oblečení, spacák a nepromokavý obal, nafukovací polštářek, boty, náhradní boty, náhradní brýle, pouzdro na náhradní brýle, jiné boty, léky, izolační box na léky, papírové kapesníky, papíry na psaní, nabíječku, powerbanku, talisman. Bez čeho se obejdu? Mýdlo, možná i ručník, fyzická knížka, dopisní papíry, papírové mapy. Co nechám doma? Psa, kytky, práci, srdce. Je mi rovnou jasné, že na takovou cestu toho budu mít k nošení moc a stejně mi toho bude hodně chybět. A to prý člověk skoro nic nepotřebuje, když na to přijde, což zřejmě platí především tehdy, když není na výběr, a pak pro radikální stav dobrovolné chudoby. Nicméně souhlasím, že všichni máme věcí spíš moc než málo a stejně se zajišťujeme pořád dál. Vydat se na cestu kolem světa chtě nechtě znamená, že se těch rádoby jistot valnou měrou vzdám. Budu muset začít mnohem víc spoléhat na sebe v každodenních maličkostech, které nakonec třeba udělají den. A budu muset spoléhat mnohem víc i na druhé, bez jejichž pomoci se v cizím prostředí těžko obejdu. Uvažuji, odkud se vydám. Konec konců mohu odkudkoliv a vždycky bych měla dojít domů od té doby, co je země kulatá. Přemýšlela jsem, jak budu cestovat, zda rychle nebo pomaleji, čím a jestli budu mít na vybranou a jestli to vydržím, bude horko, bude zima, ocitnu se v neznámých krajích. Místní tam třeba nebudou znát lingu franku, anebo budou a stejně si nebudeme rozumět. A nebo si budeme rozumět navzdory tomu, že se nedomluvíme. Nevím, na co se připravit, nevím, co očekávat, nevím, co si o všem myslet. Mohu jen doufat. Modlit se lze naštěstí všude. Co když se po cestě unavím a budu se chtít vrátit? Jenže v půlce štreky už to nedává smysl. Zatímco ale pokračuješ vpřed, můžeš to vnímat i jako začátek navracení. Od určitého bodu návrat znamená zůstat na cestě. Možná, že druhé poloviny ubíhají rychleji. Pokračuji a postupně odhazuji, co mě tíží. Bez tak doma všechno mám. Na nohách poslední sešmajdané boty, brýle poslepované, v pouzdru od brýlí zbylý aspirin. Talisman jsem cestou darovala, za to jsem nově pořídila klobouk, na něm uschlá kytka z jižní polokoule. Cestou jsem začala kupovat dopisní papíry. Až přijdu domů, zaklepu na svoje vlastní dveře. Vstoupím, spatřím, co na mě doma počkalo. Vidím se sedět za stolem. Na svědectví proti sobě se třesu prach z vlastních opánků a pochopím, nešlo to obejít a není třeba zoufat. Na stole leží dopisy, které jsem si posílala. Zatímco je čtu, moje srdce začíná bít podle místního času. Potřebovala jsem skoro celý život na to, abych došla zpátky domů.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hudebníky Kalabise a Růžičkovou připomene v Jindřichově Hradci nová pamětní deska. Rudolfov u Českých Budějovic ožije tradičními hornickými slavnostmi. V Praze Troji pokračuje závody kánoistů a kánoistek světový pohár vodních slalomářů. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 24 stupňům. Oblačnosti bude odpoledne přibývat. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Čembalistku Zuzanu Růžičkovou a skladatele Viktora Kalabise připomene nová pamětní deska v Jindřichově Hradci. Jejím autorem je sochař Václav Fiala. Slavnostně odhalena bude ve 14 hodin ve Fignerově ulici. Jak je manželský pár s městem spjatý, připomíná mluvčí radnice Karolína Bartošková.
2: Významná čembalistka Zuzana Růžičková a skladatel Viktor Kalabis byli s Jindřichovým Hradcem úzce spojeni. Kalabis zde studoval, manželé ve městě vlastnili dům a trávili zde velkou část života. Oba se stali čestnými občany Jindřichova Hradce a jejich odkaz dodnes připomínají kulturní akce i soutěž Concertino Praga.
0: V Rudolfově u Českých Budějovic se dnes konají tradiční hornické slavnosti. V 11 hodin projde městem průvod. V bohatém programu je například historický tanec, divadlo nebo řemeslný trh. V kostele svatého Víta vystoupí od 16 hodin pěvecký sbor Kanzona a od 17 hodin třeboňští pišci, informuje město na svém webu. Ve Vítkově u Štěkně na Strakonicku dnes oslaví 655 let od založení obce a 130 let od založení místního hasičského sboru. Program, který začne ve 13 hodin, nabídne slavnostní průvod, posvěcení praporu vítkovských dobrovolných hasičů, ukázku techniky strakonických profesionálních hasičů, ale také výcviku koní jízdní policie. Chybět nebudou hudební vystoupení, informuje Štěkeň na svém webu. Letecký kulomet ze sestřeleného bombardéru z druhé světové války odevzdal tento týden muž z Vysočiny. Bez bližšího určení místa o tom informovala krajská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Muž jej přinesl u příležitosti pokračující zbraňové amnestie. V minulých dnech policisté přijali také bedny s náboji, výbušky nebo granáty.
3: Během května policisté museli zlikvidovat také více než kilo výbušniny Semtex, kterou jim přinesl muž ve dvou igelitových taškách. Amnestie trvá do konce června. Lidé při ní mohou beztrestně odevzdat a dodatečně legalizovat držené zbraně, střelivo a výbušniny. Přinést je mohou na jakoukoliv policejní služebnu. František Jirků, Český rozhlas. Sport.
0: Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru vodních slalomářů v Praze Troji. Dnes budou soutěžit kánoisté, jejich kvalifikace začne zhruba za půl hodiny. Mezi muži se představí i Lukášové Rohan s Kratochvílem a Václav Chaloupka. V ženské soutěži pak budou z Češek Terezy Michalová s Knéblovou a Martina Sadková.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, později přechodně až oblačno, místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní nebo východní vítr se bude večer měnit na jihozápadní. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Písku se vyšetřuje nehoda v Kolárově ulici, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domů. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobbyredaktorka Slávka Mrádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Conteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
1: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistím, že mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
2: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
1: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovémto normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici, a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
2: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
1: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
0: Když není zbytí, sáhne i za přísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivy, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívě je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívě pěstově zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli květ je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounu a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje, i lidi ze Středočeského kraje.
3: Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka. Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka s vlkem.
2: Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulka

0: jako nekupovala.
1: Co času vám to sebralo, že?
2: Pane chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek.
3: Většinou...
2: Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
3: Většinou to tak je, abych spíš řekl, co potřebuju, jo, ale oni potřebují o tom něco vědět, jo. Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někde někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně a tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozuměj, tak se s nima o tom trošku pobavit, jo.
0: Internet je jedno velké smetiště, tam je potřeba si ty informace vyzobávat,
2: a přebírat
0: ověřovat. Jo? Doporučuji literaturu, hlavně české autory, dají se sehnat, i starší knihy, no a na tom internetu opatrně.
2: A nebo na tu burzu, a jinak vy v Rychnově máte jedny z největších burz, jak jsem slyšela, snad v Evropě?
0: Ne, nemá to, není burza, v Rychnově děláme vždycky v polovině září velkou výstavu akvarijních ryb a terarijních živočichů. Kolem 200 nádrží, máme tam přes 200 druhů ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
4: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství. Pamatuji izolaci v pytlích, tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamenná nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace, skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky?
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína, tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu, a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí, a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči zasahují na Orlické přehradě u potápějící se lodi. Den s armádou dnes na Českobudějovickém výstavišti doplní výstavy nebo přednáška. Novým šéfem svazu lyžařů se stal podnikatel Petr Veselý. Na jihu Čech vystoupí teploty ke 24 stupňům, odpoledne bude přibývat oblačnosti. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hasiči teď zasahují na Orlické přehradě u Kovářova na Písecku. Potápí se tam motorová loď a hrozí únik provozních látek. Jak nás informovala mluvčí Vendula Matějů, velitel zásahu si vyžádal potápěče, kteří zadní část lodě nadzvednou. Kolem lodi navíc položí norné stěny. Informován už byl vodoprávní úřad a státní plavební správa. Těžkou techniku nebo ukázky boje uvidí návštěvníci dnes armádou na Českobudějovickém výstavišti. Dnešní program doplní několik výstav nebo přednáška historika Eduarda Stehlíka. Podle mluvčího krajského vojenského velitelství Petra Daňhela má dvoudenní akce lidem ukázat připravenost armády v době častých světových konfliktů.
2: Vnímají, že se prostě mění bezpečnostní situace v Evropě. Ten občan člověk na to přirozeně reaguje, samozřejmě i zvýšeným zájmem o armádu a složky IZS. I armáda České republiky se samozřejmě připravujeme na všechna možná nebezpečí. Dnes jsme se rozhodli prezentovat naše schopnosti, znalosti.
0: Den s armádou končí na Českobudějovickém výstavišti v 17 hodin. Dny města pokračují druhým dnem v Jindřichově Hradci. Na několika místech jsou k vidění divadelní a hudební vystoupení a otevřené jsou i různé kulturní instituce. Mezi nimi Muzeum fotografie, Dům gobelínů nebo Hvězdárna. Odpolední program v Husových sadech přiblížila vedoucí Jindřichohradeckého odboru kultury a cestovního ruchu Adéla Blašková.
3: Papoušci zblízka, kreativní dílna, malování na obličej, program Pohádkový park a také skákací hrad pro děti a pro menší děti smyslohraní. Ve 14 hodin bude první divadelní představení pro děti, a to Klubička pohádek, a v 16 hodin Pohádky z kufru.
0: Pohřešovaného 12-letého chlapce z Letče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku policie našla, je v pořádku. Na ulici si ho všimla žena, která přivolala hlídku. Chlapce si pak převzal jeho blízký, uvedla policie na síti X. Sport. Podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. Na Veselého teď čekají ve funkci dvě hlavní kauzy. Počítá s tím, že bude problematiku skoku na lyžích v Harachově i dluhu po světovém poháru alpských lyžařů řešit.
4: Budu chtít vytvořit pracovní skupiny s odborníky, který mi budou radit tady v tom. To prostě musí řešit právník, musí to řešit zástupci příslušných organizací, které tam jsou. Jestli něco je teďka kauza, tak je to vymazání dluhu po Špindlu, po světovém poháru, a druhá kauza je Harachov. Počasí.
0: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, později se místy vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní nebo východní vítr se bude večer měnit na jihozápadní, biozátěž je mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích na silnici číslo 3 u Makra se vyšetřuje nehoda. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
5: Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka. V dnešním kuchařském čarování budeme tak trošku roztrhaní a zároveň i výrazně rozpečení, neboť hlavním tématem bude velmi populární úprava masa, které se mezinárodně označuje jako low and slow, což v překladu znamená nízko a pomalu, ale my takto upravené maso nazýváme trhaným masem. Připravíme si ho klasickým pečením, také konfitováním, tedy vařením v tuku a nakonec i ve váku bez přístupu vzduchu. A na závěr přidám i recept na francouzský jahodový koláč a 7 typů z kuchařského kalendáře. A k tomu všemu vám přeji příjemný poslech a dobrou náladu.

Trhané maso je fenomén moderní současné gastronomie a jeho kouzlo spočívá v pomalém pečení při nízké teplotě. Díky dlouhodobému působení tepla se v prorostlém mase rozpadne kolagen, maso zůstane neuvěřitelně šťavnaté a lze ho snadno rozebrat na jednotlivá vlákna pouhou vidličkou, tedy roztrhat vidličkou, a proto i název trhané maso. Co k tomu říci do úvodu? Nejvhodnější druhy masa jsou mnohé, ale když vezmeme vepřové, tak vždycky je třeba vzít v potaz, aby v tom masu, v té svalovině, bylo dostatek tuku. Takže ideálně krkovice a nepříliš tučný bůček. To je moje osobní doporučení. Ale znám kuchaře i hospodyně, které připravují dobré, výborné trhané maso, třeba z plece a podobně. Co se hovězího týče, tak tam bych doporučoval na prvním místě krk. A nebo zase hrudí, a to musí být mladé kusy dobytka, když to řeknu takto jednoduše. Zase maso, které je lehce kližnaté a zároveň protučnělé, prorostlé tukem. Takže klidně by to mohla být i kliška, ale v tom případě je třeba k takovému masu přidat trochu tuku, ať už v podobě slaniny, nebo to bude opravdu jenom tak, že přidáte trochu olivového oleje, když to bude třeba kuřátko. No a tím jsem se dostal k dalšímu druhu masa, který se běžně také dělá trhaný, ať už je to husa, kachna, ale i kuřecí trhané stehínko není vůbec od věci připravit. Ostatně za chvilku si povíme, jak na to. Takže tady to, jak se říká, jatečné maso je ideální pro tuto úpravu. No a když byste se ptali na nějaký základní recept, kolik čeho dát a jak dlouho to připravovat a při jaké teplotě, tak vezmeme-li třeba tu zmiňovanou vepřovou krkovici, tak na její 1,5 kg dejte, abych to přepočet tak bez gramů, tak 2 lžičky soli. Nemusí být velké ty lžičky. Dal bych tam trošku třeba uzené papriky, aby to dobře vonělo. Malinko pepře bych pomlel. A přidejte tam 1 lžičku třtinového cukru a sušený česnek a sušenou cibuli, pokud máte k dispozici. Když ne, tak ten česnek a cibuli dodáme do toho pečení. A zpravidla se to dělá tak, že se veme 1-2 lžičky plnotučné nebo hrubozrné, případně i dižonské hořčice, a to koření a sůl, které jsem jmenoval, tak se přidá vlastně do té hořčice. Z toho vznikne taková marináda, takové patlámo, a to se na to maso připravené potře, prostě se do něj jakoby vmasíruje a nechá se, pokud máte tu možnost, zabalené ve folii nebo v nějaké mikrotinové folii, odležet přes noc. Nutné to není, ale pokud to takto uděláte, tak to maso samozřejmě díky té hořčici a tomu koření potom bude mít výraznější, lepší chuť. No a potom vlastně tohleto maso dáte na tu první fázi pečení, což je opravdu nízká teplota a dlouhá doba. Tou nízkou teplotou myslím nějakých 110, 120, maximálně 120 stupňů a dobu, délku toho pečení klidně můžete nastavit 3,5-4 hodiny. Ale co je důležité, vždycky to maso pečte v této první fázi zakryté, buď pod druhým pekáčem, nebo zabalené v alobalu, a podle vám to vepřové zpravidla trošku tmavého piva, ale jsou tací, kteří si tam dávají i nějaké druhy těch sajdrů nebo jenom nějaký vývar nebo vodu, to už je na každém. Toho podlití tam nemusí být moc, ale dobré je to, aby ten pekáč nebo ta nádoba, ve které pečete, nebyla, jak se říká, na suchu a nevypalovala se. Takže ta první fáze je opravdu takhle dlouhá. Záleží samozřejmě, jestli ten 1,5 kg masa máte v celku nebo ve dvou kouscích, pak samozřejmě ta délka pečení, když to budou 2 kousky, tak bude kratší, bude do 3 hodin, ale běžně to nechávají kuchaři i 5 hodin při té teplotě kolem 110 stupňů třeba, nebo jak se říká přes noc, pak se ta trouba vypne a tam to ještě maso zvolna dojde. Takže, jak se říká v takové univerzální příručce, anglicky psané, maso nesmí spěchat.
To se mi ten obrat se mi velice líbí. Spěchající maso jsem sice nikdy neviděl, ale budiš. A teď druhá fáze pečení. Když je to takhle doměka už udělaná, tak vlastně se buď odendá ten alobal, anebo se sundá poklice, zvýší se teplota a dopeká se to jenom nějakých 20 minut na nějakých 180 stupňů, aby se tam přece jenom trošku udělala taková ta opečená vrstvička. Já osobně dělám to, že to měkké maso, které je při té nižší teplotě už opravdu měkké, rozpečené, tak překrájím, třeba řekněme tu celou krkovičku, na 3-4 takové silnější plátky nebo prostě na díly. Tak, abych potom při tom trhání tam neměl příliš dlouhá vlákna. A takhle tu krkovičku rozložím v tom výpeku a sprutka ji opeču, aby tam prostě to opečení v tom také bylo, protože to tomu dává samozřejmě dobrou chuť. No a ta druhá fáze pečení, jak už jsem říkal, je jenom nějakých 20 minut při té teplotě nějakých 180-190 stupňů. No a jakmile to takhle zezlátne, tak potom už vlastně nechávám většinou to maso vydýchnout nějakých 10 minut zase pod pokličkou a potom, ať už pemete vidličky nebo něco jiného, tak přímo v tom pekáči, v tom výpeku je to dobré roztrhat na ta jednotlivá vlákna a ten výpek, který v tom pekáči samozřejmě vznikne během toho pečení, tak ten je součástí toho trhaného masa. No a potom už záleží zase na vás, jestli to chcete nechat takhle jakoby naturální, anebo to maso trhané doplníte v závěrečné fázi nějakou oblíbenou, ať už to bude grilovací omáčka, nebo na trochu sladké čili omáčky, anebo já třeba rád používám japonskou teriyaki omáčku a podobně. Takže to už záleží na té chuti, někdo by tam přidali trošičku kečupu. Záleží na tom, pro koho to trhané maso v tom finále samozřejmě připravujete. A vlastně já používám takové dva nebo tři druhy toho ochucení. Ten jeden je, dá se říct, mexický, když budeme dělat nějaké ty tortily a podobně, tak tam nezapomenu přidat římský kmín, samozřejmě pepř a samozřejmě trošičku papriky a přidávám do toho výpeku ještě, nebo potom do toho vypečeného roztrhaného masa, přidávám i rajčatový protlak nebo rajčatovou pasátu a může to být samozřejmě čili papričkou pěkně nebo nějakou paprikovou pastou jakoby polepšeno. A další taková jemnější varianta je, řekněme, francouzská nebo z Provence, z jižní Francie, kdy přidávám přímo k tomu masu rozmarín, tymián, česnek, trochu toho olivového oleje, aby to mělo tu vůni. A do té marinády přidávám právě dižonskou hořčici, která je taková výraznější. Ale poté, co se propeče s tím masem, tak to nebývá, nečouhá z toho ta chuť té dižonské hořčice, tak jak je jindy výrazná a ostrá. Takže to je velice zajímavý moment. A když dělám takovéhle a la Provence nebo a la Středozemní moře, to trhané maso, tak potom mám takový fígl, že vezmu vařenou bramboru a na jemném struhadle ji nastrouhám a do toho trhaného masa přimíchám tu vařenou bramboru. A ona tam zmizí v té chuti a v té šťávě, ale krásně mi to jakoby sváže. Jo, rozumíte, že to zahustí. A to je výborný fígl a můžete ho použít, i když budete třeba dělat asijskou variantu, kdy vlastně tam nesmí chybět cibule, česnek a zázvor a pochopitelně sojová omáčka a cukr. Případně v té závěrečné fázi do toho trhaného masa přidáváme trochu octa, může, nemusí být rýžový, takový, jaký máte k dispozici. A zase je taková zvláštní chuť tohodleté směsi toho trhaného masa. No a jak už jsem zmiňoval, když budu dělat třeba pro děti, jsem dělal takové bagetky s trhaným masem, tak tam jsem měl k dispozici kuřecí stehýnka. Ta stehýnka jsem zvolna pekl, samozřejmě nepekl jsem je 3 hodiny jako krkovičku, ale 2 hodiny, zase při těch 110. A pak jsem je dopékal, aby ta kůžička na vrchu byla opečená, prostě klasické pečené, ale hodně rozpečené. Pak oberete ty kosti, vyndáte a kloubíky a to všechno dáte pryč. A potom jsem to jenom vlastně trhal, akorát tu kůži jsem si dal ještě stranou
A tu kůži jsem nakrájel na malé kousíčky a ještě jsem ji na pánvi trošku jakoby vypražil, takže jsem tam přidal takovouhle křupavou kůži nakonec do té směsi. No a ten výpek a to maso roztrhané jsem doplňoval směsí bylinek čerstvých nasekaných, které jsem na másle malinko zapěnil a přidal jsem tam i špetku, tak řekněme půl stroužku česneku, jenom tak lehce ten česnek, a přidal jsem tam smetanu. A věřte mi, že to byla úplně taková jeboučka. Bylo to prostě úplně jiné trhané maso, než si představujeme to hovězí nebo vepřové. Takže klidně to můžete takhle vyzkoušet. No a když už máte trhané maso, tak je na vás, jestli budete dělat bagetky, nebo ty už zmiňované tortily, nebo i burger nemusí být vždycky s nějakým karbanátkem, ale docela běžně se dneska setkáváme s tím, že je burger, který je plněný trhaným masem nebo s trhaným masem. No a teď na chřestových slavnostech v Ivančicích jsem ochutnal plněné bramborové knedlíky plněné trhanou konfitovanou kachnou. A to vám byla dobrota. Tak o tom konfitování trhaného masa, o tom si povíme po písničce.

Posloucháte Kuchařské čarování, ve kterém teď budeme konfitovat maso, abychom ho na závěr roztrhali a měli jsme tedy konfitované trhané maso. Tahle ta úprava posouvá takové ty klasické hranice trhaného masa na vyšší úroveň. Je to maso je více šťavnaté a ještě jemnější. To proto, že se připravuje zcela ponořené v tuku a v tom tuku se pomalunku vaří. Konfitování vymysleli, alespoň tak se to v knihách moudrých tvrdí, vymysleli Francouzi a je to metoda vlastně pomalého vaření, pomalého tažení, se říká odborně masa, které se zcela ponoří v tuku a potom při teplotě kolem 90 až 110 stupňů se tohleto maso pomalonku vaří. Díky tomu se samozřejmě nevysuší, je neuvěřitelně křehké a potom natrhání má opravdu takovou hodně plnou chuť, protože no, vařilo se v tuku. Takže to není, že by se to maso peklo. Já kolikrát v restauracích, a už jsem o tom mnohokrát i mluvil, se divím, že vám přinesou běžně upečenou kachnu a teď je tam napsáno na jídelním lístku, že to je konfitovaná kachna. Konfitovaná kachna může být nakonec opečená na vrchu ta kůžička. Naopak je to lepší, když se to tak udělá, ale jinak je opravdu vařená v tom tuku, takže má být tím tukem opravdu i nasáklá. Tak, jak jsem ji ochutnal několikrát, když jsem cestoval po Francii. No a co konfitovat? Takže už jsem zmínil kachnu, anebo teda husí stehínko, nebo stehno, můžeme říct rovnou, tak to je naprostá klasika. To dělali vlastně už i naše babičky a prababičky, dokonce do toho tuku, ať už do husího sádla nebo vepřového sádla, se docela běžně zavařovalo maso jako pro konzervaci a pro zachování se třeba další měsíc takhle zalité tím sádlem, předem uvařené a pak zalité sádlité tím sádlem. Se běžně nechávalo maso i několik měsíců v chladu, v nějakém chladném sklepě a běžně bylo dál konzumované, protože vlastně se opravdu to vařilo, nepřišel k tomu vzduch, jenom tak minimálně samozřejmě, ale takhle se vlastně konzervovalo maso. Takže kachní nebo husí, klasika. Kuřecí, už bych řekl, že tam jako to nevynikne, ta úprava konfitováním, to je lepší udělat běžným pečením, tak jako tam byla řeč před chvilkou. No a potom pochopitelně krkovice nebo nějaký kousek z ramínka, tedy z plece, vřele doporučoval bych, ale může to být i kýta, která bude ale protučnělá z takového toho mohutného pašíka. Takže samozřejmě to vepřové se přednostně konfituje ve vepřovém sádle, to kachní nebo husí většinou v tom husím nebo kachním sádle, i když toho husího bývá většinou víc, ale běžně se také přidává i to vepřové sádlo k tomu. No a když budete konfitovat hovězí maso, zase bych doporučil krk, hovězí krk jako nejlepší, anebo i nějaké to hrudí a případně jsou výborná konfitovaná hovězí líčka. To může být i případ vepřových líček. Ale i to může být kliška třeba hovězí, kterou budeme konfitovat. Většinou tady jsme zvyklí ve vepřovém sádle, ale zažil jsem také, nebo ochutnal jsem, abych to řekl správně, také hovězí krk, který byl konfitován, tedy pozvolna tepelně upraven v přepuštěném másle. A v Anglii běžně používají, i v obchodech koupíte běžně lůj, takže i když namícháte třeba lůj a vepřové sádlo, tak i v tom se hovězí maso tu a tam konfituje. Co říci k té technologii přípravy toho trhaného masa, připraveného teda konfitováním, tak je to asi zásadní takové praktické pravidlo, že když budete mít, řekněme, zase 1,5 kg masa vepřového, tak je třeba to maso nakrájet, buď na kostky nebo na plátky. Jo, nemusí to být malinké kostičky, ale prostě a jednoduše tady veliký kus masa byste těžko vařili v tom sádle, toho sádla byste museli mít mnoho, takže je to

No a potom už záleží na vás, jestli do toho sádla přidáte třeba na to množství, co jsem zmiňoval, kilo a půl, nějaké 3-4 stroužky česneku, větvičku rozmarínu, třeba větvičku tymiánu, klidně 2 bobkové nebo 3 bobkové listy a zase celý pepř třeba bych přidal. Jo. A sůl zase na tohle množství masa na kilo a půl jsou to ty 2 lžičky. Takže to je vlastně všechno a vy to maso na začátku pochopitelně osolíte, můžete ho nasolené nechat zase přes noc dopředu, ale není to nutné a potom vlastně už to maso dáte do pekáče nebo také se to většinou konfituje v nějakých takových těch litinových kastrolech velkých. Přidáte tam bylinky, česnek, prostě tohle všechno zalijete tukem. Ten tuk je dobře mít jako rozehřátý, aby vám tekl. Ten, jo? A potom vlastně, jak už jsem zmínil, kompletně ponořené to necháte, dáte do trouby. A to konfitování, jak už jsem zmiňoval, je nějakých 100 stupňů, plus minus, jo? 90 až 110, víc už ne. A dneska jsou trouby, které opravdu nastavíte docela snadno a drží tu patřičnou teplotu, takže když tam dáte, řekněme, nějakých 95 nebo 100 stupňů tak se, a dáte tam 4 hodiny, tak to máte prostě vyřízeno, nemusíte se o to vůbec starat. Přitom pečení ten tuk by měl, odborně se tomu říká, lehce perlit, jo? To znamená ne úplně bublat, ale tak jako, takový, jako kdyby malé bublinky stoupaly nahoru. Oni tam bublinky moc nejsou, ale nesmí se to škvařit, jako když se škvaří sádlo, to se přece jenom dělá při vyšší teplotě. Takže když byste viděli, že vám to nějak buble, tak je třeba to ubrat a nechat tam třeba jenom 90 stupňů. No a potom to maso se vyjme z toho tuku. Ten tuk samozřejmě nezahazujte, ale vlastně se vyjme maso a nechá to maso, které vyjmete, tak zase pomocí ideálně 2 vidliček se to trhá nejlépe, prostě rozeberete na ty vlákna. No a tam vždycky v tomhletom tuku, ve kterém budete konfitovat, tak při dně je, protože tuk plave nad vodou, tak při dně je výpek, je tam prostě nějaký výpek. Takže je dobré z toho pekáče to sádlo opatrně pomalonku slít. To jde docela dobře. A ten spodní výpek se zbytkem toho sádla přidáte vlastně k tomu natrhanému masu. Jo, a případně podle chuti si to ještě dochuťte. Ale pokud dáte takhle ty byliny a jo, bobkový list a tadyhle prostě tuhle koření, o kterém jsem mluvil, tak díky tomu, že se to v tom sádle dělalo poměrně dlouho, tak opravdu uvidíte, jaká je to velká lahůdka a dobrota. Jo. Takže, jak už jsem zmiňoval, takhle můžete vlastně si udělat i konzervované maso, to nemusíte dělat ty 4 až 5 hodin třeba, můžete to připravovat jenom 2 hoďky a potom to dát do sklenic a zalít zbytkem toho sádla a krásně máte konzervované maso, výbornou vepřovou konzervičku. Jo, takže pokud byste chtěli dělat nějaké fígly k tomuhle tomu, aby třeba to nebylo úplně taková pasta v tom burgeru nebo v té bagetě, případně v nějakém sandviči a podobně, tak to dělám tak, že část toho masa nakrájím na drobné kousičky a dám ho jakoby orestovat na suché pánvi, protože tuku obsahuje dost to maso samo o sobě. A potom to zasypu rohlíkovou anebo chlebovou drobenkou. Není to strouhanka ze suchého chleba, ale je to rozdrobený, případně dám do mixéru nebo nějakého malé mašinky, jenom střídku z chleba a tu tam přidám k tomu. A ona se opeče v tom zbývajícím tuku a vznikne mi taková směs křupavého chleba a křupavého tady toho těch nitek masa. A to je lahůdka potom, když to dáte tam to trhané maso, řekněme do té bagetky nebo sendviče a navrch nasypete tady tu křupavou, tak je to úplně úžasné. A stejně tak to dělám, když budu dělat trhanou kachnu, tak tu kůži pěkně sejmu, než to roztrhám, nakrájím na kousky, to jde docela snadno, protože to je všechno měkonké a zase vypeču takové škvarečky a zase můžete přidat třeba rohlíkové drobečky a zase uděláte takovouhle křupavou dobrutku, kterou to posypete a vypadá to parádně. Tak, já si myslím, že konfitování máme za sebou, ale existuje ještě další

další metoda, kterou velice rád používám, která se nazývá francouzsky sous vide, a to je metoda, kdy se to maso připravuje ve váku. A o tom bude řeč po další písničce.

dnešním kuchařském čarování doslova do písmene trháme velmi tepelně propracované a upravené maso. Ano, trhané maso. A teď ho budeme trhat poté, co ho připravíme metodou, která je také moderní a osobně ji mám velice rád, kdy se to maso připravuje tepelně ve vákuu a kontroluje se potom přitom tedy ta nízká teplota. To je opravdu absolutní špička v současné gastronomii, protože na rozdíl od klasického pečení nebo konfitování, o kterém byla řeč před chvilkou, nedochází u sous vide přípravy k žádnému odparu tekutin. Vy vlastně to maso uvězníte v tom vákuově uzavřeném sáčku a připravujete ho ve vlastní šťávě. Takže to maso v podstatě neztratí ani gram své hmotnosti a výsledkem je maximální koncentrace chuti a dokonalá, jak se říká odborně, textura, to znamená jemnost, která se rozplývá na jazyku, když to takto řeknu, pro případě toho trhaného masa. Takže je tam prostě nulové riziko vysušení, je to perfektní chuť a je to jemňoučké, měkoučké a je to vlastně úspora času i v ten den, kdy to potom servírujete, protože vy si ho takhle můžete to maso připravit třeba 2-3 dny dopředu a potom nechat ho ve váku v lednici a v ten den, kdy tedy se bude podávat, tak ho jenom zahřejete, natrháte, máte hotovo. Takže ale teď pojďme k tomu nejdůležitějšímu. Vy k téhle úpravě potřebujete mít mašinku, která vakuuje. Ta už je běžně dostupná. Ale potom druhé zařízení, které je potřeba, je něco, co udržuje teplotu delší dobu na stejné úrovni a ideálně připravujete tohleto maso v tom sáčku ve vodě. Ta voda je třeba, aby byla zahřátá na těch 70, 60 podle toho, jak to potom nastavíte stupňů a drželo to celou tu dobu. K tomu jsou samozřejmě už dneska v prodeji zařízení. Nejsou levná a také mít takovou velkou škatuli, ve které je jenom tedy teplá voda, ve které se vaří sous vide, asi pro domácnost není dobré, ale existují takové tyčky, které mají, vlastně, jak to byl ponorný vařič, to si určitě pamatujete, tak je to takový ponorný vařič, který má zároveň dole vrtulku ještě, takže vrtí tou vodou v té nádobě, ať už to bude větší kastrol nebo nějaký hrnec, a zároveň ji zahřívá na tu teplotu. Takovéhle štyky, jak říká i odborně kuchaři, se dají už dneska pořídit a nestojí ani tolik peněz. Takže kdo by byl fanda na takovéhle metody vaření ve váku, jako třeba jsem já, tak vřele doporučuji. A každopádně ty časy jsou rozdílné, když bude to vepřová krkovice, dáte tam 70 stupňů, tak na to trhané maso bych tu krkovici dělal třeba 5 až 8 hodin. Jo? Ale jsou taky kuchaři, kteří vám řeknou, připravuju to 10 hodin při teplotě 74 stupňů a tak dál. Takže tam záleží na té kvalitě masa, na velikostech toho masa. Když to bude celá krkovice v kuse, v celku zabalená, tak opravdu to bude chtít těch 10, možná i 16 hodin. Ale já většinou to dělám tak, že nakrájím tu krkovici na plátky silné 3 cm. Vždycky 2 ty plátky dám do toho jednoho pytlíčku a další 2 do dalšího a stačí mi těch 4-5 hodin, jak už jsem o tom mluvil. No a teplota u hovězího může být stejná, ale ta doba té přípravy je, řekněme, o třetinu delší, takže opravdu tam už se dostávám třeba k těm 8-10 hodinám, ale zas to, když budu mít krk, tak zas ho nakrájím na menší kousky, nedělám ho v celku, tak jak to třeba dělají na velkých hotelech nebo v nějakých těch velkých výrobnách. No a kachní stehna, aby byla úplně trhací, teda úplně rozvařená, tak nechávám při teplotě, řekněme, 61 stupňů nebo 65 stupňů a nechám je na dobu nějaké 4-5 hodin.
Zase záleží, jestli je to stehno menší či větší a podobně. Takže to je jenom pro zajímavost. A co se ochucování týče, já mám osobně rád, že vlastně to dělám úplně bez soli a bez jakéhokoliv dalšího koření. Někdo dává nějakou bylinku, někdo to i solí, ale během toho, té úpravy, to pustí vlastní šťávu. To je přirozeně se z toho masa, jako v tom sáčku, objeví vlastní šťáva. Takže vy, když toho sáčku potom to měkonké maso vyndáte, máte tuhle šťávičku a tu já z ní právě já běžně udělám potom takovou omáčičku podle charakteru. Třeba když to budou kachní stehínka, tak tu šťávu sleji, dám do toho právě sojovou omáčku, trošku cukru, trošku octa a doladím si to prostě japonsky. Jo, můžu tam dát i trošku zázvoru, anebo si nejprve na tuku zapěním cibulku, česnek a zázvor čerstvý a potom do toho dám tuhletu šťávičku, provařím to a malinko se sojovou omáčkou to potom zahustím, dochutím sladkokysele a mám prostě takové a la teriyaki, to kachní stehno. A když by to bylo vepřové, tak zase tam dám třeba trošku hořčice do toho a dodělám si prostě omáčku, kterou můžete zahustit trošku rozmíchaného škrabu ve vodě a podobně. Takže vždycky z té šťávičky se udělá potom taková trošku zahuštěná omáčka a tou omáčkou spojíte to roztrhané maso a dáte tomu tu finální chuť a je to prostě úžasné právě v tom, že to maso má svoji naturální chuť, pokud ho nějak předem neupravujete. Takže na tom já si osobně velice pochutnávám. Takže co je důležité, kdybyste udělali tady to vaření ve váku a chtěli si to nechat třeba na konec týdne a udělat to ve středu, tak je důležité po té tepelné úpravě okamžitě ten sáček schladit studenou vodou, případně studenou vodou s ledem nebo tu studenou vodu opakovaně jako měnit, aby se to co nejrychleji takzvaně šokem schladilo. A pak máte zajištěno, že to bude i za ty 2-3 dny v pořádku. Kdybyste to totiž nechali chladnout někde v místnosti, tak během chvilky by se vám mohlo stát, jako se mi to už stalo, že se vám ten sáček nafoukne a to znamená, že v tom začaly fungovat jako jiné procesy, než my si přejeme a takové maso už bych potom nám lidem nedával, možná teda bych ho nakrájel a dones slepička. Takže to je jenom několik takových pravidel k tomu trhanému masu, které se připraví metodou sous vide. Ale i když vezmete v potaz tu prvotní metodu, tedy běžně pomalé pečení v zakrytém pekáči nebo zabalené maso v alobalu a potom do pečení, aby to mělo tu barvičku a opečenou chuť a v následné roztrhání a ochucení, i to je výborné. A protože jsme byli jenom o mase a navíc hodně tučném, až někdy přetučnělém mase, což nepovažuji za špatné, pojďme si dát takovou malou inspiraci, jak připravit zajímavý jahodový koláč.

0: Protože nastává čas jahod a ten mám moc rád, tehle ten čas, tak mám pro vás další inspiraci na téma jahodový koláč. V minulém čarování, pokud si pamatuju, jsme dělali takový ten tvarohový s jahodami, ale dnes vám doporučím něco z francouzské klasické kuchyně. Francouzi dělají jahodový klasický takový koláč úplně jednoduše. Vlastně upečou koláč z křehkého těsta, což je vlastně linecké ve formě, v té kulaté. Pak to nechají vystydnout. Dno toho koláče, který má prohlubeň na vrchu, když děláme ovocný koláč, tak potřou marmeládou, samozřejmě jahodovou. Potom poskládají čerstvé jahody a zalijí to tím klasickým cukrářským žele a hotovo. Nechají to stuhnout. Takže je to ovocný koláč na křehkém těstě. Úplně jednoduchý. Ale ten nejklasičtější jahodový tart, jako bychom mohli říct, nebo případně tarteletky, což už také víme, že jsou takové malé koláčky právě upečené z lineckého těsta. Tak ten francouzský klasický jahodový koláč se připravuje tak, že vlastně ten základní koláč na sucho upečený z lineckého těsta se plní vanilkovým krémem. Je to takzvaný cukrářský krém. My tady říkáme žloutkový krém. A na něj se pokládají jahody a zase případně se to zalívá troškou toho cukrářského želé. Ale nebo nemusí také, samozřejmě. Takže používají se i jiné krémy. Třeba se dělá krém, který je připraven na bázi mascarpone, nebo krém, který je připravený jako takový ten vařený oříškový krém a podobně. Ale já osobně k těm tarteletkám nebo k tomu koláči jahodovému mám nejradši ten klasický žloutkový krém. A jak udělat žloutkový krém, to se dozvíte docela snadno i asi v telefonu. Nicméně ten recept na něj třeba podle Pepi Maršálka, který teď je takový populární cukrář, ten si nechám na některá příští kuchařská čarování, protože dnes už nám toho času zbývá tak akorát, abychom si dali kuchařský kalendář.
1: Kuchařský kalendář.
0: A 7 nápadů, které pro vás mám, jsou doslova dopísmené z mého jídelníčku v minulých dnech i v těch 2 příštích. Budeme mít halušky s houbami a možná do nich ještě zamíchám kysané zelí a hodně cibulky osmažené do zlatova a bude to velká dobrota. A už dlouho si přeju hrstkovou polévku k večeři, kde nebude chybět čočka, moje oblíbené ovesné vločky a možná tam bude i nějaké další jiné obilí a spousta zeleniny. Už teď ze zahrádky se dá ledacos přinést. Pak jsem měl výborné čuftíky v rajské omáčce. Ta rajská byla trošku sladší, než já bych si představoval, ale bylo to výborné a bylo to taková klasika s těstovinami. Ale pokud chcete, můžete si k ním dát i klasický knedlík. No a je to asi 2 dny, jsem si dal v kaplici cmundu po kaplicku. Tak nemusí to být v kaplici, může to být klidně u vás doma, ale taková cmunda, zelí a kus dobrého uzeného masa, co si budem povídat, to je klasika. A chystám se připravit rybí takový salátek s uzenou rybou, ale mohla by to být i pomazánka, ale bude to na naší sousedskou slavnost v Havlíně, takže tu rybu uzenou tam jen tak jako rozdrobím a potom tam bude spousta lupení a zeleniny prostě tak, jak se patří a možná do toho uvařím nějakou pohanku, to ještě nevím, jak to dopadne. No a dlouho už mám chuť na nadívaný bůček, takový ten klasický, jak to dělávala naše maminka, babička, tak ten mám taky rád. A ten může být i na studeno, třeba jen tak na krajíci čerstvého chleba, co říkáte. No a ještě jeden tip na jahody. Krambl, čili máslová drobenka, do které namícháte kousky jahod, dáte to do misky a prostě jednoduše to zapečete krátce. A je to lahůdka, když si k tomu dáte kysanou smetanu nebo nějakou zmrzlinku. No a touhletou vidinou krásné, výborné, svěží lahůdky se s vámi už pro dnešek musíme rozloučit. Přejeme vám spolu s Honzou Simotou, který hlídal všechny zvuky, jenom vše dobré a šťavnaté a radostné. S tímto se loučí váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.

Tento týden ohlašuje poledne zvon svatý Josef ze zvoničky na střeše hřbitovní síně v Horní Stropnici na Novohradsku. Má hlavní tón G3, průměr 28 cm a váží přibližně 13 kg. Roku 1997 ho ulil Rudolf Perner v německém Pasově. Na boku zvonu je reliéf svatého Josefa jako tesaře s malým Ježíškem. Pod ním německá modlitba, která v překladu zní: Svatý Josefe, pros za nás. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Brně slaví blahořečení mučedníků komunistického režimu kněžích Jana Buly a Václava Drboli. V Prachaticích si dnes připomínají sté výročí narození učitele Aleše Záveského, průkopníka ekologické výchovy v Čechách. O titul v mužské dvouhře si na Roland Garros odpoledne zahraje Němec Zverev s Italem Kobolim. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 25 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Tisíce lidí míří od rána na brněnské výstaviště, kde se koná slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli, které popravili komunisté. Mše, kterou slavnost vyvrcholí, začne v 14:30. Pořadatelé očekávají, že dorazí až 13 tisíc lidí. Proces blahořečení Buly a Drboli inicioval před více než 20 lety tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Dekret o jejich blahořečení podepsal papež Lev 14. loni v Římě. Předcházel tomu specifický proces, při kterém se životy obou kněží zkoumaly z historického i teologického hlediska. Oba kněží patří k obětem spolitizované komunistické justice ve vykonstruovaných tzv. Babických procesech v 50. letech minulého století. Bývalí žáci, kolegové i veřejnost si dnes v Prachaticích připomínají Aleše Záveského. Pedagog a průkopník ekologické výchovy v Čechách by tento týden oslavil sté narozeniny. Přímo na stanici mladých ochránců přírody ve Zdenicích u Prachatic je teď reportérka Kristýna Baršíny.
2: Připomenout si Aleše Záveského sem přišly desítky lidí. Prochází naučné stezky, prohlíží si fotografie i kroniky pana učitele a společně vzpomínají. Celá rezervace je teď zaplavená kvetoucími kosatci sibiřskými. A to není zdaleka jediná chráněná rostlina, která se tu nachází. Školní přírodní rezervace totiž slouží jako genofondová plocha. Aleš Záveský společně se svými kolegy a žáky zachraňoval vzácné rostliny z míst, kde vznikaly meliorace nebo další stavby a přesazoval je právě sem. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Českobudějovičtí vodní záchranáři slaví 30 let svého působení. Oslavy v kempu Modřín v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku začnou ve 14 hodin. Záchranáři si pro příchozí připravili speciální program, říká za organizátory Karolína Bodláková.
3: K vidění na akci budou dynamické ukázky záchrany tonoucích, současná zásahová technika, prezentace činnosti a samozřejmě chybět nebudou ani speciálně cvičení záchranářští psi. Pro veřejnost bude připraveno také několik zábavných stanovišť, kde si na své přijdou děti i dospělí.
0: V amfiteátru v Hořicích na Šumavě se dnes opět odehraje představení pašijových her. Od obnovení tradice je to letos symbolických 33 let. Příběh o posledních dnech Ježíše Krista v podání obyvatel městysu a okolí se začne odehrávat ve 20 hodin a 30 minut. Režisérem je Jiří Beran, hudbu složil Jaroslav Krček. Hořické pašijové hry jsou významným kulturním dědictvím. Hraje se za každého počasí, připomíná web Kudy z nudy. Sport. Tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Zverevovi 1-3 na sety. Němec si o titul zahraje odpoledne s Italem Kobolim, který na kurt nemusel. Jeho krajan Arnaldi totiž z turnaje odstoupil kvůli nemoci.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. Na jihu Čech bude postupně přibývat oblačnosti, později odpoledne až na oblačno nebo zataženo, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty budou mezi 21 a 24 stupni Celsia, na horách do 19. Slabý jihovýchodní nebo východní vítr se bude večer měnit na jihozápadní. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. V neděli očekávejte převážně polojasno, ráno ojediněle mlhy, které se budou rychle rozpouštět. Slabé přehánky se budou vyskytovat pouze ojediněle v první polovině dne. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně ke 20. Slabý jihozápadní až západní vítr odpoledne přechodně zesílí a postupně se bude měnit na severozápadní. Biozátěž bude mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na Plzeňské u čerpací stanice a na silnici číslo 20 nedaleko Českých Budějovic u odbočky na Čejkovice. Počítejte na obou místech s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: 12 hodin 7 minut úplně přesně, tady je Martin Hlaváček. Tady je další vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tady jsou písničky pro radost. Tak přátelé, příjemný poslech vám popřeji. Hned pro vás pozvání, pokud byste chtěli, až doposlechnete třeba naše písničky pro radost, tak se jít podívat někam. Je hezky a bude dneska hezky, takže třeba do Homol, protože máme tady pozvání na homolské setkání malých dechových hudeb. Dnes od 13 hodin sál kulturního domu Homole Náves a zahrají kapely Novoveská kapela, Správná pětka a Rožnovanka. Dnes od 13 hodin Homole. Tak to bychom měli a před námi je první dnešní gratulace. V plné síle dnes slaví 60. narozeniny výborný muzikant a kamarád pan Bohumil Vicány z Kramolína u Jílovic. Celý život se aktivně věnuje myslivosti a dechovce, kde hraje na křídlovku. V současné době hraje v malé kapele Kramolínka, kde je zároveň kapelníkem. Do dalších let hlavně zdraví, hodně radosti s muzikou přejí kolegové z malé kapely Kramolínka a také přátelé a kamarádi. Ke gratulaci se připojují i muzikanti z kapely Flamendři a manažer kapely Kramolínka Jirka Ambroš. No a vzhledem k tomu, že členové kapely mají rádi tradiční český mok, tak bychom si přáli písničku od Třeboňské dvanáctky Češi pít dovedou. Je tady.

Generální ředitel Motor Jíkov, pan Miroslav Dvořák, přeje zaměstnanci Motor Jíkov Fostron panu Karlu Částovi k jeho 60. narozeninám hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. A přání ještě do Čimelic paní Marii Linhartové k 66. narozeninám. Naše milovaná babička, maminka a manželka slaví dnes narozeniny. Proto vše nejlepší, hodně zdraví a lásky přeje manžel, synové Vladislav a Jan s manželkami a její milovaná vnoučata Maruška, Antonín, Kristián a Justýnka. No a pro vás máme od Jižanů písničku Palouček ukrytý v mlází.

Pan Luboš Vavříčka z Leštiny u Kozlova slaví dnes 65. narozeniny. Prosíme o zahrání písničky pro našeho oslavence. Milý tatínku, máme tě moc rádi a přejeme ti hodně zdraví, štěstí a pohody. Dcera Alenka, manželka Alena, syn František s manželkou Janou a hlavně malý vnouček Ondrášek ti posílá velkou pusu. A také písničku konkrétní Slivovička. Ano, Slivovička Trnéčková. Nejlepší je pití a tak dále a tak dále. To vypadá, že to dneska pojedeme v alkoholovém opojení. Češi pít dovedou, teďka Slivovička, ne, to už je všechno, přátelé. Tak, to bylo přání pro pana Luboše Vavříčku a teď ještě gratulace do Černého údolí u Berešova nad Černou pro paní Alenu Frajtágovou k 70. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do dalších let. Za obec Berešov nad Černou přeje Veronika Zemanová-Korchová, starostka obce. Slivovička, žadovjáci hrají.

Dnes slaví 75. narozeniny pan František Mikeš z Lažiště na Prachaticku. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody do dalších let. Přeji děti Robert, Petr a Fanda s rodinami. Přání se připojuje i přítelkyně Milada s rodinou. A je tady také navržená písnička Hovoranský potůček. My jsme ji vybrali, za chvíli pošleme panu Mikešovi, který tu má ovšem ještě jednu gratulaci. Přejeme vám ze srdce hodně zdraví, radosti, spokojenosti. Jste velmi milý a úžasný člověk, který vždy kladl rodinu na první místo. Máte krásný vztah ke zvířatům, milujete les, přírodu, procházky v ní. Jste dobrý společník, legrace vám není cizí. Obklopuje vás láska jako jak rodiny, tak vaší přítelkyně. Ať se vám daří a každý další den prožijte naplno. Vše jen to nejlepší vám přeje obecní zastupitelstvo obce Lažiště. No a teď už tedy Hovoranský potůček a Moravanka.

75. narozeniny tady máme, takže ty dnes slaví pan František Šejba ze Zbelítova. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, radosti, elánu do dalších let. Vše nejlepší přeji zastupitelé obce Zbelítov. No ale 75. narozeniny má dnes i pan Jaroslav Fiklík z Borkovic. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody a radosti do dalších let přeje zastupitelstvo obce Borkovice. No a takže i z tohoto místa my jsme vycházeli při výběru písně. Borkovická polka hraje Veselka.

0: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že kola dějin se někdy pootáčí naprosto nenápadně a skrytě. Bývá to v období, kdy se zdánlivě nic neděje, v období, které se v učebnicích dějepisu výrazně nezmiňuje. A takové byly červnové dny a týdny v letech 1938 a 1948. Tak nezapomeňte, Vltavín. V neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašem

0: Od 12 do 13 hodin.
1: A můžeme pokračovat v písničkách pro radost, ale předtím další dvě pozvání. I to následující je už na 13. hodinu. Takže dnes od 13 hodin v Kolodějích nad Lužnicí pivní slavnosti. A hrát bude Blaťácká pětka, tradiční česká dechovka. No a nebo do Smržova se můžete vypravit na Budvarku, na Smržovskou pouť. A ve Smržovské hospodě dnes Budvarka od 16 hodin. Tak, to bychom měli. Tato pozvání, no a teď už gratulace do Hospříze a do Ostrovce. Pan Václav Kvěch z Ostrovce slaví 78. narozeniny. Všechno nejlepší přeje manželka Helena, syn Luboš a syn Václav s rodinou. A 80. narozeniny má dnes pan Jaroslav Jirků z Hospříze. Všechno nejlepší k tvým kulatinám, hlavně hodně zdraví, přeji Ženíškovi z Ratiboře, Vlasta a Lenka. A od Zlaťanky tady pro vás máme píseň Kdybych já měl.

Dalším dnešním oslavencem je pan Josef Kolba z Dírné z části Nová Ves, slavící 80. narozeniny. Obecní zastupitelstvo Dírná v čele se starostkou paní Janou Vackovou tedy touto cestou žádá o zahrání písničky panu Kolbovi a přejeme mu hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost. Přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce Dírná paní Věra Novotná. Pan Zdeněk Švejda ze Ševětína rovněž slaví osmdesátiny. Vážený a milý pane Švejdo, přejeme vám hodně zdraví, osobní spokojenosti a ať vás Bůh provází i v dalších letech. Za vaše 50leté účinkování v souboru moc děkujeme, jste pro nás nepostradatelný a máme vás moc rádi. Ze

Srdce blahopřeje blaťácký soubor ze Ševětína. Ke gratulaci se připojuje i Helena Pokutová Hýnová. No a píseň to bude Kde je zálší? Soumažice samozřejmě. Hraje Veselka.

Tak teď popřejeme panu Jiřímu Uštěchovi do Křešic, který už tedy v dubnu měl 80. narozeniny. Prosíme o písničku Stavěli tesaři pro pana Jiřího Štěcha a přejeme mu do dalších let všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody. Zahrát dávají manželka Květa, syn Jiří s manželkou Petrou, dcera Jitka s manželem Pepou, vnoučata a pravnoučata. A dále tu máme 87. narozeniny, které oslavil, rovněž tedy koukám, na konci dubna, pan František Zach z Tažovické Lhoty. Milý tatínku, dědečku a pradědečku, přejeme ti z celého srdce, ať jsi stále s námi rád a umíš se s námi smát. Máme tě moc rádi a děkujeme, že jsi. Madlen s rodinou přeje. Panu Zachovi, panu Štěchovi pošleme Budvarku s písní Stavěli tesaři.

80. narozeniny má dnes i pan Milan Surý z Kardašovy Řečice. A městský úřad Kardašova Řečice vám přeje, aby vám další léta přinášela především zdraví, spokojenost a životní pohodu. Aby ho i nadále provázela chuť do života, dobrá nálada a radost z každého nového dne. Tak to je přání panu Milanu Surému. A dnes slaví kulaté 80. narozeniny naše milovaná manželka, maminka, tchýně, babička, prababička, paní Jana Suchá z Dačic. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a malých i velkých radostí nejen z následující písničky. Manžel Josef, dcery Jana a Lenka, zeťové Mirek a Pepa, dále vnuci Patrik s přítelkyní Péťou, Roman, Mirda, Michal s manželkou Andreou, Martin s manželkou Alčou a pravnuk Ríša. A teď už od řečické kapely píseň Slavíček.

Ještě dvě písničky a dvě gratulace tady máme. Ta následující je pro pana Lubomíra Plašila z Černovic k 86. narozeninám. Dědo, přejeme ti k tvým narozeninám hodně štěstíčka, zdravíčka, spokojenosti a ještě dlouhou cestu s námi všemi, co tě mají rádi. To ti přeje celá rodina z Černovic. No a prosím o písničku od Černovické dechovky. No a to se jmenuje Teče vodička.

závěrečná gratulace je k výročí svatby, konkrétně k 55. výročí. Jiří a Marie Brichtovi z Markvartic oslavili tohleto výročí. Milí maminko a tatínku, v dubnu 1971, konkrétně 24. jste se rozhodli jít životem spolu. Od té doby uplynulo už víc než 55 let. Let radostných, ale i těžších, protože život nikdy není jen jednoduchý a bez starostí. Přesto se to všechno zvládli společně, jeden vedle druhého. Celý svůj život jste spojili s Markvarticemi, kde jste vybudovali domov a vychovali nás tři, Jiřího, Radovana a Bronislavu. Nebylo to vždy snadné, ale dali jste nám to nejdůležitější – pocit jistoty a zázemí. Děkujeme vám za všechno, co jste pro nás udělali, za práci, obětavost, trpělivost i za to, že jste nás naučili dívat se na život takový, jaký je, s radostmi i starostmi. Vaše společná cesta je důkazem, že skutečný vztah není o dokonalosti, ale o vytrvalosti, respektu a schopnosti znovu a znovu hledat cestu k sobě. Do dalších let vám přejeme hlavně zdraví, klid, radost z vnoučat a spokojenost, ať spolu můžete prožívat obyčejné dny, které jsou nakonec tím nejcennějším. Vaše děti s rodinami a vnoučata Míša, Honzík, Elenka a Pepík. A pro vás máme od Šohajky písničku Lásko jediná.

Máme tady závěrečnou orchestrální skladbu. Rozmazlená se jmenuje. Je od Veselky. A to je závěr dnešních písniček pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. 12 hodin 56,5 minuty ve 13 hodin zprávy naší rozhlasové stanice a pak už výlety s Pavlem Kudrnou. Písničky pro radost s Martinem Hlaváčkem právě končí. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterý platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čech.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Na Orlické přehradě se potápí motorová loď, na místě zasahují hasiči. Lidi si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici po operační sepse. Den s armádou dneska na českobudějovickém výstavišti doplní výstavy nebo přednáška. Na jihu Čech přibývá oblačnosti, místy se objeví přehánky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasiči zasahují na Orlické přehradě u Kovářova na Písecku u potápějící se motorové lodi. Informují o tom na síti X. Jednotka hasičů z Milevská loď zajistila proti pohybu a na hladinu položila norné stěny kvůli případnému úniku látek. Na místě už jsou taky potápěči, kteří se pokusí zadní část loně nadzvednout. Lidi si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici po operační sepse, tedy otravy krve. V Česku jí podle dat ministerstva zdravotnictví ročně onemocní přes 5000 pacientů. Rezort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
5: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
4: Vedle toho chce ministerstvo taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Den s armádou na českobudějovickém výstavišti ukazuje těžkou techniku nebo ukázky boje. Dnešní program doplňuje několik výstav nebo přednáška historika Eduarda Stehlíka. Podle mluvčího krajského vojenského velitelství Petra Daňhela má 2denní akce lidem ukázat připravenost armády v době častých světových konfliktů.
6: Vnímají, že se prostě mění bezpečnostní situace v Evropě. Ten občan člověk na to přirozeně reaguje, samozřejmě i zvýšeným zájmem o armádu a složky IZS. I armáda České republiky se samozřejmě připravujeme na všechna možná nebezpečí. Dnes jsme se rozhodli prezentovat naše schopnosti, znalosti.
4: Den s armádou končí dneska v 17 hodin.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech postupně přibývá oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 22 stupňů, na horách kolem 17. V noci se pak ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude převážně polojasný, ráno ojediněle mlhavý. V první polovině dne se budou občas vyskytovat ještě slabé přehánky. Maximální teploty budou zítra mezi 22 a 25 stupni, na horách kolem 18. Slabý vítr západních směrů odpoledne dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na nehodu pozor na silnici číslo 20 u Čejkovic na Českobudějovicku, srazila se tam 2 osobní auta a nehodu 2 osobních aut máme taky přímo v Českých Budějovicích, a to v Plzeňské ulici. Buďte na cestách opatrní, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety.
7: Přeji vám krásný den, hezkou sobotu. Tak jsme začali první letní měsíc, pravda, konec toho minulého nás trošku spláchl, celou republiku nebo většinu republiky. Doufám, že jste to přečkali ve zdraví, bez velkých uhon. Dnes je tu sobota s datem 6. června a i když tedy nebe bylo tento týden uplakané, nás to v žádném případě nemůže odradit od dalších výletnických typů a plánů. A máme jich pro vás dost. Tentokrát vás vezmeme do největší volně přístupné jeskyně v Moravském krasu jménem Pekárna. Dovíte se mimo jiné i to, proč se jí tak vlastně říká. Potom vás provedeme obnovenou naučnou stezkou ve skalním městě Tisá v Ústeckém kraji a představíme i její nevšední průvodce. Navštívíme také dinosauří muzeum v Čertorjích na Olomoucku. Najdeme ho na soukromém pozemku nadšence, který na 3D tiskárně vytvořil repliky pravěkých fosílí a sestavil z nich kostry dávných tvorů. Dokonce bude řeč o jedné, kterou nikde jinde neuvidíte. A nakonec se zanoříme pod zem v bývalé obci Čistá na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Prozkoumáme někdejší středověký cínový důl, který se zachoval v téměř původní podobě. Takové jsou naše plány. Ještě jednou jsme rádi, že nás posloucháte. Posloucháte Výlety.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Příroda moravského krasu přímo láká k procházkám a výletům. Oblast je, jak známo, bohatá i na jeskyní útvary. Kromě klasických prohlídek jeskyní plných krápníků, můžete nedaleko Hostěnic na Brněnsku navštívit i největší volně přístupnou jeskyni v moravském krasu. Stejně jako to udělal kolega Zdeněk Truhlář.
1: S geologem Antonínem Tůmou přicházíme k informační tabuli, kde se píše jeskyně, kde se ryly dějiny. Co si pod tímto máme představit?
2: Jeskyně, kde je nějaký výrobek od pradávných lidí, který musel být tedy vyrytý, nebyl namalovaný, takže byl vyrytý. A stojíme před jeskyní pekárnou v jižní části Moravského krasu. Je to největší volně přístupná jeskyně, kde nebudete platit. Je od nejbližšího parkoviště v obci Hostěnice vzdálená asi 1,3 kilometru. No a je to jeskyně, kde lovci koní a sobů magdalenské kultury, to je asi před 12-13 tisíci lety, měli poměrně velké sídliště. Asi byla ta jeskyně, mohli bychom říct, nejhustěji osídlená v rámci celého Moravského krasu. A patrně díky tomu osídlení tady byli i lovci, kteří měli umělecké vlohy. Nezanechali nám kresby na jeskyních stěnách, jak jsme zvyklí třeba z pyrenejských jeskyní, ale zanechali dvě rytiny na žebrech koní. Je to rytina souboje bizonů a rytina pasoucích se koní. Jsou to opravdové unikáty, které opečovává dneska Moravské zemské muzeum v Brně. Když sem návštěvník přijde, tak myslím si, že získá takovou velmi pěknou představu, jak ten byt těch dávných lovců vypadal.
1: Jak o tom tak povídáte, mě by opravdu zajímalo, co je vše ještě v jeskyni k vidění, takže můžeme vejít do toho poměrně širokého portálu.
2: Velmi široký portál, relativně s nízkou výškou, takže skutečně připomíná chlebovou pec, byť tedy velikých rozměrů. Jsou tady vidět tvary krasovění vápenců, to znamená rozpouštění vápenců, a já bych z nich vyzdvihl právě stropní hrnce. To jsou takové stropní prohlubeniny. My teď tady k jedné přicházíme a v ní se nachází replika nějakého kozorožce. Je to ukázka z těch pyrenejských maleb. My nevíme, kdo to tady udělal, ale malbu jsme tady nechali. Je to, řekněme, takový rebusek, aby si návštěvník s baterkou nebo s mobilem tady tu kresbu sám našel. Ale znovu připomínám, je to replika. Ve skutečnosti tady se žádné malby nezachovaly.
1: Co byste jako ochranář přírody doporučil a nebo naopak nedoporučil návštěvníkům, pokud se sem vydají?
2: Tak nechtěli bychom a prosili bychom návštěvníky, aby nedělali v jeskyni, respektive v tom portálu ohně, protože oheň za prvé může způsobit požár, za druhé popeloviny a kouř z ohně uškodí všem živočichům v jeskyni. No a naopak návštěvníci, ať si vezmou baterku nebo stačí i mobil a ať si tady udělají soukromí speleologický průzkum. Myslím, že se to obzvláště dětem bude líbit.
0: Říká geolog Antonín Tůma, který k jeskyni pekárně zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Jeskyně je volně přístupná po celý rok a pokud byste chtěli už teď vidět, jak to v ní vypadá, tak nahlédněte do fotogalerie našeho pořadu na webových stránkách výlety.rozhlas.cz.

Minulá soutěžní otázka nás dovedla až k vodě, k přívozům, ostatně byla o nich řeč. A otázka zněla, který pražský přívoz je úplně nejstarší? Zdali za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky na severním okraji Prahy. Tak historie, ještě než odpovím, historie vyšehradského přívozu sahá až do roku 1222, to jsem napověděl, vlastnila jej a provozovala Vyšehradská kapitula. Dnes přívoz Vyšehrad spojuje pražskou náplavku na Rašínově nábřeží v Podskalí s hořejším nábřežím na Smíchově a ostrovem Císařská louka. No a za B tedy přívoz Sedlec Zámky je druhým nejstarším a dosud fungujícím přívozem na území Prahy. Historie a tradice sahá až do přelomu 12. a 13. století, konkrétně k založení nedalekého kláštera v Plasích. Dnes spojuje městské části Praha, Sedlec a Bohnice. Tak doufám, že to nebylo příliš složité, prostě to teď zjednoduším, správnou odpovědí bylo Ačko, jde o přívoz Vyšehrad. Kdo vyhrál kros body tašku? Jsou to paní Blanka Milpeková Holašovice, paní Růžena Hovorková Borovany, pan Jiří Juránek Jihlava, pan Jiří Vlk Mikovice a paní Zdena Ledlová Lunchcrown. Gratulujeme. A protože jsme na začátku dalšího měsíce, už tedy června, tak vám dlužíme, no nedlužíme, protože my vlastně jsme nic nepropásli. Prostě teď vám řeknu, kdo vyhrál hlavní cenu. Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak je to pan Jan Macháček, Závišice. Gratulujeme dvakrát a důrazně. Tak pokud jste nevyhráli, budu mít pro vás novou soutěžní otázku. Hlavní cena zůstává, takže i v červnu budeme soutěžit o velkou cenu, kterou jsem před chvílí jmenoval. Bude tedy soutěžit, tak hodně štěstí.

nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Teď se ve výletech vydáme na sever Čech do Ústeckého kraje a zamíříme do skalního města v Tise, kde se po 40 letech podařilo obnovit naučnou stezku. Hned na jejím začátku u vstupu do skal narazíte na šikovnou geoložku Matildu a jejího společníka krkavce Alberta. Na nevšední průvodce stezkou upozornila manažerka cestovního ruchu v Tise Kateřina Granátová, naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodci. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nějak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba tak. Takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého, bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na stromě plcha.
2: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
3: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
2: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
3: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení a nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách. A máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
1: Popisuje obnovenou naučnou stezku ve skalním městě v Tise Kateřina Granátová, která ji provedla naši ústeckou redaktorku Evu Bucharovou.

0: Na začátku byl velký zájem o dinosaury a touha mít doma repliky jejich fosílií. A tak si Lukáš Vymětal z Čertoryjí na Olomoucku pořídil pořádnou 3D tiskárnu. Nakonec otevřel na svém pozemku pozoruhodné dinosauří muzeum, kterému vévodí 12 metrů dlouhá kostra Tyrannosaura Rexe, jediná replika svého druhu v České republice. Obklopují ji samozřejmě další pravěcí obyvatelé země a my se za nimi vydáme spolu s naší olomouckou kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Prvotní záměr byl určitě vytisknout si nějakou fosílii pro sebe. Objevil jsem, že jsou prostě na internetu volně ke stažení, a tak jsem si pořídil 3D tiskárnu s tímhle záměrem.
2: Já bych čekala nějakou třeba 10 cm velikou a já teď stojím před 12 metrů dlouhým Tyrannosaurem Rex.
1: To až časem jsem se dopracoval k tomu, že jsem objevil tuhle konkrétní dvojici Tyrannosaura a Triceratopse, a jak jsem si říkal, to budu muset vytisknout.
2: S Lukášem Vymětalem bych tedy prohlídku dinosauřího muzea měla pravděpodobně začínat na opačné straně, kde jsou vitríny a kde jsou menší věci.
1: To jsou původní fosílie, reální skamenělý kostry dinosaurů, mořských plazů pravěkých. Třeba je tu obratel z Diplodoka, nebo chevron, což je další jeho kost, dinosauří vejce, nějakého oviraptora, část čelistí Edmontosaura nebo zub z Megalodona a část limce z Triceratopse. A tady v těch posledních vitrinách jsou marocké fosílie lebka Mosasaura, nebo spíš její části, a třeba žebro ze Spinosaura, jeho zub, tráp.
2: Oči mě jdou nahoru, protože my stojíme pod krkem.
1: Ano, to je krk Diplodoka, což byl sauropod, takový ten dlouhokrký dinosaurus. Ten se tu úplně celý nevešel, a je tady aspoň zmenšený.
2: Má tady přední nohy.
1: Ale jenom teda ten krk je nějakých 7 metrů dlouhý, takže to byl obrovský tvor.
2: Hlavou dosahuje k tvorovi, kterého dobře známe z filmu Cesta do pravěku.
1: Stegosaurus.
2: Vedle něj ten 12-metrový Tyrannosaurus, to mě řekněte, jak dlouho to trvá, než se dá dohromady.
1: Ten samotný tisk trval asi nějakých 5000 hodin, ale spousty, pomalu stovek hodin trvalo i předchystání toho tisku, jakože bylo potřeba celou tu kostru rozřezat, nějakým způsobem si nachystat pro tu svou vlastní 3D tiskárnu, vytvořit tam podpěry a tak dál. A pak další stovky a stovky hodin to zkompletování, spájení těch kostí dohromady, a pak samotná stavba té

0: kostry.
1: Dívám se nahoru, jestli tady je ještě někdo s křídly.
0: Tady je model Pteranodona, což byl takový štěr poměrně velký, měl až 6 až 7 metrů rozpětí křídel.
1: Nemáte tady nádrž s vodou, nicméně i ve vašem muzeu se můžeme potkat se zástupci, kteří v té vodě žili.
0: Ano, máme tady jednoho zástupce pravěkých mořských plazů, takových těch lochnesek, jmenuje se Cryptoclidus, téměř 4metrový, který se pohyboval i v místech, kde dnes je Evropa.
1: Pro návštěvníky, kteří přicházejí, jsou tady informační cedule. Tady jsem zrovna u exempláře obřího teropoda.
0: Je tu z něj tady jenom lebka. Vedle vidíte třeba Edmontosaura nebo Nanotyrana, Dimetrodona. Nebo je tu lev jeskyní, který žil i na našem území. Tamhle je třeba ruka z Iguanodona, Allosaurus a tak dál.
2: Vyjmenovává tvůrce dinosauřího muzea v Čertorých na Olomoucku Lukáš Vymětal, který skutečně úžasnou expozicí, která návštěvníky vrací o miliony let zpátky, provedl naši kolegyni Ditu Vojnarovou. Výlety. Tak jsme se před chvílí prošli mezi kostrami dinosaurů v Čertorích. Pro návštěvníky, zejména ty nejmenší, jsou ale určitě lákavější expozice, kde jsou modely pravěkých zvířat v životní velikosti, zejména když se pohybují. Tedy jsou jaksi kompletní, nikoliv pouze jejich kostra. Kombinují rodinnou zábavu a poznávání historie naší planety. A tak se ptám, kde u nás najdete největší dinopark? Jednoznačnou nápovědou bude, že zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru. Tento dinopark je za A v Ostravě nebo za B v Plzni? Ano, opět odpovězte textovou zprávou, opět připomínám její znění. Výlety, mezera A nebo B, mezera, tedy druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a doplníte adresu, včetně poštovního směrovacího čísla. Do nedělní půlnoci odpovězte na telefon 90 011 04, respektive právě sem pošlete onu textovku. Stát vás to bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. No, myslím, že už jsem zdůrazňoval, o jakou hlavní cenu v červnu hrajeme, prostě je to výletnický batoh s reflexními prvky s řadou dalších dárků, které najdete uvnitř. Tak prosím upozornění, odpovězte pokud možno dnes, protože zítra nás čeká další pořad, jedeme za vámi, tentokrát do Telče, tak zítra klasické výlety neuslyšíte. Možná byste tu otázku mohli mezi tím zapomenout, ale je tu nápověda, všechno opět najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Důl Jeroným u bývalé obce Čistá na Sokolovsku patří k nejcennějším hornickým památkám v Karlovarském kraji. Unikátní středověký cínový důl je národní kulturní památkou. Díky své mimořádné zachovalosti nabízí pohled do práce horníků v 16. století. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou dolem provedl ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.
1: My vždycky říkáme, když vstupujeme do dolu, tak říkáme vzhůru do dolu. Takže vzhůru do dolu a rozsvítíme si světla.
2: Tak, za železnou mříží.
1: Pozor, si dávejte na hlavu, ale máme helmy, takže není problém, když se boukneme do hlavy. A taky koukejte pod sebe, protože místy je to takové docela členité. Tak, a jdeme do té první boční komory. Tady právě vidíme to, co se tady těžilo, a to je vlastně tady ty černý lesklý kamínky, to je ten kasiterit, který se potom samozřejmě musel dostat na povrch, tam se to rozemlelo, rozstavilo a vznikl z toho ten cín, který třeba se používá jako součást bronzu, takže máte měď a cín je součást bronzu, vyrábí se z toho děla, takže z toho vyplývá, že ten cín je takový strategický materiál.
2: Ta část prohlídky, kterou jdeme teď my dva, tak je vhodná i pro děti.
1: Ano, ano. Je to pro děti od 5 let a potom ta adrenalová trasa, protože tam leze třeba i po žebřících, tak to je až od 12 let.
2: A my se teď díváme na vodní plochu.
1: My se teď díváme na takové malé jezírko, protože horníci se snažili dostat co nejvíc toho kasiteritu a vznikaly takové jeskyňky, nebo my tomu říkáme komory. A v některých těch komorách tak jsou ty dobývky zatopené a vznikají tam jezírka. No a tady jsme v místě, kterýmu říkáme kaple. Je tady vidět několik zajímavých věcí a právě ta kaple je tady proto, že tady máme svatou Barborku.
2: Ano, vidím sucho svaté Barborky.
1: Vidíme právě takzvaně zaraženou chodbu a v té horní části té chodby vidíme, jakým způsobem ti horníci staří postupně odlamovali tu žulu a právě je tam vidět i ten postup, že byl kolem těch 2 až 3 cm na tu jednu směnu. Zase opatrně, klidně se nebojte i přichytit třeba jednou rukou stěny. Tady právě jdou vidět ty průzkumné chodbičky.
2: Průzkumných chodbiček je tu několik.
1: Ano, je to, se méně vždycky říkáme trošku nějakou nadsázkou, že ten Jeroným tak je provrtený jako ementál, takže vy si to musíte představit tak, že skutečně tady je více výškových úrovní a je ta skála prostě tady na tom povrchu, to není patrný, ale je to tady jakoby hodně, hodně provrtený. No a tady právě je první místo, kde jdou vidět krásně ty stopy ruční práce. A tady to všechno jsme neudělali my, ale ti staří horníci. A je to všechno pozůstatek právě té ruční práce těmi dvěma kladívky, tím želízkem a mlátkem.
0: Ukazuje ředitel Sokolovského muzea Michael Rund, který unikátním cínovým dolem Jeroným u bývalé obce Čistá provedl naši karlovarskou kolegyni Janu Strejčkovou.

a protože nás zítra neuslyšíte, jak už jsem říkal, rozhlas opět jde za vámi, vy uslyšíte záznam pořadu, záznam setkání našich rozhlasových kolegů s vámi posluchači, tak připomínám soutěžní otázku a připomínám, neváhejte a textovou zprávu raději hned odešlete. My se tentokrát ptáme, kde u nás najdeme největší dinopark. Možná nápověda, zejména dospělí tady obdivují obrovskou sopku, která pravidelně upouští páru, mají tady desítky modelů zvířat, mnohé se pohybují a je to opravdu veliký zážitek. Tento dinopark je za A v Ostravě anebo za B v Plzni. Tak to už je na vás, hrajeme o LED svítilnu pro 5 posluchačů. Myslím, že v tom prvním zadání soutěžní otázky jsem tohle ani nezmínil. Všechno ostatně najdete na našem webu jako vždy výlety.rozhlas.cz. Jsou tam reportáže, fotografie, interaktivní plánovací mapa. I to, že hrajeme o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Pokud se chystáte na nějaký výlet, tak si ho pěkně užijte. Hezký den vám přeji za tým výletů, Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči řeší částečně potopenou motorovou loď na Orlíku. Na místě jsou i potápěči. Soud poslal do vazby 35-letou ženu obviněnou z vraždy po nálezu těla v Kinčperku na Sokolovsku. Slavnostní nasvícení vodárenské věže v Třeboni dneska večer završí muzejní noc v galerii buddhistického umění. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 11 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Částečně potopená loď zaměstnává hasiče na Orlické přehradě u Kovářova na Písecku. Snaží se zabránit hrozícímu úniku provozních látek. Na místě jsou i potápěči. Podrobnosti přidává mluvčí hasičů Vendula Matějů.
3: Velitel zásahu rozhodl, že okolo lodi budou z důvodu možného úniku provozních látek instalovány sorpční hady a zároveň byla lany loď zajištěna proti dalšímu pohybu. Okamžitě si také vyžádal potápěckou skupinu, na místo vyjeli tři potápěči ze stanice Písek. Ti v současné době loď nadlehčují tak, aby bylo možné ji povytáhnout zpět na břeh.
2: Okresní soud v Sokolově dneska poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisti případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli části lidského těla. Pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
4: 35-letá žena, která byla včera obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, byla z rozhodnutí soudu vzata do vazby. Policisté ji nyní eskortují do věznice.
2: Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Galerie buddhistického umění v Třeboni dneska od 19 hodin pořádá muzejní noc. Co návštěvníci budou moct zažít, popisuje průvodkyně Anudar Klečková.
5: Návštěvníky čeká slavnostní otevření, nové expozice v tradiční mongolské jurtě, hudební vystoupení na tradiční mongolský nástroj morinchur, přednáška na téma život nomádů, dále ochutnávka tradičního národního pokrmu bůz a večerní prohlídka galerie.
2: Vrcholem večera bude slavnostní nasvícení historické vodárenské věže.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech postupně přibývá oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 22 stupňů, na horách kolem 17. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude převážně polojasný, ráno ojediněle mlhavý. V první polovině dne se budou občas ještě vyskytovat slabé přehánky. Maximální teploty budou mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám dobré zprávy. Provoz na jihu českých silnicích je klidný a nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné víkendové jihočeské odpoledne, ladíte Český rozhlas České Budějovice. V této hodině zaostříme na marmelády, také na archivní perly z našeho rozhlasu a připomeneme si 100 let od narození učitele Aleše Záveského. Z písniček, které nestárnou, si zahrajeme písničku od skupiny Elán. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 10 minut. Stovky dětí naučil vnímat přírodu jinak. Prachatický učitel a průkopník ekologické výchovy Aleš Záveský by tento týden oslavil 100 let. Jeho bývalí žáci, kolegové i veřejnost si ho dnes připomínají na školní přírodní rezervaci ve Zdenicích u Prachatic. A na místě byla i naše reportérka Kristýna Baršiny, kterou teď vítám ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den. Připomenout si pana učitele Záveského přišlo na stanici mladých ochránců přírody zhruba 70 lidí. Hned u vstupu do areálu byly stoly plné kronik a deníků, které si mohl každý prohlédnout. Zájemci si prošli taky naučné stezky, které i v dnešních dobách děti seznamují se vzácnými rostlinami a živočichy. Na první pohled každého zaujala modrá záplava kosatců sibiřských. Rezervace totiž slouží jako genofondová plocha, kam Aleš Záveský společně se svými kolegy a žáky sázel vzácné rostliny, zachráněné z míst, kde vznikaly meliorace a další stavby. Díky tomu tam roste právě kosatec, vstavače nebo masožravá tučnice.
0: Panu učiteli Aleši Záveskému věnoval spolek Dřípatka dnes ještě něco víc než dnešní setkání.
1: Je to tak, aby to nebylo jen o tom dnešním dni, tak vybudovali lavičku. Ta je z velikých kusů dřeva a zájemci ji najdou u louky nad Prachaticemi nedaleko nemocnice. Je navíc součástí vyhlídkové stezky kolem Prachatic a na město je odtamtud opravdu krásný výhled. To místo taky není náhodné, právě tudy totiž chodil pan učitel se svými žáky do školní přírodní rezervace a na místě si po náročném stoupání děti odpočinuli a nasvačili se. Aleši Záveskému je věnovaná i výstava v zimní zahradě městského úřadu v Prachaticích. Jsou na ní především fotografie a prohlédnout si je lidi můžou až do konce června.
0: Můžeš nám na závěr říct něco víc o Aleši Záveském?
1: Jak už si říkal, byl to především učitel a průkopník ekologické výchovy v Česku a svým přístupem ovlivnil generace prachatičáků. Narodil se 1. června roku 1926 v Mošovicích na Slovensku. V roce 1958 se s rodinou přestěhoval do Prachatic a na základní škole Vodňanská až do roku 1991 působil jako učitel biologie, zeměpisu, chemie nebo pěstitelských prací. Právě vybudování školní přírodní rezervace patří mezi jeho největší úspěchy. V roce 1967, kdy vznikla, patřila k prvním v celé Evropě. Jako ta nejdokonalejší učebna přírodopisu slouží i dnes. Po odchodu do důchodu pak působil v Centru ekologické výchovy Dřípatka, které vzniklo ze stanice mladých ochránců přírody, kterou založil. Zemřel v roce 1995.
0: Říká reportérka redakce zpravodajství Kristýna Baršiny. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 21 minut po 14. hodině. Josefína Růžičková se před 18 lety přestěhovala z Prahy do jihočeských Prachatic a při mateřské dovolené začala vařit marmelády. Má téměř stovku medailí ze světové soutěže ve Velké Británii, ale také absolutní vítězství v letošní soutěži Chutná hezky jihočesky. Mirka Nezvalová se jí mimo jiné ptala, jestli při těch anglických soutěžích, kde se prezentují především citrusové marmelády, zkusila protlačit i nějakou typicky jihočeskou chuť.
2: Já ty typicky české věci do těch marmelád dávám pořád, protože vlastně v roce 2017 nejvyšší dvojité zlato dostala marmeláda, byla to z krvavých pomerančů, ale byl tam šípek, takže já si myslím, že tam asi se šípkem to tam nikdo zatím neposlal. Já tam neustále prosazuju jeho české a české prvky, stejně tak letos krvavý pomeranč z Arony získal zlatou medaili, takže taky nám se v Prachaticích urodilo trošičku více aronie, takže jsem to zkusila i do pomeranče a ono to zafungovalo.
3: Říká Josefína Růžičková, která k těm svým medailím ze světové soutěže ve Velké Británii přidala i ocenění letos velmi cenné, především pro jihočeské podnikatelky a podnikatele. A to i když se přihlásila poprvé.
2: Přesně tak, poprvé jsem se přihlásila do jihočeské soutěže, kterou organizuje regionální agrární komora, jmenuje se Chutná hezky jihočesky, určitě to znáte ze spousty výrobků. Poslala jsem tam vlastně takovej průřez celé své tvorby, džemy, marmelády, nakládané hříbky, tady od nás ze Šumavy, poslala jsem tam okurky, sirupy a můj šípkový džem s vanilkou se umístil na prvním místě v kategorii ovoce a zeleniny zpracované i nespracované. V sirupech jsem obdržela druhé místo. To jsou ty výsledky, které mi dali vědět měsíc dopředu, ale až úplně těsně před tím slavnostním vyhlášením, když jsem se ptala, jak dlouho to asi bude trvat, tak mi paní z regionální agrární komory řekla, paní Růžičková, ale vy tam musíte být až do úplného konce. Takže tak trošku jsem začala tušit, že tam bude možná ještě nějaké další ocenění a oni každý rok vyhlašují absolutního vítěze celého ročníku a právě tím, že měli možnost vidět trošičku průřez té mé produkce, tak se rozhodli, že tím absolutním vítězem 20. ročníku se stanu já se svojí malou manufakturou a se značkou Rose Garden.
3: Josefína Růžičková se narodila na Slovensku, vystudovala mezinárodní obchod v Praze a už 18 let žije v Prachaticích. Nejen díky svým dvěma synům, kteří se tady narodili, se už považuje za jihočešku. Opustila tenkrát vysokou pozici v nadnárodní firmě a při mateřské dovolené začala vařit marmelády. Na svém kontě má za ně více než stovku medailí ze světových soutěží ve Velké Británii a nejnověji se letos stala absolutní vítězkou regionální soutěže Chutná hezky jihočesky. Povídání s inspirativní ženou Josefínou Růžičkovou si můžete poslechnout v pořadu Jihočeši v sobotu krátce po 18. hodině. Zve vás autorka Mirka Nezvalová.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Záznam, který si teď poslechneme, má ve své popisce toto. Jan Kůrka, reprezentant ČSSR ve střelbě malorážkou 19. srpen roku 1975. Poslechnete si teda takřka 51 let starou nahrávku a to znamená, že máme před sebou další díl našich archivních perel Českého rozhlasu České Budějovice. Je ještě z doby, kdy Pelhřimov patřil k Jihočeskému kraji, protože s velkou pravděpodobností byla nahrávka pořízena právě tam. Redaktor Josef Havlík v ní představí Jana Kůrku, reprezentanta ve sportovní střelbě. Jan Kůrka se narodil 29. května roku 1943 v Pelhřimově. Přestože měl 5 dioptrií, stala se jeho vášní sportovní střelba. Zlomem v jeho kariéře byla zlatá medaile z olympiády v Mexiku v roce 1968 ve střelbě libovolnou malorážkou v leže. A dnes si poslechnete, že se k tomu všemu vlastně dostal úplně omylem.
2: Představuji vám zde v sále dobře známého zasloužilého mistra sportu Jana Kůrku. První otázka je velmi jednoduchá. Vy jste vlastně reprezentantem Československa ve střelbě z malorážky, řekl jsem to dobře.
3: Ano.
2: Mě by zajímalo, jak jste se vůbec k té malorážce dostal? Kdy jste se poprvně k ní dostal?
3: Tak dostal jsem se vůbec k tomu sportu jako učeň druhého ročníku tady místního učiliště národního podniku Agrostroj, kde jsme nacvičovali zrovna skladbu pro celostátní spartakiádu v roce 1960. No a za to, že to jako velmi dobře dopadlo, tak jsem byl poslán jako za odměnu v uvozovkách, tedy na soustředění střelců na Lipenském jezeře. Všem bylo mi to podáno jako tedy odměna, Honzo, vem si sebou hlavně plavky, no tak já jsem si tam vzal teda pouze ty plavky, no a tam, když jsem přijel, tak během hodiny, když jsem se jako tak nějak představil s tím, co jsem přivez, tak mě posílali zpátky, říkali, hochu, to jsi si splet adresu, nevím, jak si to v tom Pelhřimově představujou. Tady je soustředění už krajských reprezentantů, tam už každý prostě nádobíčko, že jo, zbraně kvalitní a tak dále. Jenomže zase moje mentalita kluka z vesnice, bylo mi jasný, že když přijedu druhý den domů, takže hned celá vesnice bude říkat, ten kluk Kůrku tam určitě něco proved a šupem ho určitě poslali domů. Takže jsem je nějak tak uprosil, sehnali mi tam od pohraničního útvaru malorážku takovou obyčejnou a tam jsem získal takový ten první základ, který zase dále jsem rozvinul shodou okolností

0: Nejúspěšnějšími závody, většinou je to, když člověk vytvoří třeba nový rekord, ať československý nebo ještě cennější. No a nejcennější potom je, jak zase jistě všichni, co sledují sport, tak úspěch na olympiádě, který mně se povedl.
1: Děkuji a prosím ještě jednou o potlesk pro Jana Kůrku.
2: Slyšeli jste další archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Víte, co mají společného města Brno, Praha, Rakovník, Poděbrady a Třeboň? Pro zpěvačku Jitku Zelenkovou jsou to právě ta místa, k nímž se vážou etapy jejího života. Mirce Nezvalové to prozradila pro náš pravidelný sobotní seriál právě v Třeboni, kam pravidelně do zdejších lázní každý rok zajíždí.
1: Místa v srdci.
2: Tak vážení posluchači, já vás moc zdravím a moje místa v srdci jsou jasně daná a je jich několik. Je to zaprvé Brno, kde jsem se narodila, což je nádherné město. Je to Praha, v které žiju. Je to Rakovník, v kterém jsem vyrůstala u babičky a u dědy. Jsou to Poděbrady, kde jsem začala zpívat. A je to Třeboň, kam jezdím každý rok a jezdím se sem léčit do Aurory. A léčit ani ne tak jako léčit, spíš rehabilitovat a dávat se takzvaně dokupy. A jezdím sem každý rok a absolutně to tady miluju. Jihočeský kraj a Třeboň, to je prostě moje srdcovka.
3: Je pravda, že když je člověk v lázních, tak má i odpoledne spoustu volného času, tak třeba chodíte na procházky, nebo si třeba půjčíte kolo, nebo koloběžku, nebo brusle.
2: To vám řeknu, zase ono tolik volného času není, protože já jsem si toho nabrala poměrně hodně. Já chodím například každý den hodinu cvičit do tělocvičny a půjčuju si kolo, což jsem, já už jsem tady teď druhým týdnem a ještě jeden týden budu, ale já jsem to dost nestíhala, protože jsem musela několikrát odjet do Prahy za povinnostmi, pochopitelně. Ale jinak si půjčuju kolo a mám to ráda zejména, protože to je rovina a já nesnáším kopce totiž. Takže tady krásně já jezdím na pohodu a mám ráda romantiku a přírodu a ráda se kochám. Zrovna tak já jsem zapomněla ještě na jedno místo, které je blízké mému srdci, a to je Harachov. Protože já miluju běžky, čili kolo, běžky, to jsou dva takový jako lážo plážo sporty, který miluju. Ale Třeboň, tak není jediný rok, kdybych se tady neobjevila.
3: Předpokládám, že už jste přešla z toho klasického biokola, jak říká moje dcera Kateřina, na elektrokolo.
2: Nikdy. Já jsem si jednou v životě půjčila tady elektrokolo a neuvědomila jsem si, že když do toho opravdu šlápnete, takže se to hrozně rychle rozjede. A jela jsem po hrázi Rybníka Svět a měla jsem kšiltovku a ze mnou byl veliký tyrák. A jak jsem do toho šlápla, tak se mi to rychle rozjelo a ulítla mi kšiltovka a já jsem si ji za jízdy snažila chytit a to kolo je velice těžké a málem to špatně dopadlo, takže já mám ráda úplně klasické městské kolo, takové to, jako vidíte ve francouzském filmu, když se jede s bagetou, tak to je můj systém.
3: Když jste 3 týdny v lázních, tak to je úžasná relaxace.
2: Není. Já jsem si nabrala spoustu procedur a lítám z jedné na druhou, tak já moc nerelaxuju. Já jsem jezdím opravdu si dávat tělo dohromady a držím mi to pak celý rok.
3: Mě by zajímalo, a možná i naše posluchačky a posluchače, jak relaxujete třeba v Praze.
2: Abych vám pravdu řekla, nebudete tomu možná věřit, ale když mám volno, tak nerada se zúčastňuji společenských akcí. Opravdu to už musí být, že mě někdo pozve, anebo že opravdu jdu na nějakou dobrou kulturu, ale jinak jsem pes domácí a nejradši sebou takzvaně fláknu na gauč, dívám se prostě na televizi, listuju si v časopisech, nebo si čtu, nebo se dívám na videa, nebo prostě vyloženě se válím a já mám v Praze na Vinohradech takovou pidi terásku, takový výřez do střechy a když je léto, tak já to tam mám hrozně ráda. Ale opravdu, když mám volno, tak cíleně lenožím.
3: A máte ještě nějaký cestovatelský sen, kam se podívat?
2: Mám, byla jsem taky díky Amfoře, což je seskupení fotbalové, v mnoha zemích. Byla jsem v Paraguaji, byla jsem v Chile a v různých Brazílii a já nevím, kde všude ještě, ale nebyla jsem, a tomu nikdo neuvěří, nebyla jsem v Paříži. Takže mám ráda také Rakousko, rakouská jezera a ráda se dívám na romantické filmy, kde jsou Alpy. Třeba například na můj oblíbený seriál Doktor z hor. Je to u mě všeobecně známý. Takže ráda tam jezdím, ale v Paříži jsem nebyla a je to opravdu můj sen. Zatím se mi to nepovedlo.
3: Tak já vám držím palce, aby se vám to povedlo. Ano, ano. Zpěvačka Jitka Zelenková pro Český rozhlas České Budějovice, Mirka Nezvalová, Střeboně, kde si Jitka Zelenková dává dohromady své tělo a příliš nerelaxuje, ale naopak hodně si užívá procedur a vůbec jíst na kole.
2: Užívám si hlavně Třeboně a atmosféry Třeboně a lázní Aurora a strašně ráda a zdravím všechny jeho Čechy a zdravím v Českých Budějovicích kapelu, která se jmenuje Metro Club Big Band, kteří fantasticky hrajou a doprovázeli mě tady v Třeboni a taky v Trhových Svinech. Takže zdravím tuhle tu kapelu.
3: Ano, a ještě jednou pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: A příští týden vás na svá oblíbená místa pozve Zbyněk Vyčař, ředitel Vinařského fondu České republiky. Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké odpoledne.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Již jsme si zvykli, že vokální kvarteto Čtyři tenoři se stalo velmi žádanou domácí koncertní atrakcí, ovšem úspěchy a uznání si přiváží i z Mecky Pop Music ze Spojených států amerických, kde letos v květnu už podruhé vystoupilo v posvátné newyorské Carnegie Hall. Tam se Čtyři tenoři dočkali potlesku ve stoje, ale ovací se jim dostalo také při akcích v Chicago a v Cedar Rapids. Navíc si Ameriku svým způsobem přivezli Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Braganiolo a Jan Kříž domů, když v New Yorku natočili videoklip k nové nahrávce písničky Massachusetts, tedy české verze superhitu skupiny Bee Gees, kterou v Čechách s textem Jiřiny Fikejzové uvedl v 60. letech ve známost Václav Neckář. A právě této legendě české populární hudby svou novinku Čtyři tenoři s úctou věnovali. No a k nové nahrávce Čtyř tenorů, jeden z nich, Jan Kříž, zpěvák a kumštýř s výraznými jeho českými vazbami, poznamenal. Je to jedna z těch skladeb, které má člověk pod kůží. V Americe se mi spojila se Stezkem po domově a najednou dávala ještě hlubší smysl. A písničku Massachusetts by měl tento vokální soubor zaspívat, až bude zanedlouho otevírat koncert světové pop soulové hvězdy Diany Ross 29. července v amfiteátru Lochotín v Plzni. Tady jsou Čtyři tenoři a Massachusetts přímo pro vás, milí posluchači.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
2: Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. V Týně nad Vltavou pokračují úpravy lokality na soutoku Vltavy a Lužnice. Řidiči můžou ode dneška parkovat v centru Jihlavy zadarmo i v sobotu. Zítřejší teploty na jihu Čech vystoupí k 25 stupňům, obloha bude většinou polojasná. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise.
4: Na žal, російська сторона знов обирає війну.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Týn nad Vltavou pokračuje v úpravách oblíbené lokality na soutoku Vltavy a Lužnice. Nově tam instalovali venkovní posezení, které nabízí příjemné zázemí turistům, cyklistům i lidem připlouvajícím po vodě. Součástí lokality je taky nové molo určené pro kotvení lodí, informuje město na svých webových stránkách. Jihlava ode dneška částečně mění systém parkování. Řidiči nově nebudou v sobotu muset za odstavení auta na vybraných místech platit. Změnit režim se rozhodlo vedení jihlavského magistrátu kvůli nízké vytíženosti, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
6: Je to možný, aby ta sobota byla zadarmo v těchto dvou režimech, v tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaký 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
2: Magistrát bezplatnými sobotami přijde asi o 2 miliony korun ročně.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech postupně přibývá oblačnosti, místy se můžou vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 22 stupňů, na horách kolem 17. V noci se pak ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude převážně polojasný, ráno ojediněle mlhavý. V první polovině dne se budou občas ještě vyskytovat slabé přehánky. Maximální teploty budou mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří kolem 18. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na dálnici D3 na 67. kilometru ve směru na Kaplici, u Sudoměřic, u Tábora. Jsou tam větve. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Mšice na rybízech anebo střih tohoto oblíbeného keře. Co s tím? Poradíme v dnešním zahrádkáři. Také tu bude pozvánka na den s armádou a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá Jitka Zelenková. Pohodový poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jedním z nejoblíbenějších bubolovin na našich zahrádkách je už od dob našich babiček rybíz. Hodí se na šťávy, marmelády i do letních koláčů. Abychom dopěstovali dostatek plodů, musíme se o keř náležitě postarat, třeba správně prořezat. Jak na to? Tak to poradí v rozhovoru s Hankou Šoberovou farmářka Lenka Šulcová.
1: Určitě. Líp se mi bude popisovat vlastně ten řez toho keřovýho, protože tam většinou vlastně to nechávám tak, že na tom keři nechávám 2 až 3 nějaký dvouletý výhony, 1 až 2 3letý, 1 až 2 4letý starší a mladší dávám pryč úplně. Takže většinou mi to vlastně jakoby vychází, že na tom jednom keři mám nějakých 5 až u některých odrůd až 9 na metru čtvereční těch prutů. Vždycky dbám na to opravdu, aby měl kolem čisto, aby mi tam jako nepřirůstala ta tráva prostě a to, aby ten keř byl vzdušný. Jinak vlastně jako mně přijde, že ten rybíz nějak netrpí na nějaký jako škůdce nebo tohleto, ale z jara hodně vidíte takový puchýřky na těch listech a to dělám šice. A spoustu lidí vlastně jako říká, ale tam nic není. Jenomže musíte kouknout vlastně jakoby z druhé strany toho listu a ona už tam kolikrát teda opravdu ani bejt nemusí, ale jakmile to vidíte, že vlastně se tam na tom začnou na tom zeleném listu tvořit takový ty jako světlonce, někdy až do růžova, takový světlonce zelený až do růžova, takovýhle puchýřky, tak je to vždycky jakoby znak toho, že tam ta mšice byla. Nedoporučuju zase s něčím to jako stříkat, protože na tom jaře ta mšice, jak je živorodá, tak má ohromný náskok. Ale vy, když byste to postříkali vlastně jakoby nějakým tvrdým pesticidem, teď nemyslím teda nějakým jako ekologickým, ale i ty ekologický, vlastně jako zalepí totiž to savý ústrojí nejenom tý mšici, ale i třeba těm beruškám, těm pestřenkám, těm škvorům. A vy vlastně si tím prvním postříkem úplně narušíte tu rovnováhu, protože ta mšice, jak je živorodá, tak ona vlastně jako furt přirůstá geometrickou řadou. A vy, když to stříknete brzo, tak si odpálíte vlastně tu první generaci těch predátorů a pak už můžete stříkat pořád dokola. Takže já vždycky radím vydržet nebo vzít proud vody. Jo, u něčeho, co jde opravdu jako postříkat, tak ty největší nánosy z toho jako dostat dolů a hlídat mravence. Protože ti syčáci si tam ty mšice nosí, protože oni jako mají z nich takový jako v uvozovkách dojný krávy, protože vlastně ta medovice, to, co vlastně vypouští ta mšice, takový ten lepkavej, tak tím se ty mravenci živí. Takže oni jsou opravdu schopní si je roztrkat jako po celý zahradě, aby nemuseli jako nikam daleko. Takhle si je roznosí. Takže potom, když je ten atak velký, tak někdy i opravdu jako jdu a to mraveniště jim jako rozhrábnu třeba 2-3x za den a oni se zdekujou a jdou někam jako, kde mě třeba úplně až tak nevadí.
2: Když jsme u těch škůdců, ještě viděla jsem rybíz, který byl jakoby obrovský lišejníkem nebo takovým nějakým mechem lišejník to byl. Škodí to té rostlině a nebo ne?
1: To je hodně častá otázka a ani ne třeba tak u těch rybízů jako u angreštů, protože rybíz tomu víceméně uroste. Ten angreš roste dost pomalu, ten stromkovej. A lišejníky se nám tady objevily vlastně jako v takhle velký míře proto, protože se nám odcířily elektrárny. Přestalo se vlastně jako těžit vlastně jako černý hnědý uhlí a z toho vzduchu vlastně zmizela ta síra. Vy když vlejmete vlastně jakoby fungicidy, protože ten lišejník, že jo, tak jako na to zabírají prostě jako to mech, houba, lišejníky, tak je to taková symbioza vlastně vícero, tak na to zabírají vlastně fungicidy a všechny ty fungicidy jsou buď na bázi síry, nebo na bázi mědi. Ale ten lišejník je potřeba si uvědomit, že on sám o sobě neškodí. Je to pouze vlastně jakoby příznak za prvý toho, že máme čistý ovzduší a za druhý, že na ten stromek, on ten lišejník, je totiž jemu je jedno, jestli je na kameni, nebo jestli je na eternetový střeše, anebo jestli je na starý kosterní větvi nějakého stromu. On si ji využívá proto, že ta podložka se nehejbe. A pokud máte takhle vlastně jako napadený ten rybíz nebo ten angreš, tak je to jenom ukázka toho, že ten rybíz i ten angreš potřebuje ořezat a potřebuje nahnojit a zalejt. A jakmile vlastně ho nahnojíte, tak on začne přirůstat, tomu lišejníku se změní ta podložka, najednou mu ta podložka vlastně pod tím zadkem začne růst a jemu se to nelíbí a on zmizí sám. Škodí potom až jakoby vlastně třeba druhotně, zrovna třeba u toho angreštu, protože on přirůstá docela jako korty starý odrůdy, tak nemají ty přírůstky za ten rok tak velký, aby ho úplně jako ten lišejník prostě, aby tam jako najednou nebyl, jo. I když vlastně je o něj třeba dobře staráno. řezem ještě jako když tak korunky držet vzdušný. A někdy se stane, že je tam toho lišejníku tolik, že on vlastně jakoby ucpe úplně ty rašící pupeny a ty pupeny musí dát velkou práci, aby prorazily. Nedoporučuji žádný ocelový kartáče, chraň bůh, nebo stříkat nějakou sulkou nebo nějakým fungicidem. Opravdu kolikrát stačí zalejit, nahnojit, udělat mu čistou tu zálivkovou mísu a jestli někde je velký ten nános, tak normálně rukavicí prostě to z toho jenom odrolit. Protože on škodí druhotně tím, že ty místečka toho lišejníku si vybírají jak škůci. Oni do toho zalejzají a dělají si z toho takový domečky. Jo, takže když třeba jako víte, že já nevím, na jabloni prostě tam máte nějakýho květopase nebo prostě nějaký jiný škůdce a máte tam ty kosterní větve takhle obalený, tak je dobrý to třeba takhle z toho stáhnout, trošku jako to eliminovat.
2: A ještě na závěr k tomu prořezávání rybízů. Pochopila jsem správně, že budeme vyřezávat celé větve, nebudeme tvarovat kuličku a zkracovat, říkám to dobře.
1: Říkáte to úplně správně, žádný bonzaje, žádný kuličky, ani žádný jiný tvary, opravdu se ty větve vlastně odřezávají 2-3 cm nad zemí a celý, jdou pryč.
2: A ideální doba, kdy? Na jaře?
1: Ideálně na jaře. Tam už prostě i třeba kolikrát i vidíte, který ty větve jsou jako starý, oni mají tak jako popraskanou tu borku, protože na podzimě mají dost často listy, tak tam nevidíte do toho pořádně. Jo? A takhle na tom jaře vidíte prostě i do prostředka toho keře, můžete tam šáhnout, vybrat třeba takový ty pololezetlelý listy a kousky větviček a můžete tam vlastně rovnou po tom řezu tak přihodit lopatu dvě toho kompostu a dál se o ně nestarat.
0: Tolik skvělé tipy pro vaši zahradu a teď už si na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice budeme opět hrát. Jsou to pro vás Beach Boys.

0: Umíte si představit, jak tančí sněhové vločky? A nebo jak se při své práci pohybují pradleny? Může jejich pohyb připomínat tanec? Pokud vás tahle témata opravdu zajímají, pak si nalaďte v neděli krátce po 17. hodině kavárnu. Budeme se v ní věnovat festivalu Tanec Praha. K poslechu vás zve Pavla Kuchtová.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Příběh studentky Jihočeské univerzity Anežky Pecháčkové z Debrníka na Táborsku jsme v našem vysílání sledovali několik měsíců. Na stezce po Novém Zélandu ušla přes 3 500 kilometrů a své putování spojila s charitativní sbírkou pro Českobudějovické centrum Arpida. Díky adopci jejich kilometrů už lidé přispěli více než 323 tisíci korunami na elektrostimulační přístroje pro klienty s pohybovým handicapem. Anežka se do našeho vysílání přihlásila už 26krát. Dnes nabídneme bilanci celé cesty i dosavadní výsledek sbírky.
1: 3000 kilometrů naděje. Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Anežka Pecháčková.

0: tak v mém těle panoval takový strach, až mě napadaly myšlenky zůstat doma, který teda hned přebyla moje cestovatelská zvědavost. A když jsem se rozhodla, že právě tuto cestu bych chtěla věnovat Arpidě, věděla jsem, že to zkrátka není jenom o mně, ale že to je a hlavně, že to bude o nás všech. A hlavně o těch, kteří se na cesty sami pěšky vydat nemohou. Protože ne každý v životě má takové štěstí a takové bohatství, jako je chůze. Já mám pocit, že někdy se v tom životě rouhám, ve smyslu, že chci pořád víc, ale pak si uvědomím, že plnohodnotné zdraví je opravdu tím nejcennějším, co v životě můžeme mít. To Araora, trek, který jsem na Novém Zélandu šla, je v překladu z maorštiny dlouhá cesta. A moje kamarádka Denča vždycky říká, že to je takový metaforický obraz života samotného. A já si myslím, ahoj Denčo, ty máš pravdu. Po více jak 3500 kilometrech v divočině, divočina člověka naučí mnohé, od přežití přes mnoho vnitřních otázek, které jsem v sobě měla, po víru, až po ten nejvymazlenější kuskus ze studené vody. A já se do toho teda vždycky přidala tu nějaká a pak to bylo opravdu moc dobrý. Dlouhá cesta podle mě totiž není jenom trail. Je to opravdu celkem hezký obrázek života. Protože někdy jsem putovala s větrem v zádech, někdy v dešti, někdy si připadáte fakt silný, že dokážete lámat kameny a někdy jsem se strašně bála, připadala si tak strašně bezradně a kladla si otázky, proč já tady vůbec jsem, proč jsem se sem vydala, načež jsem si vždycky hnedka odpověděla. Já jsem po Novém Zélandu fyzicky šla sama. Ale spousta lidí se mě během cesty ptalo, jestli se cítím sama. A to já říct nemůžu. Nejenom, že vnitřně mám v sobě Pána Boha a věřila jsem, že sama vůbec nejsem. Ale hlavně jsem taky za sebou měla nejenom celou Arpidu, ale vás všechny, kteří jste věřili téhleté mé cestě. Já bych vám opravdu chtěla poděkovat. Protože právě díky projektu Tichý hrdina jsem nikdy neměla pocit úplné samoty. To víte, že jsem se bála a hodně jsem se bála. Ale věděla jsem, že je spousta lidí, co té cestě věří a to mě neuvěřitelně pohánělo dál. Proto každý, kdo si adoptoval kilometr, kdo mě poslouchal v rozhlase, kdo nám fandil, sdílel příběh, tak jsem naprosto přesvědčená, že šel kousek té cesty se mnou. A nejenom kousek, tu cestu se mnou šel celou. Mějte se krásně za Český rozhlas, České Budějovice, Aneška Pecháčková. Mějte se a smějte se.
1: Příběh Anešky Pecháčkové a její cesty napříč Novým Zélandem najdete také na webu Českého rozhlasu České Budějovice. Charitativní sbírka pro Centrum Arpida pokračuje až do konce června.

0: stále posloucháte jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice 39 minut po 15. hodině. Sednout si do samohybného děla, prohlédnout si obrněnou techniku anebo si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Tak to můžou ještě dnes návštěvníci Českobudějovického výstaviště. Den s armádou tam představuje práci vojáků, policistů, hasičů i dalších záchranných složek. Největším lákadlem jsou ukázky zásahu ozbrojenců proti nepříteli, a to včetně explozí.
1: Vězená osoba poslední a je použita expanzní zbraň.
2: Stříleli tady fakt jako docela slušně. Celá ta jako akce vlastně pracují, co všechno kontrolují a jak vlastně postupují. Zajímavý to je.
3: Zásah příslušníků vězeňské služby si zblízka prohlédl deváťák Vít Houzar z Vltavotýnské základní školy Malá strana.
2: Byla přestřelka, ale policisti to zachovali s klidnou hlavou a zvládli je. No.
3: Práci skupiny ozbrojenců pod dohledem desítek školáků popisuje Jan Šnejda z Českobudějovické vězeňské služby.
4: Tam došlo k napadení eskorty během toho přesunu do zdravotnického zařízení po výstupu z vozidla. Eskorta byla nastřelená, vězněná osoba se evakuovala zpátky do vozidla a poutací skupina vlastně kryla ústup palbou.
3: Děti kromě akce zaujala i těžká technika. Například u legendární samohybné houfnice Dana se utvořila krátká fronta školáků. Obsluhu děla si vyzkoušela třeba Monika Kubaláková z 5. třídy základní školy Fantova v Kaplici.
5: Tyto zmáčky pořádně tak.
6: Bylo to hrozně malý. A byly tam taky takový tlačítka různý a dalo se s ním různě hejbat a bylo to super. Byla bych za to hodně ráda, kdyby jsem to mohla zřídit tohleto.
3: Podle její třídní učitelky Radky Procházkové podobné akce pomáhají dětem ve výuce.
7: Nás vyrazilo asi 5 tříd a zrovna 5. třída teď probírá novodobou historii naší republiky, tak se nám to akorát hodí k tématu.
3: Svou práci ukazovali i zdravotní záchranáři.
8: Tady vzadu je pacient, tak vždycky musí s tím pacientem být záchranář. Nesmí tu být pacient sám.
3: Zastavil se u nich třeba Antonín Jelínek z 2. třídy Českobudějovické základní školy Bezdrevská.
9: Mě tam nejvíc zajímalo, jak můžou jakoby předávat různé léky. Tam mají tiskárnu, takže tam vytiskávají třeba tep srdce a jestli dobře dýcháš.
3: Den s armádou má ale lidem hlavně ukázat, jak jsou ozbrojené složky připravené v době četných světových konfliktů. Připomíná mluvčí krajského vojenského velitelství Petr Daňhel.
10: Vnímají, že se prostě mění bezpečnostní situace v Evropě, ten občan člověk na to přirozeně reaguje, samozřejmě i zvýšeným zájmem o armádu a složky IZS. Se samozřejmě připravujeme na všechna možná nebezpečí. Dnes jsme se rozhodli prezentovat naše schopnosti, znalosti.
3: Připomenout roli armády ve společnosti má podle něho i soutěž POKOS, které se v krajském kole přímo na výstavišti účastnilo 17 škol.
11: Jak jste stáli?
10: My jsme si tu pro ně nachystali 17 disciplín, které samozřejmě budou jak braně, tak vědomostní. Je tady hodně fyzických disciplín a je tady samozřejmě střelba ze vzduchovky, práce s mapou, je tady zdravověda.
3: Den s armádou dnes pokračuje kromě ukázek i několika výstavami historických zbraní nebo přednáškou vojenského historika Eduarda Stehlíka z Českých Budějovic.
12: Azdar!
3: Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Víkend zatím probíhá nadějně, co se týká počasí.
1: Počasí.
0: A jak bude v noci a zítra, tak to už nám právě teď řekne Petr Fribauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, pěkné odpoledne, tak jak tady bude?
2: Dobrý den, počasí u nás v noci a zítra ovlivní tlaková výše postupující nad střední Evropu od jeho západu. Zpočátku noci bude ještě oblačno, během noci bude ale oblačnosti ubývat a zítra přes den bude převážně polojasno. V první polovině dne pouze ojediněle se slabými přehánkami. K ránu se navíc ojediněle mohou tvořit mlhy, které se ale budou rychle rozpouštět. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni Celsia, maximální denní zítra mezi 22 až 25 stupni Celsia na horách kolem 19. Vítr bude foukat slabý, jihozápadní až západní, který zítra odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se bude měnit na severozápadní. Biopředpověď pro zítřek je na jedničce, mírná zátěž.
0: Nyní výhled počasí pro příští týden, jak bude v pondělí.
2: Pondělí nás i nadále bude ovlivňovat tlaková výše, odpoledne nás pak začne ovlivňovat studená fronta od západu. Bude polojasno až jasno a odpoledne od západu začne právě přibývat frontální oblačnosti. Pondělí bude ale bez srážek. Minima se budou pohybovat kolem 11 stupňů a maxima kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude v pondělí slabý, proměnlivý, během dne pak převážně jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
0: Jestli jsem to pochopil správně, tak v úterý bude zase pršet?
2: Úterý bude zase pršet, bude přes nás právě přecházet studená fronta a bude zataženo s deštěm nebo přehánkami, ojediněle se mohou objevit i bouřky. K večeru budou ale srážky ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia a ty maxima příliš nevystoupají mezi 16 až 20 stupně Celsia, takže se nám pěkně ochladí za tu studenou frontou. Vítr bude slabý, západních směrů, odpoledne potom zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a večer potom bude opět slábnout.
0: Ty nižší teploty budou pokračovat i ve středu, Petře?
2: I ve středu ty teploty budou nižší, minima kolem 10 a maxima kolem 17 stupňů Celsia. Bude zataženo místy s občasným deštěm nebo přehánkami a večer se potom oblačnost začne už protrhávat. Vítr ve středu bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Petr Fribauer, kterému děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: V nedělním Vltavínu si připomeneme, že kola dějin se někdy pootáčí naprosto nenápadně a skrytě. Bývá to v období, kdy se zdánlivě nic neděje. V období, které se v učebnicích dějepisu výrazně nezmiňuje. A takové byly červnové dny a týdny v letech 1938 a 1948. Tak nezapomeňte, Vltavín. V neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
5: Josefína Růžičková se narodila na Slovensku, vystudovala mezinárodní obchod v Praze a už 18 let žije v Prachaticích. Nejen díky svým dvěma synům, kteří se tady narodili, se už považuje za Jihočešku. Opustila tenkrát vysokou pozici v nadnárodní firmě a při mateřské dovolené začala vařit marmelády. Na svém kontě má za ně více než 100 medailí ze světových soutěží ve Velké Británii a nejnověji se letos stala absolutní vítězkou regionální soutěže Chutná hezky Jihočesky. Povídání s inspirativní ženou Josefínou Růžičkovou si můžete poslechnout v pořadu Jihočeši v sobotu krátce po 18. hodině. Zve vás autorka Mirka Nezvalová.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči zasahují u částečně potopené motorové lodi na Orlíku. Na místě jsou i potápěči. Armáda od ledna nabrala 1400 vojáků. Cílem na celý rok je 2250 i se zálohami. V Hořicích na Šumavě se večer opět odehraje představení Pašijových her. Noční minima klesnou na jihu Čech k 10 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Částečně potopená loď zaměstnává hasiče u Kovářova na Písecku na Orlické přehradě. Snaží se zabránit hrozícímu úniku provozních látek. Na místě už jsou i potápěči. Podrobnosti přidává mluvčí hasičů Vendula Matějů.
2: Velitel zásahu rozhodl, že okolo lodi budou z důvodu možného úniku provozních látek instalovány sorpční hady a zároveň byla lany loď zajištěna proti dalšímu pohybu. Okamžitě si také vyžádal potápěčskou skupinu, na místo vyjeli 3 potápěči ze stanice Písek. Ti v současné době loď nadlehčují tak, aby bylo možné ji povytáhnout zpět na břeh.
0: Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahno v Brdech, to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. V amfiteátru v Hořicích na Šumavě se dneska opět odehraje představení Pašijových her. Od obnovení tradice je to letos symbolických 33 let. Příběh o posledních dnech Ježíše Krista v podání obyvatel městysu a okolí se začne odehrávat ve 20 hodin a 30 minut. Režisérem je Jiří Beran, hudbu složil Jaroslav Krček. Hořické Pašijové hry jsou významným kulturním dědictvím. Patří k nejstarším divadelním tradicím svého druhu v Evropě. Nemocnice Charité v německém Berlíně po víc než 2 týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu. Informovala o tom agentura DPA. 39-letý lékař se nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací tamního ministerstva zdravotnictví je v zemi 452 potvrzených případů nákazy a 82 úmrtí. Jiného Američana s podezřením na ebolu přijala i pražská fakultní nemocnice Bulovka. V pátek uvedla, že muž je dál bez příznaků.
1: Počasí.
0: Noc bude na jihu Čech oblačná, ze začátku s ojedinělými slabými přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude převážně polojasný, ráno ojediněle mlhavý. V první polovině dne se budou občas ještě vyskytovat slabé přeháňky. Maximální teploty budou mezi 22 a 25 stupni, na horách kolem 18. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
4: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforismy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforismů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do Hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap,

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun. Fake
1: 15 korun.
0: Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: To je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
0: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
0: Jo,
4: nemyslím,
0: takhle, no myslím, jak s kým? Jak
4: my vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
0: To
4: a...
0: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no
0: je,
4: počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
0: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
4: Jo,
0: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment, že? To si ani nepamatuju, kdy? To
0: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: A... No počkej, povídej, dál.
0: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko. No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
4: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
0: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal, teda, to by mě zajímalo.
0: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
0: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, teď to
4: jo,
0: tady říkám.
4: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To včera jsem byl. A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
0: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
4: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
0: vypadá,
4: že,
0: no,
4: jako včera, ale já předtím opravdu já nechodím, já...
0: Ne,
4: no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
0: Jsi včera byl?
4: Ale no počkej, to byla pracovní schůzka, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
0: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No to jo. No.
0: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
0: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
0: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
4: tohle. Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
0: Víš co?
4: No.
0: Já myslím asi takhle.
4: No.
0: Hlavně zdravíčko.
3: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Aj. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Rikobras o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám
1: si. No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě, tak takhle populární je.
1: Znáš, no já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: vám jako... Vám už to jedno
1: dávno. To nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký stříhnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak jste na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? A on říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuvi a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli vá trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži. A tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
2: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde.
3: Přišla. To je stejně víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, jako že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
2: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském

0: V středisku hygie se dneska překonali.
1: Že jo?
0: No.
1: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili
1: no,
0: ještě?
1: No určitě,
0: no, tak jo.
1: Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
1: No tak...
0: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí to jméno. To jméno,
1: Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné Luděk. Jak to zní? Luděk.
1: Luděk. No, no to je víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
1: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, a ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
1: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
0: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
1: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ teď, co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
1: No jo.
0: No jo, no.
1: Jo, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. A potom vypadám jako nějaký takový teda, promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silný chlap, silný výraz, střihni si ještě nějaký.
1: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
1: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba... Co bych si dal? Já mám dost bohatý...
0: Já vím.
1: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá.
1: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej...
1: Proč? No tak...
0: Tím je náš život doslova ale... protkán. Já bych...
1: Ne, to já si to... Já si to umožním sám
0: no,
1: sobě.
0: No tak, dobře.
1: Hrome!
0: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
1: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
1: To ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne.
1: Ne, tak vodks.
0: Silný výraz vodks?
1: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
1: Jo? K sakru.
2: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co je? Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl? Kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její jsem já, ne, její.
0: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně, kdo?
0: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: Právě, no.
0: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že... Já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš, kdo
1: by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. On nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silnej chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá
0: ne,
1: ucho? Ne, co jsi to řekl, hele, tady před lima.
0: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně.
0: Ne.
1: Já už to mám dost, teďko už to ne, ale řekni jasně, tě, páč, co si
0: ne,
1: budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova A potom hluboce zavzdychal a vzkřik: buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
0: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě, no, řekni to jenom.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně
2: já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí. No, být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, děkuji, zkazil ti. Si mě tady výstup, já si tady předvez něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dítě.
0: Jenom taková hra, ne?
2: No, hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravený.
1: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo spotela. Mám takovou...
0: Zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak, já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo? Jágo se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortů mých. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli. A...
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, ale peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, já mám zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naleží to normálně. Takhle jsem je to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Když jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se oběsím sám. A budu vás trasit.
1: Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle, jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Už je mám. No. Už je mám, no, jsem šťastný.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty jsi to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě s tobou,
0: no, jasně.
1: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
0: Mohl?
1: Prosím.
0: Yeah.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte, co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Základní škola v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku má nového ředitele. Lidi si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici po operační sepse. Slavnostní nasvícení vodárenské věže v Třeboni večer završí muzejní noc v galerii buddhistického umění. Zítřek bude na jihu Čech většinou polojasný, ze začátku s ojedinělými slabými přeháňkami. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Základní školu v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku povede nový ředitel. Současná ředitelka Miroslava Kolářová ke konci června rezignovala. Do konkurzního řízení se podle bezpartijní starostky Markéty Vaňkové přihlásili 4 kandidáti.
3: Nového ředitele vybraného máme a stane se jim stávající zástupce základní školy v Horní Cerekvi, a to pan magistr Pavel Svoboda, a jmenovaný je od 1.7.2026.
2: Lidi si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici po operační sepse, tedy otravy krve. V Česku jí podle dat Ministerstva zdravotnictví ročně onemocní přes 5 000 pacientů. Rezort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
2: Vedle toho chce ministerstvo taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Galerie buddhistického umění v Třeboni dneska v 19 hodin pořádá muzejní noc. Co návštěvníci budou moct zažít, popisuje průvodkyně Anuda Klečková.
5: Návštěvníky čeká slavnostní otevření nové expozice v tradiční mongolské jurtě, hudební vystoupení na tradiční mongolský nástroj morinchur, přednáška na téma život nomádů, dále ochutnávka tradičního národního pokrmu bůz a večerní prohlídka galerie.
2: Vrcholem večera bude slavnostní nasvícení historické vodárenské věže.
0: Počasí.
2: Noc bude na jihu Čech oblačná, ze začátku s ojedinělými slabými přeháňkami, postupně bude oblačnosti ubývat a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude převážně polojasný, ráno ojediněle mlhavý, v první polovině dne se budou občas ještě vyskytovat slabé přeháňky. Maximální teploty budou zítra mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor u Chvalovic, na Prachaticku, na silnici, na Dobčice se srazilo osobní auto s motorkářem. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jako každou sobotu je tady pořad Jihočeši. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová a dnes je mým hostem žena, která se vlastně Jihočeškou stala tím, že se na jih Čech provdala, a to už před 18 lety. Povídáme si s Josefínou Růžičkovou. Tak Josefína není ses jako Češka, ale sez. Josefína je zároveň marmeládová královna a také bývalá vysoce postavená manažerka. Josefíno, jak jste se tedy vlastně stala Jihočeškou?
1: Já myslím, že vy jste to shrnula úplně přesně. Já jsem ze západního Slovenska nejdříve přesídlila do Prahy a pak jsem přesídlila na jih Čech, kde se narodily moje dvě děti, takže už se tady cítím doma.
0: Ano, Jihočeška provdáním, ale vaše čeština je téměř slovenštinou nedotknutá. Jak je to možné?
1: Snažím se, jak říkám, já už jsem v Čechách spoustu let, asi mi to nějak jde, myslím si, že docela dobře mluvím i anglicky, takže třeba i na tu češtinu mám lepší buňky než spousta jiných lidí.
0: Myslíte si, že Jihočeši jsou jiní než vaše rodina na západním Slovensku? Musela jste něco překousnout?
1: Myslím si, že asi jsou podobní, ale na západním Slovensku máme trošičku více temperamentu. Jihočeši jsou klidnější, rozvážnější, mluví pomaleji, neskáčou lidem do řeči, ale že bych tam viděla nějaké zásadní rozdíly, tak to opravdu nevidím.
0: Nestýská se vám po domovině?
1: Mám tady svoje dvě děti, takže já už mám domov tady, mám širokou rodinu na Slovensku, takže občas tam jezdíme tam několikrát do roka, ale moje nejbližší rodina je tady, takže nestýská.
0: My si povídáme v Prachaticích, v místě, kde jste se vlastně stala Jihočeškou. Možná bychom mohli prozradit, jak jste se sem vlastně dostala. Já už jsem říkala, že jste se provdala, ale většinou to třeba bývá tak, že z Prahy se příliš neodchází, pokud nechcete zrovna na ten čerstvý šumavský vzduch.
1: No, to záleží. Já teda znám v Prachaticích spoustu lidí a byli to Pražáci, kteří zrovna z Prahy přesídlili na Šumavu, protože z nějakého důvodu ta Šumava a Pošumaví je v Praze velice oblíbená. Takže to si úplně nemyslím, že sem nepřesídlují, ale u mě to bylo takové jakoby přirozené, že jsem se sem provdala a ještě jsem 2 roky vlastně dojížděla do Prahy, než se mi narodil první syn, a od té doby tady opravdu už bydlím na plný úvazek.
0: Vy jste z vašeho rodného Slovenska odešla do Prahy na školu?
1: Já jsem odešla ještě před rozdělením federace, takže já jsem v rámci své země v září 1992 odešla na školu do hlavního města své země a pak najednou za asi 4 měsíce po prvním semestru jsem byla už v cizí zemi a musela jsem docházet na cizineckou policii, protože od ledna 1993 se Československo rozdělilo na Čechy a Slovensko, nebo na Českou republiku a na Slovensko, takže já jsem najednou studovala v zahraničí.
0: Jaká škola to byla?
1: Vysoká škola ekonomická.
0: Takže pojďme teď připomenout vaši zaměstnaneckou cestu.
1: Vystudovala jsem teda mezinárodní obchod, ale po škole mě zaujala velká potravinářská firma Nestlé, takže já jsem asi 10, možná víc let bydlela jsem v Praze a pracovala jsem pro Nestlé.
0: Odejít z takové velké firmy a z vysoké pozice sem do Prachatic, i když jste říkala, že 2 roky jste stále tam ještě dojížděla, tak bylo to jednoduché nebo složité, protože opouštět takový velký korporát?
1: Vlastně to jednoduché bylo, protože já jsem věděla, že nechci děti vychovávat v Praze, nebo že bude mnohem jednodušší a příjemnější pro mě i pro děti, když budou vyrůstat někde na nějakém malém městě, takže vlastně to jednoduché to bylo. A po těch 10 letech ve velké firmě v korporátu už se člověk cítí některými procesy unaven, takže vlastně jsem i byla moc ráda za jakoukoliv změnu.
0: Říká Josefína Růžičková z Prachatic. No a my za malou chvíli prozradíme, proč se jí říká marmeládová královna. V Prachaticích v malé kuchyňce v rodinném domě si povídám s Josefínou Růžičkovou, marmeládovou královnou, maminkou 2 synů. Josefíno, prozraďte, jak jste z pozice té vysoce postavené manažerky se dostala do téhle kuchyňky, kde vaříte světově úspěšné marmelády?
1: Vy jste velice správně řekla s maminkou, protože to bylo právě to mezipřistání, že jsem odešla z velké firmy. Nejdříve jsem odešla na mateřskou, ale po několika letech jsem zjistila, že vlastně už se nechci vracet do Prahy a nechci dojíždět, když tady budu mít malé děti. Takže já jsem trošku začala přemýšlet, co bych tak jako mohla dělat. A vždy jsem si říkala, hlavně nebudu dělat nic v potravinářském průmyslu, protože to je tak strašně složité legislativně, že do toho opravdu se pouštět nebudu. No a nakonec jsem skončila u marmelád. Takže ten přerod byl velice postupný a ono se to tak nějak vyvinulo. A vlastně se mi trošičku uzavřel kruh, protože, jak jste říkala na začátku, pocházím ze západního Slovenska, měli jsme vinice, měli jsme zahrady, měli jsme sady, neustále jsme něco sbírali, zavařovali, takže já jsem se k tomu takovou jako hodně velkou oklikou přes mezinárodní obchod a velkou korporátní firmu vrátila.
0: A úspěšně vrátila, protože udělat v létě marmeládu je skvělá věc. Myslím, že každá posluchačka Českého rozhlasu České Budějovice už si něco takového úspěšně nebo méně úspěšně vyzkoušela. Takže vy jste vykročila mezinárodním směrem, je to tak?
1: Vykročila jsem, protože přece nebudu dělat nějaké obyčejné marmelády, to bylo to moje přemýšlení. A na tom úplném začátku mě nadchly britské citrusové marmelády a já jsem si myslela, že budu dělat jenom ty pomerančové a našla jsem si dodavatele na Sicílii, který pěstoval biopomeranče. Posílal mi to sem nejdříve v krabicích, teď už na paletě. Myslela jsem si opravdu, že zůstanu těch citrusových, jenomže překvapivě lidi chtěli i ty meruňkové, jahodové, švestkové, višňové, takže jsem to rozšířila a začala jsem vyrábět ze širšího sortimentu a vlastně tím, že jsem se tou Jihočeškou jenom stala, tak já jsem vůbec netušila ze začátku, že žijeme v oblasti, kde se nachází velká ovocnářská oblast, Lhenicko-Chelčická, a že tady vlastně pár kilometrů od domu jsou celé rodiny, které už po staletí pěstují švestky, višně, třešně, hrušky, takže se mi otevřel nový svět v této oblasti.
0: Vy mi stále utíkáte z té světovosti.
1: Jo, tak to bylo na úplném začátku, kdy jsem teda ještě měla představu, že budu dělat jenom ty citrusové marmelády a pochopitelně jsem to nikdy nedělala, chtěla jsem trošičku mít nějakou zpětnou vazbu, takže ty svoje první výtvory jsem poslala do soutěže ve Velké Británii. Ono velice překvapivě hned získali nějaké medaily, přestože jsem vůbec netušila, co dělám, co vařím, co do toho má jít, nemá jít. Takže to mě jakoby trošičku namotivovalo, nakoplo. Rozjela jsem to už trošku jakoby malý podnikatelský záměr a ten další rok už jsem posílala vzorky citrusových marmelád nebo pomerančových marmelád do soutěže jako podnikatelka. V tom roce 2017 to dostalo nejvyšší cenu celé soutěže ve vaření citrusových marmelád.
0: Já jsem citrusovou marmeládu, pomerančovou a citrusovou, ochutnala při své dávné návštěvě v Anglii nebo ve Skotsku, spíše tehdy mi bylo 17 let a vlastně takovou marmeládu jsem do té doby nejedla. Ale musím říct, že v Česku takovou tradici tyhle marmelády nemají.
1: Nemají. A vy jste velice dobře řekla ve Skotsku, protože ty citrusové pomerančové marmelády, je to takové jakoby podivné, proč zrovna Velká Británie by měla mít tradici pomerančových marmelád. A pokud je ta historka správná, co jsem se dočetla na internetu, tak někdy v 18. století jakýsi skotský podnikatel byl na své obchodní plavbě v Sevě ve Španělsku. A všude po zemi se tam válely pomeranče, protože to nikdo nechtěl jíst, protože ty sevilské pomeranče jsou opravdu nechutné, jsou hořké, kyselé, nedá se to pořádně jíst. Viděl nějaký velice výhodný asi podnikatelský záměr, naložil ty pomeranče na loď, přivezl to domů, jenomže ani v tom Skotsku, kde ovoce moc nebylo, to nikdo nechtěl jíst, tak jeho podnikavější manželka uvařila právě z pomerančů marmeládu a takhle vznikla tradice pomerančové marmelády ve Velké Británii. Ale ty sevilské pomeranče jsou opravdu velice kyselé, velice hořké, takže tam museli nasypat strašně moc cukru. Já ze sevilských pomerančů vařím málo, mnohem raději vařím z krvavých pomerančů, které mají kůru trošičku jemnější, není tak hořká, takže tam nemusím sypat tolik cukru. A nebo vařím ráda z mandarinek, z klementýnek, z citrusů, které nevyžadují tolik cukru, protože nerada to přislazuju příliš.
0: Jak vás znám, tak vy jste velmi cílevědomá žena. Takže jste sice získala nejvyšší ocenění, ale to je jenom taková pobídka k tomu, abyste to zkoušela znovu a znovu. Tak přiznejte se, kolik těch medailí už máte?
1: Úplně přesně vám to neřeknu, počítala jsem to loni a bylo to přesto. Neznamená to, že bych měla 100 různých produktů, mám jich třeba 50, ale do těch soutěží musíte svoje výtvory, svoje marmelády a džemy posílat opakovaně, protože tu známku byste měla používat jenom 3 roky a po těch 3 letech byste si to měla znovu nechat otestovat, ověřit, jestli to pořád je považováno za medailovou marmeládu.
0: Zkoušela jste také ve Velké Británii se prosadit s nějakou typicky českou marmeládou?
1: Já ty typicky české věci do těch marmelád dávám pořád, protože vlastně v roce 2017 nejvyšší dvojité zlato dostala marmeláda, byla to z krvavých pomerančů, ale byl tam šípek, takže já si myslím, že tam asi se šípkem to tam nikdo zatím neposlal. Já tam neustále prosazuju jeho české a české prvky, stejně tak letos krvavý pomeranč z Arony získal zlatou medaili, takže taky nám se v Prachaticích urodilo trošičku více aronie, takže jsem to zkusila i do pomeranče a ono to zafungovalo.
0: Říká Josefína Růžičková, která vytvořila značku
1: Rose Garden,
0: tedy růžová zahrada. Jaký jiný název by Růžičková mohla mít? Povídáme si s Josefínou Růžičkovou, která k těm svým medailím ze světové soutěže ve Velké Británii přidala i ocenění letos velmi cenné, především pro jihočeské podnikatelky a podnikatele. A to i když se přihlásila poprvé.
1: Přesně tak, poprvé jsem se přihlásila do jihočeské soutěže, kterou organizuje regionální agrární komora, jmenuje se Chutná hezky jihočesky, určitě to znáte ze spousty výrobků. Poslala jsem tam vlastně takovej průřez celé své tvorby, džemy, marmelády, nakládané hříbky, tady od nás ze Šumavy, poslala jsem tam okurky, sirupy a můj šípkový džem s vanilkou se umístil na prvním místě v kategorii ovoce a zeleniny zpracované i nezpracované. V sirupech jsem obdržela 2. místo. To jsou ty výsledky, které mi dali vědět měsíc dopředu, ale až úplně těsně před tím slavnostním vyhlášením, když jsem se ptala, jak dlouho to asi bude trvat, tak mi paní z regionální agrární komory řekla, paní Růžičková, ale vy tam musíte být až do úplného konce. Takže tak trošku jsem začala tušit, že tam bude možná ještě nějaké další ocenění a oni každý rok vyhlašují absolutního vítěze celého ročníku a právě tím, že měli možnost vidět trošičku průřez té mé produkce, tak se rozhodli, že tím absolutním vítězem 20. ročníku se stanu já se svojí malou manufakturou a se značkou Rose Garden.
0: Takže velké blahopřání, ale když slyším, co všechno vy vytváříte, jaké marmelády, tak je jasné, že každá hospodyňka, když vaří marmeládu, tak musí ochutnávat. No a vy nevypadáte tak, že byste pořád ochutnávala. Čímž chci naznačit, že zřejmě musíte minimálně běhat, abyste si udržela takhle postavu.
1: Ne, já neběhám, nikdy jsem neběhala. Jakoby ano, chodím do lesa a cvičím, chodím na houby, když rostou houby, tak jdu na celé odpoledne klidně na houby. Já si myslím, že je to všeho s mírou a když ochutnáváte s mírou nebo i ty marmelády, džemy konzumujete s mírou a máte to spíš jako dezert a nemáte to jako hlavní jídlo, tak si myslím, že se dá i ta postava udržet úplně v klidu.
0: Která je vaše nejoblíbenější?
1: Ono se to mění s tou marmeládou, takže teďka je mým, nevím, jestli úplně favoritem, ale mám hrozně ráda cedrát s pomerančem, protože je jiný, je úplně jiný, je jemný a zároveň hořký a zároveň aromatický. Už jsem ho několik let nebyla schopna uvařit, protože se velice špatně schání v biokvalitě, protože do svých marmelád používám i kůru, takže ty citrusy, které tam jdou s kůrou, musí být pochopitelně v biokvalitě. Moc ráda mám červené, mám jahodu malinu, ale zároveň i šípek s vanilkou, který jsem třeba z dětství považovala za velice hnusný, chlupatý, řídký džem, tak dneska miluju.
0: Každopádně, jak vymýšlíte ty recepty? Takhle jdete okolo ovocného stromu a napadne vás, že byste něco mohla zpracovat?
1: Spíš to tak přijde. Ta vanilka do šípku vznikla proto, že když vaříte šípky a vaříte čerstvé šípky, tak skoro podle čichu nevíte, jestli vaříte rajčata anebo šípky, protože šípky stejně jako rajčata obsahují likopen, voní to velice podobně. A já jsem hledala něco, čím bych trošičku tu rajčatovou chuť v šípku potlačila a ta vanilka mi přišla úplně krásná, která to tam jako krásně provonila a dohromady se navzájem doplňovaly a přijde mi to úplně geniální kombinace.
0: Myslím, že vaši synové mají každé ráno chléb s máslem a s džemem, anebo naopak ohrnují nos.
1: Spíš ohrnují nos, jeden úplně občas už zvládne jahodu, malinu, borůvku, meruňku. Do pomeranču se ještě nepustil, druhý teda je otevřenější v ochutnávání nových chutí, ale jak říkám, ty džemy taky nemají je každý den, mají je tak, jak to chutná jim. Do ničeho je nenutím.
0: Existuje nějaké ovoce, které je pro vás takovým zatím ještě nepolíbeným, že přemýšlíte, že ho zpracujete?
1: Už mě to asi pustilo, ale kdysi právě trošičku jsem načichla u těch světových citrusových soutěží ve Velké Británii, kde Japonci začali vozit marmelády z yuzu. Já jsem se zajímala o to, jestli bych byla schopna dovést tento citrus, velice jemný, velice příjemný, používá se do vysoké gastronomie a vysoké cukrařiny, ale pak jsem to vzdala, nevím, jestli mě to ještě někdy chytne. Ale musím říct, že tak nějak jsem si šáhla na všechno, na co jsem chtěla šáhnout, u čeho jsem si opravdu jenom šáhla a zjistila jsem, že to úplně není pro mě, což například gdoule. Vařila jsem tady kotlík gdoulí, ale zase zjistila jsem, že musíte tam nasypat strašně moc cukru a to není úplně pro mě. Přidávala jsem granátové jablko do maliny, vařím z fíku, takže myslím si, že jsem si tak nějak šáhla asi na vše, na co jsem si chtěla sáhnout.
0: Pomáhají synové anebo ohrnují nos třeba i jako nad těmi marmeládami na talíři?
1: Ne, pomáhají, mají to jako brigádu, takže jsou docela za to rádi a já to beru jako, že to je i náš společný čas, protože si u toho povídáme, nikam mi nemůžou zdrhnout, takže i v tomto pubertálním věku máme nějaký čas spolu, kde něco společně děláme a já to považuji za velice kvalitně strávený čas, kdy spolu něco tvoříme.
0: Půjde některý z nich ve vašich stopách?
1: Co se týká marmelád, zatím to tak nevypadá, nicméně v potravinářství starší syn, uvidíme, jestli tam zůstane, zatím je na gymnáziu, ale od svých 5 let tvoří cukrářské věci. Byl i na mnoha kurzech v Praze, opravdu peče, teď se teda dokonce hlásí i do Peče celá země, uvidíme, jestli mu casting vyjde nebo nevyjde. Takže ten nějakým způsobem v cukrařině, v potravinách, kde hodně používáme ovoce a hodně používáme ovocné komponenty, tak toho to velmi baví.
0: Tak to musíte mít velkou radost.
1: Jo, já jsem ráda, že ho to drží. Hlavně jsem ráda, že ho to opravdu drží, že na svém prvním cukrářském kurzu u paní, která je v národním týmu cukrářů, kuchařů, byl ve svých 11 letech, dneska mu je 17 a pořád ho to drží, pořád má radost z toho tvoření. Z toho mám teda největší radost.
0: Vy také máte radost, když se vám povede vytvořit nějakou úžasnou marmeládu, možná ještě větší, než když získáte ocenění ve Velké Británii.
1: No já mám největší radost, když to lidem chutná. A je mi jedno, jestli to jsou porotci ve Velké Británii, anebo jestli to je někdo, kdo si můj džem nebo moji marmeládu koupil a napíše mi, že si myslel, že citrusové marmelády vlastně nemá rád, ale pak vyzkoušel ty moje a zjistil, že vlastně ano. A je to právě tím, jak jsem říkala, že nevařím tolik ze sevilských hořkých pomerančů, ale z citrusů, které mají jemnější kůru. Takže je to přístupnější pro našeho konzumenta, pro Čechy, pro Slováky, protože to není tak hořké a není to tak sladké.
0: Říká Josefína Růžičková, marmeládová královna, dvojnásobná maminka a také žena, která se nebojí experimentovat.

0: pořadu Jihočeši si povídáme s Josefínou Růžičkovou, rodačkou ze západního Slovenska, která už je 18 let Jihočeškou v Prachaticích. Prachatice jsou trochu kopcovité město, vy bydlíte téměř nad Prachaticemi, takže předpokládám, že cestou do města pěkně vždycky se běhnete a nahoru funíte.
1: Naopak, já do města spíš jezdím autem, protože vždycky něco vyřizuju, tahám nákupy a podobně, ale říkala jste, že bydlíme na kopci, ale ještě nad náma jsou další kopce, takže já spíš si radši vyběhnu do kopců, jako vyběhnu, to je teda špatný výraz, jdu pěšky se projít.
0: Máte ještě nějaké další zájmy, anebo všechno směřuje do kuchyně?
1: Jo, v té kuchyni mě to musí bavit, protože to by jinak nefungovalo, ale ráda jezdím na kole, ráda tvořím se synem opravdu ty cukrářské výrobky. No, máte pravdu, jako v té kuchyni se to motá hodně, ale ráda si vyjdu i do přírody.
0: A ráda jezdíte na trhy, jak jsem zjistila, nedávno jste byla ve Volyni a dokonce za krásnou Fionu a vaši synové tam byli také okostýmovaní.
1: Ano, ano, můj starší syn má kostýmy velmi rád, takže s tím jsme se domluvili, takže Šimon byl za Šreka, já jsem byla za Fionu, protože letošní ročník byl tematický a tématem Volyně Food Festivalu byly filmy a Šimon má hrozně rád Šreka, takže jsme si vybrali Šreka, vytvořil zákusky, které se vázaly ke Šrekovi, ke králu Haroldovi a podobně, takže užili jsme si to i v tomto směru.
0: Vůbec vaše marmelády tady jsou okolo nás, i sama lepíte etikety, všechno. Prostě vy jste jednoženská manufaktura.
1: Je to manufaktura, přesně tak, jako vychází to od té práce rukama. V sezóně mívám brigádníky, ale záleží to, kolik je práce, kolik je objednávek, takže většinou to opravdu jakoby stojí a padá na mě. Když je potřeba, tak si někoho domluvím na brigádu.
0: Máte ještě nějaký sen? Třeba rozšířit kuchyni nebo uvařit 1000 marmelád za měsíc?
1: Ne, rozšiřovat rozhodně nic nechci, už nechci nic budovat, co se týká kuchyně, takže spíš tak jako i v mém věku, já chci, aby to tak jako hezky plynulo, než aby tam byly nějaké výkyvy nahoru nebo dolů, kterýmkoliv směrem. A když se ptáte na sen, já jsem vlastně jako ani neměla sen, tohle nebyl můj sen, vařit marmelády, ono to opravdu tak nějak vyplynulo, našla jsem se v tom, baví mě to a tak nějak to plyne.
0: Nezbývá, než vám popřát, aby to plynulo stále, abyste si užívala se svými syny a aby oni dokázali si najít v životě stejnou cestu jako vy z toho západního Slovenska sem na jih Čech do Prachatic. Začínala jsem tím, jak jste se stala Jihočeškou. Moje poslední otázka. Jste ráda, že jste Jihočeškou?
1: Jsem ráda a musím říct, že jsem opravdu ráda, že to, co jsem si řekla před 18 lety, že nechci svoje děti vychovávat v Praze, tak že se mi potvrzuje, že to asi byl dobrý nápad podle toho, jak vidím, kam směřují. Mladšího letos přijali na rybářskou školu do Vodňan, takže to je taky opravdu typické jihočeské, takže z toho mám taky radost, ten se tam taky těší. Takže jsem ráda, že jsem to udělala před těmi 18 lety tak, jak jsem to udělala.
0: Říká Josefína Růžičková, držitelka mnoha medailí z Velké Británie, oceněná za své marmelády, džemy a také absolutní vítězka letošní soutěže Chutná hezky jihočesky. Kdyby to bylo možné, tak bych vám teď po rozhlasových vlnách poslala chuť a vůni marmelád paní Josefíny. A protože to možné není, tak jenom věřím, že až je někde potkáte a ochutnáte, tak hned budete vědět o paní Josefíně víc. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.

0: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
2: Milí přátelé, hezký večer vám přeje z Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal. Tak řekni mi, co skrývají tvé dlaně rozechvělé, ta křídla zlomená na dotek od ráje. Tak začíná písnička rodilého Pražana, písničkáře Slávka Maďary Kruhy na vodě. Poslechl jsem si nejprve ve dvou živých verzích. Poprvé s jeho kapelou Vilma, podruhé s kytaristou Martinem Gonzálesem. A tento něžný song, za který dostal Slávek v Řevnicích cenu obce českých spisovatelů za nejlepší text Porty 2021, byl pro mě milým pozváním do jeho písničkářského světa, ačkoliv vím, že jeho hudebně slovesný materiál je rozmanitější a také, že se na scéně objevil už v 80. letech. To jméno Vilma, to je hlavně jméno dvojice, která se poprvé na hudební scéně objevila v lednu 2019. Vznikla spoluprací dvou zkušených interpretů, zpěvačky a klavíristky Zuzany Vilímové a textaře, autora hudby, kytaristy a producenta Slávka Maďary. A spolu se představili Zuzana a Slávek v rámci Večeru S v Českobudějovickém divadle U kapličky 20. září roku 2024. A výběr ze záznamu z tohoto koncertu začíná písničkou Slávka Maďary s atraktivním názvem Cirkus žije.
3: Velmi vážené publikum, dospělí a dětičky, vstupte s námi do šapito, čekají na vás věcičky. Hadí žena pro pány, silák s činkou pro dámy a pro kluky a holčičky udělá klaun v opičky.

Děkujeme. Cirkus žije, přátelé. Tak my bychom vám teďka rádi zahráli jednu takovou starší věc, která je věnovaná vlastně všem, kteří chtějí někam plout. Teda řekl bych, nemá to nic společného se současnými povodněmi, to bychom si nedovolili samozřejmě. Jo. Ale je to o lodi portugalské, která tam někde leží v přístavu na boku a už zřejmě asi dosloužila. S tím, že je to taková parafráze o tom, kam bychom chtěli vlastně jako my jít dál.

nezavané. Do sladkoslaných plachet a našich unavených.

0: Děkujeme.
1: Dobrý zpráv je vždycky, jako bych řekl, málo. Jo, dobrý zprávy dneska jsou velmi potřební. Byl covid, moc jako nehrálo a my jsme tenkrát nějak jako dali dohromady písničku, která se jmenovala Dobrá zpráva. Je to zase o tom, že každý z nás máme o čem snít a pokud zatím chceme jít, tak musíme zatím jít. Zatím je sny. Takže, dobrá zpráva.

Děkujeme. Tak a nyní přichází velmi zácný a minimálně očekávaný okamžik, kdy občas si zpíváme s publikem. A my máme takovou jednu písničku, která se jmenuje Jedna páteční. Prosím vás, je to taková píseň, kde se zpívá doprava či doleva. Zase chtěl bych upozornit, že to není žádná politická kampaň. Jo? Je to písnička o městské dopravě, mimo jiné třeba i v Českých Budějovicích, asi to znáte, narvaný autobusy, v Praze samozřejmě tramvaje, metro a tak dále ve všední dny a v těch exponovaných prostě dnech. My bychom potřebovali se sama nějak domluvit, aby jsme se rozdělili nějak. To znamená, to je těžký teďka. Určitě z mého pohledu levé, z vašeho pohledu pravé stolečky by mohly zpívat například doprava, jo? Já vám to potom předvedu. A ta druhá strana, která je z vašeho pohledu na levé straně, by zpívala doleva. Je to strašně jednoduchý a ta prostřední, ta se může jenom dívat. Kdo si sednul do prostředka, tak má možnost si prostě vybrat. Zpívá se tam asi něco podobného. Páteční doprava, doprava či doleva. Je to úplně jednoduchý, zjistili jste, jo? Nechcete to ještě jednou? Ne. Dobře. Takže připravte se na nejhorší.

0: tak já jsem to slyšel až sem, takže super.
1: Děkujeme.
2: Jedna páteční uzavřela hlavní blok dnešních koncertních ozven od Tří lvů, které jsme dnes věnovali dvojici Vilma, neboli zpívajícímu kytaristovi a autorovi Slávkovi Maďarovi a klávesistce a zpěvačce Zuzaně Vilímové. Od níž jste ještě poslouchali z koncertu Večeru S v Českobudějovickém divadle U kapličky z předloňského 20. září Dobrou zprávu. Dále písničku věnovanou všem těm, kdo chtějí někam plout, Sol de Mar a na úvod Cirkus žije. Na závěr to bude již na začátku zmíněná a oceněná písnička Slávka Maďary Krouhy na vodě. Před níž vám, milí přátelé, děkuji Jiří Kasal za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho dobrého.

nebo je líp. Vítr mraky rozehnal. A na hladině ještě nosí na ten váš kol.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

až se nočním chladem pil, ať se na nucom zkýší finej můj pták. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

radě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Bazén v Jindřichově Hradci od léta zdraží, vyšší ceny čekají i pravidelné návštěvníky. Ode dneška je v centru Jihlavy možné parkovat zadarmo i v sobotu. Kanoistka Martina Sadková získala na světovém poháru v Praze stříbro. Zítřejší teploty na jihu Čech budou kolem 23 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Lidi si od července připlatí za návštěvu plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci. Radní schválili zvýšení ceny o 10 korun na hodinu, takže plavci nově zaplatí 130. O 5 korun za hodinu si připlatí taky držitelé permanentek. Důvody změny vysvětluje starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
5: Malinko jsme zvedli ceny s ohledem na nárůst vstupu. Režie bazénu z hlediska těch příjmů, tak stále dotujeme ten provoz. Tady se jedná jenom o tu skutečnost, že došlo i k úpravě ceny za dodávané teplo, tím pádem se nám to promítne, aby jsme neprohlubovali tu ztrátu.
4: Jihlava ode dneška částečně mění systém parkování. Řidiči nově nebudou v sobotu muset za odstavení auta na vybraných místech platit. Změnit režim se rozhodlo vedení jihlavského magistrátu kvůli nízké vytíženosti, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
6: Je to možný, aby ta sobota byla zadarmo v těchto dvou režimech, v tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaký 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
4: Magistrát bezplatnými sobotami přijde asi o 2 miliony korun ročně. Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisti se případem zabývají od středečního večera, kdy začali vyšetřovat nález části lidského těla. Policisti ženu eskortovali do vazební věznice. Za zvlášť závažný zločin jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.
0: Sport.
4: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. Česká reprezentantka ale bezprostředně po dojezdu v cíli neslavila.
7: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
4: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán. Václav Chaloupka byl šestý, hned za ním se umístil Lukáš Rohan. A Lukáš Kratochvíl dojel desátý.
0: Počasí.
4: Noc bude ze začátku oblačná až zatažená s ojedinělými slabými přeháňkami nebo i bouřkami. Postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude převážně polojasný, ráno ojediněle s mlhami a slabými přeháňkami, které budou odpoledne ustávat. Maximální teploty budou mezi 22 a 25 stupni, na horách kolem 18. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na nehodu pozor v Písku v Tyršově ulici se srazila dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Krásný a pohodový podvečer, jak už je zaznělo v úvodu pořadu, posloucháte Melodie podvečera o víkendu po dobu celé hodiny, a to i včetně písemných přání. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

Melodích pro večera nyní budeme hrát panu Ladislavu Tesárkovi a přejeme k jeho významnému životnímu jubileu mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let jménem obce Chroboly starosta Oldřich Valouch.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMSku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

Stále posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a nyní tu mám přání, které nám dorazilo SMS-kou. Zahrajte prosím mému taťkovi Karlovi Lukášovi z Klikova k dnešním narozeninám. Prosím Jakuba Smolíka, váš nevědomý posluchač Karel Lukáš.

Tady je Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Emílii Švancarovou z Nihošovic k 91. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Nihošovicích.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Rádie Podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A nyní budeme hrát jen tak pro radost velmi milé posluchačce paní Kamče. Tak posílám a snad písnička potěší.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože, v zahradě kopu kostival.

hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda,

0: sklenky hnusná jedlá soda. Ze žáhy, abych nestonal, Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Tak to byla hymna českého důchodce od Josefa Fouska a teď už máme na drátě pana Roberta. Přeji vám krásný podvečer.
2: Dobrý podvečer, Michale, Robert. Já bych chtěl zahrát písničku, na který jsme se domluvili, a zároveň vám do studia, Míšo, ať vám to utíká, ať máte krásný víkend a také Baškovi, kterého zdravím, což je můj přítel a krásných 19 let.
1: Ježiš.
2: A taky, i přestože nejsme registrovaní, my to dnes prostě bereme jako takhle sportovněji, ale jako vyhovuje nám to. Takže jako i jemu zahrát a taky všem lidem, aby se měli rádi, aby prostě Adelce Jirgelové a prostě všem, který prostě vás rádi poslouchají.
1: Takže jsme moc rádi. No a chtěl jste Věru Špinarovou a vybrali jsme společně Já mám ráda bugí.
2: Ano, ano.
1: Tak.
2: Jasně. Hezký večer, Míšo, a hezký víkend.
1: Vám též, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Taky, naschle.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

je to poslední přání dnešních melodí podvečera. Paní Pavle Millerové přeje k jejímu významnému životnímu jubileu mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let jménem obce Chroboly starosta Oldřich Valouch. A Michal Hovorka se pro dnešek už loučí. Užijte si krásný zbytek večera a zítra se na vás budu opět těšit. Naslyšenou.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Základní škola v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku má nového ředitele. Armáda od ledna nabrala 14 vojáků. Cílem na celý rok je 2250 i se zálohami. V Týně nad Vltavou pokračují úpravy lokality na soutoku Vltavy a Lužnice. V noci se na jihu Čech ojediněle objeví slabé přehánky, teploty klesnou k 10 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Základní školu v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku povede nový ředitel. Současná ředitelka Miroslava Kolářová ke konci června rezignovala. Do konkurzního řízení se podle bezpartijní starostky Markéty Vaňkové přihlásili 4 kandidáti.
3: Nového ředitele vybraného máme a stane se jim stávající zástupce základní školy v Horní Cerekvi, a to pan magistr Pavel Svoboda, a jmenovaný je od 1.7.2026.
2: Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Papež Lev XIV. Vyzval světové lídry, aby naslouchali volání světa po míru. Řekl to v projevu, který pronesl ve španělštině v Královském paláci v Madridu. Zahájil tak svoji týdenní návštěvu Španělska, během které se setká třeba s oběťmi sexuálního násilí v církevním prostředí. Zamíří taky na Kanárské ostrovy, kam každoročně připlouvají tisíce migrantů z Afriky. Týn nad Vltavou pokračuje v úpravách oblíbené lokality na soutoku Vltavy a Lužnice. Nově instalovali venkovní posezení, které nabízí příjemné zázemí turistům, cyklistům i lidem připlouvajícím po vodě. Součástí lokality je taky nové molo určené pro kotvení lodí. Město o tom informuje na svých webových stránkách.
1: Počasí.
2: Noc bude ze začátku na jihu Čech oblačná až zatažená s ojedinělými slabými přehánkami nebo i bouřkami. Postupně ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude převážně polojasný, ráno ojedinělé s mlhami a taky slabými přehánkami, které budou odpoledne ustávat. Maximální teploty budou zítra mezi 22 a 25 stupni, na horách naměří kolem 18 stupňů. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S menším zdržením počítejte na dálnici D3 na 130. kilometru ve směru Kaplice Mezno. Je tam odstavené nepojízdné auto. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonné v Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Zdislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství. A měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl. A říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela krutou smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili. A když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: Takže... A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Byla by úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kostelní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři. Takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala. To si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu. Rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci. Každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska, láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí, Markétě Ševčíkové. Děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme, Markétě Ševčíkové, a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby zkultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval, tak jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř, no a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, no to, co to maloval, tady, já vás znám jako abstraktního malíře a on říkal, no jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale dám to k mamince, to byla paní doktorka Keningová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když sem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z běže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, je tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou Litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úle, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lebku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká, já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

Co z našeho dnešního putování za svatou Zdislavou vyplývá, milí posluchači? Nejen to, že se máme naučit rozpoznat své největší schopnosti a využívat jich pro dobro své i svého okolí, ale především to, že pokud se budeme více a s láskou a péčí zajímat o své blízké, stonásobně se nám to vrátí. Tak to mějte na paměti, krásný týden plný lásky vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Náš host pochází z Belgie a v Česku žije už 20 let. Proto jsou mu blízké věčné migrantské otázky. Například ta, kde se cítí doma.
2: Chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, se cítím, že patřím tam i tady.
1: Tolik na začátku. Goranka Oljača vám od mikrofonu přeje příjemný poslech. Začátky u nás v pořadu skoro povinně řeší otázku správného vyslovování jména hosta. Dnešní nebude výjimkou už proto, že se to dá říci alespoň dvěma způsoby. Takže...
2: Jsem Bruno Skokert. Francouzsky se říká Skokert.
1: Po nizozemsky je to trošičku jiné?
2: To by bylo Skokert, jako v češtinu asi. Moje jméno je docela holandské.
1: Z které části Belgie vy vlastně pocházíte?
2: Narodil jsem se v Liège, což je na východ. Pak jsem hlavně žil jih od Bruselu, 40 kilometrů. A taky v Bruselu, hlavně je to francouzský mluvící část.
1: Zeměpisná orientace je pro našeho hosta důležitá, ostatně pro většinu Belgičanů také, a to nejen kvůli mapě. Když se vydáme na sever, dostaneme se do vlámského regionu neboli Flander, kde se mluví holandsky. Na jihu leží valonský region a obyvatele mluví francouzsky. Hlavní město země Brusel se nachází v centrální části Belgie, také má zvláštní postavení samostatného regionu.
2: Já mluvím francouzsky, máme taky dialekty.
1: Ale my jsme zapomněli, že i němčina je také oficiálním jazykem a je to na východ.
2: Přesně tak.
1: Když už mluvíme o jazycích, mě zajímá, jak to vlastně probíhá v praxi. Co to obnáší? Kterým jazykem se mluvilo u vás v rodině například?
2: U nás to bylo 100% francouzsky. V Bruselu se mluví asi 80% francouzsky a pak holandštiny a další jazyky samozřejmě.
1: Jsou situace, kde například neumím francouzsky a jsem v Bruselu nebo pocházím ze severní části. Jak to řešíte v běžném životě?
2: To je těžký, protože nevím proč, ale máme v kultuře, že valonský lidi nemají rád mluvit nebo si učit holandštiny. Dokonce, když se podíváme na televizní zprávy, třeba když mluví vlámský politik, tak místo slyšet máme dabování.
1: Překlad do...
2: Do francouzštiny, což pro mě je úplně nesmysl. A nemůžeme ani slyšet, co říkají. Takové věci samozřejmě nejsou šťastný. A to je překlad, který ukazuje, že vztahy nejsou dobrý.
1: Ku podivu i v našem rozhovoru jsme v češtině těžko nacházeli korektní název skupin obyvatelů.
2: Valonský lidi a vlámský lidi.
1: Vlámští.
2: Jo, vlám, promiňte.
1: Nebo lidé žijící v holandské části, nebo jak vy to tam říkáte?
2: Říkáme francouzsky le flamand, pro nás le wallon, wallon a flamand.
1: Co se děje, když se nacházím v severní části, kde je oficiálním jazykem holandština a neumím holandsky, je to problém? Pro lidé, kteří pracují v obchodech, lidé, kteří jsou úředníci a musí komunikovat se mnou. Jak se to řeší?
2: Je to problém a proto lidi to asi nedělají. Je to pro mě trošku šílený, protože To vypadá skoro jako dva různé země, malé země. Kromě když třeba my chodíme rádi na moře. Moře je u vlámští lidi. A Tamara mluví francouzsky. My jsme tam jako turisty a mohou vydělat.
1: Je to biznis.
2: A to funguje.
1: A to funguje.
0: My a oni.
1: Co ještě funguje?
2: Já nemám problémy s tím. Mám rád multikulturní život. Jsou problémy ty jazyky a taky kulturní rozdíly, a protože všechno je rozdělané mezi sever a jih. Třeba vysílání. To jsou skoro dvě země.
1: Rozdílné administrativní struktury také?
2: No, administrativní a politik a všechno je rozdělené.
1: A zakládá se to na nacionální otázce?
2: Já mám rád osobně jeden národ. Mám rád, když žijeme spolu a když máme harmonie, ale mnohem lidí to vidí jinak. Ještě chtěl bych říct, že Belgie funguje jako federace, části fungují zvlášť, ale taky jsou nějaké unifikované věci, třeba fotbal. Když vyhraje fotbalový tým, to je na národní úroveň, tak Belgičani vyhrají. A tak najednou jsou ty části jako víc
1: sjednocené.
2: To je stejný, když třeba je Stromae, umělec, zpěvák, je známý všude na světě. A to je taky něco, který sjednocuje.
1: Je to jako
2: společná věc. A ještě všichni mají rádi brambory, ty
1: Hranolky,
2: čokoládu a pivo. Hlavně si myslím, hranolky vidíme, jsou na ulici, máme takový staňky a to je jeden příklad, že můžeme být na druhý části a jíst hranolky spolu. Bohužel lidi často zapomínají, že máme nějakou společnou kulturu, mají tendenci se podívat na rozdíly víc než na co máme spolu.
1: Míní náš dnešní host, Belgičan Bruno Skokard.

0: Vy jste nějakou dobu byl zvukařem a my jsme teď si společně prohlídli náš rozhlas na Karlíně. Podobá se to tomu prostoru, ve kterém jste vy kdysi pracoval?
1: No je to velmi podobný, i když jsem tam pracoval do 20 let zpátky, je to ještě velmi podobný.
0: Už to bylo také digitální. My jsme se teď především dívali na zařízení v režii a jak to chodí i ve studiu, kde moderátoři dělají i zvukaře zároveň.
1: To je zajímavé. Já jsem žil tranzice. Na začátek bylo víc technikáři a moderátory pracovali bez techniků. Ještě jsme pracovali trošku s
0: S magnetofony na pásky.
1: Jo, s magnetofony na pásky, taky gramofon. Jsme používali ještě starší systémy a potom byla ta tranzice na digitální systémy a víc a víc a víc. A já jsem ztratil tam svoje práce, protože je to státní instituce. Starší lidi tam zůstali. Měli práce na neurčitou dobu a ty nejnovější lidi jako já jsme ztratili. Moderátory měli taky dělat technik, všechno.
0: Ve kterém roce jste pracoval pro belgický rozhlas?
1: To bylo mezi asi rok 2000 a rok 2006.
0: A předtím?
1: Studoval jsem gymnázium. A pak jsem studoval na vysoká škola, to bylo filmová škola, jako tady FAMU, profese zvukář. Na všechno, na film, na rádiu, na hudbu.
0: A vystudoval jste?
1: Ano.

0: Po vysoké škole Bruno Skokart získal práci na belgickém rozhlasu, což byla a je rozvětvená veřejnoprávní mediální instituce.
1: Ne v Bruselu, v Liège a taky v Mons, což to jsou lokální regionální stanice.
2: To je jako tady ve systému belgického rozhlasu.
1: Přesně tak, všechno je spolu, funguje jako připojené. No a dokonce jsem pracoval na 3 místa, na různé stanice.
2: To schéma programové bylo jednotné, nebo ty regionální měly i nějaké své zvláštní vysílání?
1: Já jsem byl na oba regionální a taky národní programy. Když říkáme národní, pro nás to znamená na celou francouzský části kvůli jazyky.
2: Severní část měla zvláštní program?
1: Přesně tak. A to se rozdělilo na RTBF francouzský a VRT, vlámský radio a televize. To je zajímavé, že v Bruselu, to je ten hlavní budova a tam je to pro mě strašný a ošklivý, že levní část a pravní část, jeden je pro vlámský a jeden pro... Rozumím, že je to praktický, ale to nevypadá dobrý mít takový úplně rozdělaný. Tam byla pořád špatná atmosféra, tak špatná, že nějakou lidi asi byli ve hodně stresu. Ale jsem taky pracoval na Classic 21. To je klasik rockový stanice. To byla nová stanice z roku 2004 a já jsem byl tam na začátku, tak byl jsem docela nadšený.
2: Mluvilo se o poplatcích. To je tady velice, velice aktuální téma. Sledujete to?
1: Sleduju a pro mě je to důležitý mít nezávislý média a pro mě je důležitý to nechat financovaně, jak je to teď.
2: Nevadí vám, že platíte ty poplatky?
1: A já osobně platím. Nikdy jsem ani to všiml. Ale velmi rád platím poplatky, aby to bylo nezávislé.
2: V politickém slova smyslu o tom mluvíte?
1: Ano, politické, jo.
2: Jaké to bylo v Belgii? Víte, jak se financoval rozhlas?
1: Stejně jako tady, jsou taky poplatky. A pro mě je velmi důležité, aby lidi to zachránili, protože chceme mít objektivní nebo nejobjektivnější informace, což je možná.
0: Tímto uzavřel část rozhovoru Bruno Skokart, bývalý zvukař belgického rozhlasu. Řeč však nebyla jen o médiích. Dotkli jsme se i dalších témat, která považuje za podstatná pro svůj život v České republice. Vrátíme se k ním v některém z příštích pořadů. Na dalším Já oni se těší Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Do konce června začne v Praze stavba další části metra D. V neděli se hlavně na severovýchodě objeví přehánky a bouřky, teploty vyšplhají až k 28 stupňům. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
2: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
3: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
4: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
3: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
5: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali stavení zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
0: Povodí Ohře od roku 2011 převzalo více než 40 malých vodních nádrží po bývalé zemědělské vodohospodářské správě. Většinu z nich už obnovilo a další opatření zaměřuje na zadržování vody v krajině, říká ředitel chomutovského závodu Povodí Ohře Pavel Egera.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám podařilo vytvořit mnoho revitalizací vodních toků, které byly v minulosti napřímeny, zahloubeny. Obnovujeme malé vodní nádrže v době, kdy je sucho, abychom byli schopni zachytit vodu, tak aby v tom místě, kde zrovna ten problém je, aby byl nějakým způsobem kompenzován.
1: Počasí.
0: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky se objeví hlavně na severovýchodě, jinde jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
6: Řekněme, za poslední 20 let se nám...
0: Na D10 směrem na Prahu se kolem 66. kilometru stala nehoda osobního auta. Na D1 směrem na Ostravu je na 215. kilometru překážka v odstavném pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už rozhlas jede za vámi.
1: Rozhlas jede za vámi.
7: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale Kastelán je asi domácí. Pane Kastelán.
8: Já jsem i vyšší.
7: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
8: No, necelý.
7: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
8: To už nemůžu právě.
7: Pane Kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
8: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
7: Pane Kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
8: Já vždycky říkám, že Telč a teď měno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
7: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
8: Děkujeme a budeme se moc těšit.
7: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
9: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
7: Mejdan, řekněte, takže, jsme hodovní
9: sály. Na tento suchý mejdan, bezpečný.
7: Mejdan, ano, ano.
9: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
7: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
10: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
7: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
10: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
7: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba? Kdyby jako opravdu jste promluvila tak, že by zapis...
10: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli, to jako to je ještě level další, ale tam nejsme od výkonu, to není divadelní představení, tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
7: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru nebo...
10: Doufám, já se vyhodím sama, ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
7: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
10: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
7: To zkoušíte a čekáte, kdy
10: Ale
7: správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
10: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
7: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
10: No ale vašeho, nemám kartičku.
7: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
10: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
7: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
10: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
7: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
10: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
7: A to jste měli.
10: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
7: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
11: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium, a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu, a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet. Třeba si nosí hodinky a ví, že v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jak je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgyně, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozrýpu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Arona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: A... To vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchytnou se taky, nebo
3: ne,
1: si říkám, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Aaronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Aaronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen.
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze Státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou.

0: za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
1: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci je trošičku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zas tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečně samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mluvit za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezená, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů. Vůbec se nestyďte, jdu mezi vás. Tamhle je ruka nahoře. Hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele. Před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
1: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně Radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, co mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na Radiožurnálu už toto vlastně léta nenajdete.

0: jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem Radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
2: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš Český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšený z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
0: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se s to úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Tipnu Ačko.
2: Klarinet? Mm-hmm. Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezstížnej stav kolikrát nemají ani časy všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám, ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Církev blahořečila dva kněze, které popravili komunisté. Armáda postaví na okraji Lipníka nad Bečvou parkoviště pro 450 aut. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisti. Slavnostní mše se odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 tisíc lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Černy. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech staly obětmi vykonstruovaného politického procesu. Nové parkoviště vznikne do 2 let v Hranické ulici v Lipníku nad Bečvou. Postaví ho armáda pro své vojáky, kteří dosud odstavují auta podél kasáren u hlavní cesty. Podle Pavla Chytila, zástupce velitele jednoho z útvarů lipenské posádky, odkoupili od soukromého vlastníka zhruba 2hektarový pozemek a hotový už je i projekt. Počítá s kapacitou 450 míst.
2: Potřeba je jasná z toho důvodu, že parkovací místa už v kasárnách jsou vyčerpána, nicméně auta parkující v kasárnách brání pohybu techniky vojenské a výcviku příslušníků posádky. Proto jsme zvolili tento projekt. Náklady budou řádově v desítkách milionů.
1: V Budišově nad Budišovkou byla dokončená třetí takzvaná vesmírná lavička. Po Odrách a Bruntálu vznikla jako odpočinkové místo pro turisty v Národním geoparku Krajina Břidlice. Nejvýraznějším prvkem je klenba ve tvaru elipsy jako symbol Mléčné dráhy. Odkazuje také na tamního rodáka, astronoma Františka Ignáce Halašku, dodává starosta Budišova Patrik Šram z ODS.
3: Zvláštní význam má také použitý materiál. Konstrukce je doplněna břidlicí, pocházející z místního lomu Šárka, čímž lavička přímo odkazuje na geologické bohatství regionu a tradici těžby břidlice, která je pro tuto krajinu typická.
1: Turisté můžou znovu využívat stezku přes jeskyni Jáchymka v Moravském Krasu. Kvůli hnízdění chráněného sokola stěhovavého byla cesta téměř 3 měsíce uzavřená. Strážci přírody ji teď otevřeli poté, co mladí sokoly vylétli z hnízda, upřesňuje Antonín Tuna ze zprávy Krasu.
4: Uzavřeli průchod jeskyní Jáchymkou v Křtinském, respektive Josefovském údolí. Aktuálně už všechny 3 mláďata vylétla z hnízda. Sport.
1: Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba také zatýkání během šampionátu.
5: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas. Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, teploty budou od 21 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: A na D35 ve směru na Hradec Králové stojí kolem 139. kilometru porouchané osobní auto na konci připojovacího pruhu. Tak tam nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
0: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a jako každý týden, tak i dnes pro vás máme spoustu zajímavostí ze zahrádky a zaměříme se hlavně na nepřátele zahrádkářů, tedy na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropů a střechy domu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o vyštipování rajčat. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Odedávna patří k nepřátelům zahrádkářů a pěstitelů všeho druhu mšice. No a když se na ně, jak se říká, povede rok, dokážou napáchat obrovské škody. A naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová se ptala ředitele střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně Libverdě Libora Kunteho, jestli a jak se dá mšičí pohromě na zahrádce čelit.
2: Mšice totiž provází zahradníka, zahrádkáře a v podstatě jakéhokoliv pěstitele od nepaměti. Některé roky víc, některé roky méně, ale vždycky tady rostliny napadá. A bohužel může v těch příznivých letech napáchat opravdu nerozírné škody. Jistě to mšice smrkové, která tady napadá velmi intenzivně, smrk pichlavý neboli smrk stříbrný, Picea pungens. Tam bohužel dochází k tomu, že ta smrková mšice je ještě tedy negativně ovlivňována tím, že ten smrk pichlavý napadá i nepříjemná houba, takzvaná kloubnatka smrková, a pokud se tyhle ty dva negativní faktory dají dohromady, tak je z toho opravdová zkáza. Ty postřiky jsou fakticky nemožné u větších porostů, ale na zahrádkách, pokud se jedná o tu klasickou mšici, tak máme určité možnosti, určité šance. Především je potřeba si uvědomit, že mšice vytváří během jedné sezóny, a nyní prosím poslouchejte dobře, 6 až 16 generací, to je obrovské množství. Pokud bychom sčítali jedním přípravkem, máme velikou naději nebo téměř 100% šanci, že se později ve výhle přizpůsobí nebo si zvyknou na ten postřik, proto je vhodné ty postřiky kombinovat. Tady bych uvedl alespoň dva přípravky, ten základní klasický je Pyrimor, na něj je možné kombinovat například Calypso, a bude-li někdo chtít, může vyzkoušet třeba i Mospila nebo Fac.
3: A co byste říkal takovým těm, jak se říká, babským radám? Údajně prý mšice nemá ráda nikotinový výluh, takže stačí nazbírat vajgly, nechat to vymáčet a postříkat ty růže.
2: Těch rad, těch už byla hrozná spousta, ale žádná z nich pořádně nezafungovala. Bohužel, prostě jednoduchý boj s tou mšicí, nějakým přírodním výluhem nebo nějakým antagonistou, nějakým škůdcem, který tu mšici zase požere. Byť teda máme samozřejmě ten biologický boj, vyslunečko sedmitečné, respektive jeho larvy, žerou mšice, to ano, ale ten boj je, řekněme, možný ve chvíli, kdy ta mšice není rozmnožená nad práh škodlivosti. To znamená, je-li v takovém tom normálu, tak to slunečko, respektive jeho larvy, ho mohou udržet v nějakém rozumném objemu. Ve chvíli, kdy ten práh škodlivosti přesáhne ta mšice, tak je potřeba zasáhnout chemicky. A to říkám i přesto, že víte, že já nejsem zastánce příliš chemie. Jinak snad jenom taková věc, kterou se trošku pletou, že mravenci ojídají mšice, vůbec ne. Mravenci jsou ti, kdož mšici na stromek nebo na keř přinesou. To jsou ti, kteří mšici chrání před predátory, protože mravenci z nich velmi výborně žijí, protože z nich mají medovici, a dá se tedy říct, že mravenci žijí v symbioze se mšicemi.
3: Co pak, kdyby šlo o ochranu ovocných stromů před mšicemi, tak vím, že na to se používaly lepové pásy právě proto, aby ti mravenci nemohli ty mšice přenést.
2: Ale mšice tam přelétne naprosto v pohodě sama, protože je to hmyz, který dokáže velmi dobře létat.
1: Když není zbytí, sáhne i zapřísáhlý odpůrce chemie na zahrádce po účinných prostředcích a samozřejmě dbá na dodržení návodu a všech bezpečnostních pravidel použití. No a teď to bude pěkná písnička a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Vážení zahrádkáři, začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Můžete říci do záznamníku, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosila bych o pomoc, jak se pěstujou klivie, a i mám i žlutou, jsem koupila žlutou klivii, jinak mám oranžový, že nekvetou. Jak se o ně starat, nebo přesazovat, nebo proč, jenom jsou zelený.
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Jak donutit klívím ke květu? Klívie je taky krásná květina, taková už polozapomenutá, je to zase květina chladných domů, chladných pokojů, kde vlastně celé léto se klívie pěstovuje, zalévá, hnojí, a pak je potřeba, dejme tomu v září, v říjnu, je to skoro jedno, který měsíc, nejméně na měsíc dát stranou někde do chladna, kde omezíme tak rapidně zálivku, že téměř nezaléváme. Ona potřebuje takovou tu dobu toho sucha, možná někdy až v říjnu, když už je chladnějc, aby si tak říkajíc odpočla a založila ten květní pupen. Pak zase ten květináč s tou rostlinou můžeme přenést do teplejší místnosti potom po těch 4 až 6 týdnech a trošku se s tím dá načasovat i kvetení do místnosti, kde teda ji pak třeba máme, ale zase ne příliš teplá místnost, a začne se opatrně zalévat, aby měla vlhko, a přihnojovat. A pak se nám najednou třeba v lednu, v únoru, někdy k jaru, jak který druh, jak která rostlina, objeví mezi listy poupě. A jakmile objevíme to poupě, tak ji opravdu přeneseme do teplé místnosti, kde je zhruba 20 stupňů, začneme hnojit, zalévat, a to poupě krásně vyskočí a vykvete. A pak se celá situace opakuje, po odkvětu ji dál můžeme v té místnosti nechat, přihnojovat, pěstovat až někdy do toho léta. Mnozí znám i, kdo má trošku možnost, tak je na léto vystihovávají někde ven, ale pod přístřešek, aby do nich nepršelo, aby se tak říkajíc vyletnili. Při té době zase tak za 14 dní, za 3 týdny přihnojit, opět do toho září nebo do toho října, kde je přestanou zalévat.
0: A máme tady další dotaz.
3: Prosím vás, chtěla bych se dozvědět, jestli teď je to ještě vhodná doba, abych teda ostříhal jahodník.
0: Ono se to nezdá, začíná teprve červen, je před létem, ale už teď je dobré vědět, co z jahodníky, jak si přes léto vypěstovat nové sazeničky z jednotlivých šlahounů. Takže my jsme o odpověď požádali zahradnici Věru Kastlovou ze zahradního centra v Plzni na Roudné, a ta nám to docela jednoduše vysvětlila.
4: Nejvhodnější doba pro stříhání listů jahodníku je po sklizni, konec léta nebo začátek podzimu. Z jahodníku odstraňujeme všechny napadené nebo poškozené listy a nebo suché listy. Rostlinu tím provzdušníme a bude tak v lepší zdravotní kondici. Většina jahodníků vytváří na šlahounech nové rostliny, takže buď ty rostliny můžeme nechat zakořenit na záhonu, a nebo si můžeme připravit květničky se zeminou, tam položit ty rostlinky z kořínky, a až se pěkně zakoření, tak je odstříhnout ze šlahounů a máme nové sazeničky.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Pod názvem Aqua Terra Rychnov nad Kněžnou funguje významný spolek sdružující akvaristy a teraristy. Pořádají pravidelné burzy rybiček, ale také výstavy mezinárodního významu. Dlouholetým jednatelem spolku a významnou osobností české akvaristiky je Vladimír Hulman, za kterým se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. Přidal se k ním, tedy k natáčení rozhovoru, ještě další zkušený akvarista Josef Chmelař. No a budete se divit, chovatelé rybiček nejsou rybáři, ale jsou členové Českého svazu chovatelů.
2: Ano, akvaristika, teraristika patří do svazu chovatelů.
3: Vy jste přijel z Rychnova nad Kněžnou,
2: ano.
3: A tady právě ten svaz chovatelů váš zaštiťuje nejenom rychnováky, ale i třeba lidi z Pardubic?
2: V našem spolku máme lidi z celého Pardubického kraje, z Královéhradeckého kraje i lidi ze Středočeského kraje.
3: Vy jste takový hodně aktivní.
2: No, jsme asi jediná organizace, jediný spolek tady v tom regionu.
3: Ano. Vzpomenete si, kdy jste začínal s tím?
2: Já jsem začínal v roce 1983.
3: Jak to bylo?
2: To bylo tak, že jsem byl obyvatel Rychnova nad Kněžnou, no a byla tam výstava. Tenkrát jsme měli malé děti, 6 a 4 roky a šli jsme na výstavu. No a děti, když viděli rybičky, tak přišli a škemrali, že by chtěli domů rybičky. A já jsem jim říkal, to takhle nejde, musíme to nejdřív připravit a pak si je pořídíme. Jenže manželka nevydržela a koupila karkulku a vlka.
3: Karkulka, co
2: to bylo? Karkulka to byla červená plata a vlk to byl mečoun. A že to dáme do lahve 4-litrový. No tak ještě jsem jel k rodičům manželky do Hlična pro lahev. No a začal jsem schánět nějaký akvárko. No a tím to vlastně začalo.
3: Aha, přežili to karkulka
2: s vlkem. Přežili to, ale manželka po letech jako říká, že kdyby to bývala věděla, takže by toho vlka a karkulku nekupovala.
3: Co času vám to sebralo, že? Pane Chmelaři, vy jste říkal, že kdo přijde neznalý, neví co a chce si nechat poradit v nějakém obchodě, takže vám prodají i to, co vlastně nepotřebujete a že se to pak může vyšplhat do poměrně vysokých částek. Co nepotřebujeme takhle pro začátek?
4: Většinou to také, abych spíš řekl, co potřebuju. Jo? Hlavně potřebuju o tom něco vědět. Jo? Takže je dobrý, než se k tomu ty lidi rozhodnou, aby si něco někde přečetli, někam si šli podívat, buď to na nějaký výstavy nebo burzy, které dneska je nepřeberně. A tam se s těma lidma, který to dělají a který tomu, dá se říct, rozumějí, tak se s nima o tom trošku

0: ryb. Ty rybky jsou od chovatelů, kteří většinou jsou přítomní na té výstavě a jsou ochotní lidem poradit.
1: A ještě jedna dobrá rada pro začínající akvaristy. I když s chovem teprve začínáte, rozhodně si nepořizujte nějaké maličké bezvýznamné akvárium. Podle Vladimíra Hulmana potřebujete nádrž, která by měla mít kolem 60 litrů vody. Ideální je 100 litrů vody. Lépe se vám totiž bude udržovat celková rovnováha takzvaného vodního prostředí. Více se dočtete na webu Hobby magazínu a to je rozhlas.cz. /hobby. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do zateplení stropu a střechy.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Na internetu se v poslední době objevila spousta nabídek na zateplení stropů a střech domů. Většinou je tam odkaz, klikněte, zadejte plochu a dozvíte se přibližnou cenu. To udělal i náš zvědavý redaktor a kutil Jirka Šobr u několika takových odkazů. No a výsledek je takový, že žádný výpočet nepřišel, stránky chtěly jméno, číslo telefonu, e-mail a také poštovní směrovací číslo lokality, o kterou jde. Na některých odkazech byla i informace, že zavolá technik a udělá orientační cenovou nabídku. No a na otázku, proč tomu tak je, pro Hobby magazín odpoví Václav Petelík, odborný poradce na zateplení jedné ze západu českých firem, která se touto problematikou zabývá.
2: Je to samozřejmě složitá problematika. Proto, aby jsme dokázali přesně odhadnout cenu, nebo aspoň přibližně, tak ten technik musí vidět to místo, kde určuje potom nějaký více práce, jaký tam bude vhodný zateplovací systém a podobně.
3: Takže se to odvíjí i od stavby té střechy, třeba trámy, které jsou na zemi a podobně?
2: Přesně jak říkáte.
3: Budu mít starou rekreační chalupu. Vyplatí se mi u té chalupy zateplovat i střechu? Nestačí třeba jenom strop, když s tou střechou nebudu de facto nic dělat a ani tam nebudu chtít mít třeba nějaké podkroví?
2: Záleží potom, jak často je využívaná ta rekreační chalupa. Pokud je to jenom na sezónní bázi, přes léto, samozřejmě tam člověk do toho nechce dávat zase takové investice a co se týká teplných ztrát, tak úplně takovýhle věci neřeší.
3: Když zateplím tedy jenom ten strop, budu mít v těch místnostech alespoň trošku teplnou pohodu?
2: Určitě.
3: Kolik procent by to tak mohlo být, že ušetřím zatopení?
2: U zateplení stropu odhadujeme něco mezi 20 až 30%.
3: Zateplovací systémy jsou nejrůznější. Můžeme si vybrat mezi izolací, která připomíná koberec, která se vrství, pamatuje izolaci v pytlích. Tam se dokonce dávala, tuším, že i skalná vata. Dnes jsou moderní izolace foukané.
2: Ano, jak říkáte, izolací je spousta druhů. Máme nějakou skládanou, na kterou se používá nejčastěji skalná vata v rolích, případně nějaká minerální jiná vata, kamená nebo polystyren, který sice není úplně vhodný, ale také se dá použít. A potom máme foukané a stříkané izolace. Například foukanou minerální izolaci nebo foukanou celulózu, případně potom stříkanou purpěnu.
3: Jak to potom vypadá při té vlastní montáži té stříkané izolace? Přijede nějaká dodávka, tam je nějaký stroj z pytly té izolace?
2: Přesně jak říkáte, když si vezmeme za příklad například tu foukanou izolaci minerální, tam přijede dodávka, která má nějaký stroj, z toho jde roura, do toho stroje se budou sypat ty pytle s tou izolací a ten pracovník ji potom přes tu rouru posílá na ty místa, které chceme odizolovat.
3: Budu mít na té půdě granulát?
2: Dá se to tak říct, kousíčky skelní izolace. Skelní vaty.
3: Není to teda spojené, jsou to jenom ty kousíčky.
2: Ano, ale leží to na sobě a jelikož je to jednolitá vrstva, tak to zabraňuje tím teplným mostům.
3: A když potom budu chtít chodit, budu moci?
2: Na foukanou ani stříkanou izolaci ani jedna z nich není pochozí, ale dělají se na to například revizní lávky nebo systémy, kdy se na to udělá podlaha.
3: A jak je to s bezpečností? Většina požárů právě v objektech chalup, chat je od komína? Tam může vzniknout nějaký požár na střeše, nebude mi hořet i ta izolace?
2: Některé izolace samozřejmě nemají úplně dobrou reakci na oheň, například polystyren nebo purpěna, ale například foukaná minerální izolace, tak má reakci na oheň A++, což znamená, že absolutně nepřispívá k rozšiřování požáru.
3: Ne každý má tolik peněz, aby je vyhodil oknem natož do střechy, která izolace se vyplatí a vydrží nejvíce.
2: Pokud bychom mluvili o zateplení stropu, doporučím foukanou minerální izolaci.
3: Proč?
2: Je tam nejlepší poměr cena výkon, má to výbornou reakci na oheň a dlouhou životnost.
1: Tak to byly rady od Václava Petelíka, odborného poradce na zateplování. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jiří Šobr. A nás za chvíli čeká už jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co v červnu udělat z rajčaty a že ideální místo pro ně je v suchu, na čerstvém vzduchu a pod střechou, tedy když na ně vůbec neprší.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Máme červen a to se říká, že červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je radostná zpráva, co říkáte? A také se říká, že co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Červen, tak to je hlavně starost o rajčata. Pořád se to musí kontrolovat a přivazovat k tyčkám, vylamovat postranní výhonky, ale pozor, u keříčkových rajčat se nic nevylamuje, jenom u těch tyčkových. Je dobré rajčatům věnovat péči také prostřednictvím organických hnojiv, určených pro plodovou zeleninu a musí se zalévat a zalévat a zalévat. Tady ovšem naši zahradníci radí zalévat pod rostlinou, nikoliv na listy. U rajčat jsem někde četl takovou vychytávku, že by to místo mělo být vzdušné, ale kryté před deštěm. Tak si s tím nějak poraďte. Aby rajčata nezačala plesnivět, tak je dobré je ošetřit mědnatými fungicidy nebo biologickými fungicidy na bázi řepkového oleje a lecitinu. Já rajčátkům ve skleníku každý rok vymontuju jednočelní skleníkové sklo, aby tam bylo více vzduchu, trošku větrno a nejenom to parno a teplo. A ještě jedna červnová připomínka, je čas na pravidelné sečení trávníku a koho to zmáhá, tak já mám souseda a ten má na zahradě trávník umělý. Nevím, kdo to vymyslel, ale asi se najdou lidé, kteří si na vlastní zahrádku dají trávník z plastů. Neuvěřitelné. Prý je to ale moc hezké. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na okurky, tedy co dělat, aby nezhořkly. Zamyslíme se také nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody a stejně nic nechytí a poradíme s výbavou pro kvalitní grilování. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. V noci místy zaprší a teploty klesnou na 14 až 11 stupňů. V neděli bude až 25. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
4: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
1: Technické služby v Liberci pořídily 7 nových elektromobilů. Jde o jejich první auta na elektrický pohon. Nahradí starší dieselová vozidla. Podle ředitele technických služeb Jana Ulmana budou sloužit správcům komunikací, zeleně a technikům veřejného osvětlení a semaforů. Za auta technické služby zaplatili necelých 5 milionů korun. Téměř 2 miliony korun pokryla dotace.
5: Vozový park posílilo 6 menších užitkových vozů a jedna dodávka. Podle Ulmana jsou elektromobily pro cesty po městě vhodnější než původní dieselová auta. Pracovníci totiž často jezdí na krátké vzdálenosti a mají časté zastávky. Dieselový motor se tak nestačí ohřát, čím se zvyšuje spotřeba. Taky podle Ulmana elektromobily nevypouštějí výfukové emise. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští volejbalisté vyhráli druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. V maďarském Kecskemétu porazili Norsko 3-1 na sety. Tým trenéra Jiřího Nováka sice ztratil první sadu, potom už ale zápas kontroloval. Nejvíc bodů dal Marek Šotola, který jich nazbíral 25. Češi na turnaji nejdřív porazili domácí Maďarsko. Příští týden budou hrát v Jihlavě proti Bosně a Hercegovině a potom proti Dánsku.
2: Počasí.
1: V neděli bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky dorazí hlavně na severovýchod. Teploty vstoupí na 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji, a to 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 se na 281. kilometru ve směru na Ostravu stala nehoda. Na silnici 424 u Moravské Nové Vsi na Břeclavsku leží člověk na vozovce. Místo je sjízdné jen se zvýšenou opatrností. No a na dálnici D6 u 143. kilometru ve směru na Cheb už skončilo zdržení po odstavném autobusu s defektem na pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už hvězdné návraty.
2: Hvězdné návraty.
6: je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
7: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
6: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
7: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
6: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
7: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
6: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
7: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
6: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
7: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
6: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
7: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačím trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žlázy, že jo? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si to
2: se nepamatuju, přečtí klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím. 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metallica v Praze.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říká, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já, prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak, takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepte, já jsem tak roztržitej, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypolírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist großer tschechischer Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal toaletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Verstehen. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
1: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
2: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
3: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
2: To bych si radši hezkou olínou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
3: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
2: To je vůl, to je
3: no jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
2: No, má dvě brady, se si toho nevšel.
3: A to je vám málo nebo moc?
2: Ježiš, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá baba a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
3: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
2: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
3: Takže vezmeme tu Petržilkovou.
2: No, sem vezmeme ty, co tam zbyli, a až sem jdou ještě ty, co jsou
3: tak, tak další, slečno, pojďte.
2: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
4: Betty Plešivá.
2: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
4: Betty Plešivá.
2: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo? Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo? Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo? No. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
3: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
2: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadáte velice dobře, děkujeme.
3: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
2: ne,
3: že?
2: Ne, to ne, to je žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla se jí na zádech kůže, že? To je akorát to, vem to.
0: Humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga.

0: tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
1: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gegů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
2: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nevydrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nás nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150 a říká, jsi dobrý čeče, já jenom dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si jim vždycky řekneš, no buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bandem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: vzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Pojďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Poslyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk, ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala, ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na červených?
5: Na zelenou.
3: Na zelených, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný sobotní večer v přeju, vážení přátelé. Mimochodem, jakou jste měli sobotu? Byla pracovní? Byla výletnická? Nebo jste relaxovali na sluníčku? Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás zdraví Borek Kapitanček. A držím vám pěsti k tomu, abyste se dovolali. Telefon má číslo 731 800 900 a je to vlastně jenom ta polovina možností, jak se svým příběhem zúčastnit té dvouhodinovky právě začínající Noční linky. A jako vždy mají tyhle dvě hodiny jedno téma společné. Čísla. Učíme se jim ještě, než nastoupíme školní docházku. Obklopují nás. A někdy se jimi i řídíme a někdy jim přisuzujeme až magickou moc. Čísla, cifry, numera. Dáte na magickou moc čísel? Plánujete třeba práci na zahrádce podle data? Vybrali jste si registrační značku vašeho auta složenou z vám sympatických cifer? Pamatujete si životní či dějinné události, které se odehrály ve snadno zapamatovatelném datu, jak říkají cimrmanologové? O vašem speciálním vztahu k číslům budete moci něco říct nebo napsat v Noční lince, která právě začíná. A když jsme u těch čísel 731 800 900, to je ten telefon, který byste měli využít až do zítřejší jedné hodiny, máte-li svůj číselný příběh. Psát můžete tradičně na rozhlas.cz/linka. Nerušený poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to čísla, která jsou v hlavní roli, tedy jsou tématem našeho povídání. První volající na číslo, apropo číslo 731 800 900, je paní Dana. Pěkný sobotní večer. Jakou jste měla sobotu? Oddávala jste se sluníčku?
1: No, tady nám teď bouří, bych vám přiznala pravdu.
0: No tak než to zblatné přijde do Brna, tak snad ještě stihnu přijet domů.
1: To ještě, no to určitě ano. Ono to bude jenom taková místní bouřka. No a můj syn, ten se vrací až ze Španělska, takže já jsem taková trošku nervní, ale chci poslouchat, ale volám hned první, protože za prvé teda mě čísla, pro mě to je prostě životní filozofie, dá se říct. Zabývám se numerologií, teda mimo jiné také. A numerologie je strašně vzácná, zvláštní věda, protože tam je to opravdu o datu narození. Když vlastně uděláte si takovou mřížku a teď zkoumáte vlastně v tom rozboru, zkoumáte vlastně, která čísla chybí, která čísla jsou ve větší množství a podle toho vlastně je to daleko osobnější než nějaké, já třeba horoskopům vůbec nevěřím, jo, jako takový všeobecný, to mě nezajímá. A k tomu mě vlastně dohnali, já jsem kdysi byla v astrologicko-léčitelské škole a byla jsem tam teda jenom na jeden semestr, ale to mi stačilo a tu numerologii jsem dostala vlastně jako dárek potom poštou, jo, jako za účast. A je to velice zajímavé, protože jako dá se opravdu člověk, kterýho jsem potkala poprvé, když se o to zajímá trošku, tak já si ho rozeberu tak jako opravdu do detailu.
0: No tak na vás pozor.
1: No to jo, teda.
0: Nezdělovat na potkání datum narození. Ale paní Dano, víte, co mě zajímá? Já už párkrát o něčem takovém, ano, o čem mluvíte, slyšel. A znamená to, že se, když se narodí vícero lidí ve stejné datum, ve stejném roce, že jsou všichni stejní?
1: No, nejsou všichni stejní, protože potom teda hraje čas narození, přímo ten čas, taky roli, ale to už zase v astrologii, jo, ale v numerologii ne. Tam je teda fakt, že těžko se to dá popisovat. Já třeba vím, co znamená, který číslo v té mřížce, když si uděláte vlastně těch 9 čísel, si dáte prostě do takové mřížky a teď to prostě prozkoumáte, tak jako překvapila jsem mnoho lidí v životě, jak přesně to vycházelo, jak klady, tak vlastně i nedostatky, na kterých je potřeba vždycky zapracovat. Je to zvláštní věda. Numerologie je zvláštní věda a říkám, pokud ten člověk se narodí, tak má zase jiný ascendent, a to už není o číslech, jo? Má jiný ascendent, protože tam hraje čas i ten čas zrodu toho narození, nadýchnutí prvního. No ale já to budu dneska určitě poslouchat, protože budu napřímo teda stoprocentně a je teda fakt, že mě zajímají prostě hlavně šestky jsou důležité, sedmičky a pak osmička, to je takové číslo, které prostě v té numerologii dělá trošku neplechu, je to takové karmické číslo.
0: No tak mě osmičky vytrhly už dávno teda. Ale slyšel jsem, že Asiaté mají jako šťastné číslo právě osmičku.
1: Je to zvláštní, ano, Asiaté to tak mají. A nevím proč, já vlastně vůbec nevím proč.
0: No tak máte aspoň domácí úkol,
1: ale víte,
0: paní Dano.
1: Víte co, já jsem třeba zkoumala, já jsem milovala, zbožňovala princeznu Dianu. Jo, to byl takový můj idol ženství. A já jsem zkoumala vlastně, že ona fakt umřela v ten den osmičky. A ono se to vlastně střídá pak po měsících a po rocích a prostě se dá pracovat se vším možným. Nic, nebudu to natahovat, Borku. Já jsem ráda, že jste mi pustil, přijal teda do vysílání. Já vím, že prostě já jsem třeba dvojka a to je takový intuitivní člověk.
0: No ale počkejte, vy už mě opouštíte, ale já ještě potřebuji něco vysvětlit. Teď jste se toho ano. vlastně dotkla. Vy jste dvojka a říkala jste, že Diana umřela na den osmičky. Tomu nerozumím, protože umřela 31.8.1997. Tam se jedná o ten ciferný součet?
1: Ciferný součet, přesně. A pak záleží na tom, vlastně, kdy se kdo narodil, tak vlastně se to dává do takový tý vlastně devítimístní mřížky a pak ještě který čísla chybí v té numerologii, tak to je taky podstatný, protože to je taky podstatný. No a já věřím tomu, že vy jste člověk plný odhodlání a dokonce máte takovou senzibilitu určitou, jo, máte asi čich na lidi, to určitě 100%, jenom tak, jak vás typuju.
0: No, ale tak dobře, budu se tvářit jako, že ano, i když, no, nechme to na jindy. Paní Dano.
1: Já mám zase velké odhodlání, jo, ale ne, když všechno dotáhnu do konce. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím vás, Borku, mějte se moc krásně, krásný večer, noční linku celou. Budu se snažit poslouchat až do konce, protože mě to docela zajímá. A nebudu rozvádět takové ty věci, které už jsou víceméně individuální pro každého.
0: Děkuji za váš telefonát. Otevřela jste noční linku, patří vám. Dík.
1: A už nám zmí, což je znamení.
0: No, tak znamení, to je taky pěkné téma. Možná někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer, dobrou noc. No prostě, je tu noční linka, já vás zdravím. A na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy na téma čísla. S tím dalším čeká teď Iveta. Tak aby nečekala dlouho. Iveto, zdravím do Olomouce.
2: Krásnou noc, děkuji za přivítání. Tak zdravím všechny posluchače, já volám tedy z Olomouce Radíkova. A já chci navázat na tu paní, to, co říkala, to je pravda.
1: A myslíte numerologii, to... abychom vysvětlili těm, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům, ano? Pokud tedy navazujeme.
2: Ano, tak ano. Numerologie je vlastně věda, nauka o číslech. A chtěla bych říct, navázat na tu paní, ona měla nějaký odborný kurz, ale já jsem se tou numerologií, mě to vždycky zajímalo, ta astrologie, numerologie a tak dále. Horoskopy, no to je jiné téma. Ale k té numerologii. Já jsem byla takový samouk, já jsem si kupovala různé knihy jako mladý děvče, už od 19 let jsem se tím zabývala, teď už jsem teda stará babka v důchodě, ale chci říct, navážu na tu paní. Já věřím číslům, opravdu ano, vím, o čem ta paní hovořila. Ona hovořila o mřížce, to je takový čtvereček, abych to divákům, posluchačům upřesnila, to je takový čtvereček, je rozdělený na takové dílky 3, 3 a 3, čili 9 takových čtverečků ve velkém čtverci.
1: Taková sudoku.
2: A teď, prosím?
1: Taková sudoku.
2: Ano. A teď máte své datum narození, ano. A teď v tom prvním sloupci nahoře je jednička, vedle je dvojka, trojka a v tom další je čtyřka, pětka, šestka, sedm, osm, devět. A teď, když máte své datum narození, třeba moje 18. ledna, ano, 1961, tak já si to tam napíšu do té mřížky a teď se vám tam ukáže, která políčka zůstanou prázdná, jak ta paní říkala, jo? A to také něco znamená. Já mám
1: ale
2: takovou
1: co to,
2: knihu.
1: Co to znamená právě? U vás třeba konkrétně, co to znamená?
2: Co to znamená konkrétně moje datum narození? Tak to znamená, když si vyplním tu mřížku, tak vidím, že tam mám 4 jedničky, což je vysoká senzibilita a je to někdy i na obtíž, že ten člověk je strašně citlivý a v tom životě to je závada, jo, protože nevíte, co sám se sebou, jo, když jste třeba mladý, jo, máte třeba nějaké zamilování, nebo vás někdo zklame, nebo to, tak ten člověk má problémy, ty 4 jedničky, to je vysoká senzibilita, vysoká citlivost, to je taky špatně, jo. Potom, když tam má někdo dvojku, v té mřížce, datum narození, to je něha. Jo, když má někdo třeba 2 dvojky, tak je to strašně něžný, citlivý člověk, hodně, hodně fakt něžný. Potom, když tam má někdo 6, to je pro mě důležité číslo, já vždy, když jsem si našla nějakého chlapce, já jsem se dívala do té mřížky, jestli tam má 6. To je rodinné číslo, který muž má v datu narození 6, tak je pro rodinu. Kdo tam nemá 6, tak s tím nic neuděláte. Měla jsem takového přítele, on tam tu 6 neměl a opravdu neměl vztah k té rodině. Furt někde lítal, s prominutím v uvozovkách, furt někde musel brousit, kavárničky, hospůdky, kamarádi, jo. A měl třeba, znám takového přítele, který byl 2x rozveden, protože neměl, já jsem se na to dívala, na to jeho datum narození, neměl v té mřížce nebo v datu narození tu 6.
1: A jde o datum narození měsíc, den nebo letopočet?
2: Celé datum narození. Celé,
1: včetně letopočtu, ano.
2: Ano, samozřejmě den, měsíc, rok.
1: Jo.
2: Teď vám chci říct, dá se vypočítat takzvané životní číslo. To je také velmi důležité. Sečtete si celé datum narození, třeba moje 18, takže 1 a 8, 9. Leden, to je jednička, takže 10. a rok 1961. Takže 10 a 1 je 11 a 9 je 20, 61, 20 a 6 je 26. Ne, teď jsem to řekla blbě.
1: Pardon, znova. Že se směju, ale teď mi tak napadlo. Já už jsem zapomněl, jak mluvíte dokonce i PIN na svoji kartu. Bankomatovou. Vy jste mě zmátla úplně.
2: Takže znova, prostě to řeknu znova, já jsem to blbě sečetla. Takže 18.1.1961 moje číslo celkové, když to všecko sečtete a vyjde vám třeba na konci 26, tak to ještě musíte sečít znova, čili 2 a 6 je osmička. Takže životní číslo vaše je osmička. A moje celkové datum narození, když to celý sečtu, potom když vám to skončí třeba 13, jo, ten konec, tak ještě 1 a 3 jsou 4. Musí vyjít jedno číslo. Takže mně to vyjde, takže já mám 9 a teď vám to chci vysvětlit. 9 to je mé životní číslo a to znamená, to je duše, nejvíce vyspělá duše. Někomu vyjde 2, to je dle karmy, níže vyspělá duše. Ještě se musí několikrát narodit, aby dosáhla té 9.
1: Tak, já si to tady počítám a pořád mě vychází po každý něco jiného. Já nevím.
2: Tak.
1: Já nevím.
2: Kdybyste mě prozradila.
1: No, nebudu tak... Vy jste sice prozradila svoje datum narození, ale ano, já s tím nebudu obtěžovat.
2: Tak bych vám to číslo hned řekla.
1: Děkuju. Jste moc hodná, ale víte co, když jsme tak u těch čísel a vy jste to rovnou položila do té numerologie, vzpomínáte si, jestli tahle vášeň začala ještě v době, když jste byla na základní škole?
2: Mě to začalo bavit, jsem se tím začala zabývat tak v 18 zhruba.
1: 18, takže to už bylo po základní škole, takže mě neřeknete pí na, dejme tomu, 10 desetinných čísel. Nebo tíhové zrychlení, pamatujete si, jaký je tíhový zrychlení na Zemi? To je taky číslo, taky nevíte. Takže vy jste prostě jenom přes tu numerologii. Já si to potřebuju ujasnit, jo? Jestli je to obecná vlastnost vůči všem číslům, nebo jestli je to jenom na tu numerologii. Jo, jestli si pamatujete...
2: Ne, já jsem se hodně zabývala hlavně datum narození, tou mřížkou, jak říkala paní. To je takový čtverec a on je rozdělen, jak jsem...
1: 9x9, ano, teda 3, ano. Jo, čtverce, sudoku, ano. Mimochodem, víte, jaký je součet těch cifer od 1 do 9? To je taky potřeba někdy v sudoku, pokud děláte killera.
2: Já jsem to zkoušela, já to nedokážu, já vás obdivuju.
1: 45.
2: No
1: tak to jen tak, a vidíte, my jsme posluchači, slyšíte, a jak každý prostě k těm číslům přistupuje úplně jinak.
2: No, ano, to je pravda, a pro mě to sudoku, to je fakt pro chytrý lidi a já jsem to zkoušela několikrát, já jsem to tak chtěla jako dokázat a mně to nejde prostě, jo.
1: No tak každý jsme na tom trošku jinak. Já si konec konců předplácím ten, nemůžu říkat, jaké jsou to noviny, ale vždycky v sobotu je tam i trojice killer sudoku a jenom kvůli tomu já si to předplácím, protože ten zbytek je strašný, ale jako sudoku to musím vždycky v sobotu ráno mít. No. Paní Iveto, já vám moc krát děkuju, já se budu asi zabývat numerologií, aspoň na tyhle 2 hodiny noční linky, protože s tou mřížkou jste mě inspirovala.
2: Je to 45.
1: 45, ano, od 1 do 9, ano, to je 45.
2: Je to 45, teď jsem si to vypočítala. Ještě vám chci něco říct, někteří lidi se bojí 13, jo. Nemusí to být vždy nešťastné číslo. Třeba můj manžel byl narozen 13. září, moje dcerky dvojčátka 13. června.
1: No.
2: Nemusí to být vždy nešťastné číslo. A ještě chci říct, jak mám tu knihu, jo, té numerologii, tak tam píšou, že ta 13 je opravdu jako v datu narození, jo, že ti lidi to mají jako trošku těžší v životě, jo, že ta 13.
1: No tak začíní... konečně vím, čím to je, no, já jsem 13. No? Paní Iveto, děkuji moc krát a aby dostali šanci ještě i další, kteří se třeba zabývají čísly, anebo mají vztah k cifrám.
2: Takže ať hledají, tak to ukončím. Děkuju. Dívky 6. Šestku, to je muž pro manželství.
1: Muž pro manželství. A musí to mít v datu narození, tak jo, to ještě
2: ano,
1: musíme
2: říct. Ano,
1: tak.
2: A bude to dobrý manžel.
1: Mějte
2: tak,
1: se pěkně.
2: Dobrou noc. Všichni, nashledanou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když jsem v úvozovkách vymýšlel téma pro dnešní noční linku, vůbec jsem netušil, že to naše posluchačky, zatím to byly pouze dámy, které se dnes dovolaly do noční linky, že je to tak chytné. No tak jak Dana, tak Iveta se zabývaly a zabývají numerologií. No a dnes máme pořád ještě 6.6.2026, tak právě proto dnes mluvíme v noční lince o číslech a o vašem vztahu k cifrám, k numerům, k číslicím. Kdo pak další nám teď poví na naší telefonní lince 731 800 900 ten svůj příběh o číslech? Je to Monika. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitančiku, i všem přeju dobrý večer. Dnešní téma se mi moc líbí, opravdu, akorát teda ještě, musím vás za něj pochválit, ještě by bylo lepší 26.6.2026, abyste tam měl všechna čísla se stejným obsazením.
0: I zrcadlově, ale ano, aby to bylo.
1: Musím říct, že teda čísla asi určitě mají nějaký význam hlubší, než si myslíme, ale nesmí se to jako hnát přes sílu. Moje maminka se chtěla jako dobře vdát, vzala si teda dobrého člověka, mého otce, ale to datum trošičku se jí jakoby vymklo ze šťastného manželství, že pak tedy manželstvých rodičů skončilo rozvodem. Maminka si vybrala 22.12.1962 a pak se někde dočetla, že ty dvojky nejsou úplně optimální.
0: Že kdyby třeba počkala měsíc, že by to vyšlo, jo, to manželství?
1: Já bych řekla, že spíš by to chtělo jako impulzivně. Já jsem si vždycky říkala, že kdybych se, nebo třeba máte ty drahé svatby za 500 000 hostina. Já kdybych se někdy vdávala, a to není vyloučený, na starý kolena jsem si říkala, proč ne, tak si vemu, jak to bylo v moderních 70. ve Spojených státech, tak si vemu džíny, kopretinu do vlasů a budu se vdávat bosá na pláži a nějaký hostiny za 1 000 000 a datum nebudu vůbec o tom přemýšlet, ale to sem nepatří. Například na území Spojených států jsem vkročila přesně 11 let a 9 měsíců před 11. zářím, což mě teď úplně vyděsilo, když tak přemýšlím o těch číslech, jak paní Dana, nechápu, kde nabrala tu osmičku u té Diany, to trošku bych chtěla vysvětlit, já když sečtu datum jejího úmrtí, tak mi vyjde 38, jo. To nevím, kde vzala.
0: No, 3 a 8 je potom 11, 1 a 1 jsou 2, takže dvojka mě tam vychází. Ale to, já nejsem numerolog, to je, jenom
1: no,
0: se držím
1: jako
0: toho, co říkáte vy.
1: Číslo jako opravdu teda s tou posluchačkou, s tou dámou, co říkala, že 6 je rodinný typ, tak můj nejlepší ex-partner teda nemá 6 v rodném datu narození a byl fajn, tak jako
0: no,
1: nevím.
0: No, ale je ex, no, takže taky to asi nevyšlo.
1: No tak máte, teda vy mě dáváte, ale je fakt, že třeba moje babička se narodila 15.3. a moje maminka 13.5., ale to nebyla její máma, to byla její tchyně, jo. A nebo 26. března se narodila moje prababička a na její narozeniny naštěstí, když už teda nežila, zemřel její syn, můj dědeček, takže takovýhle různý.
0: No máte
1: čísla
0: k číslům blízko. A teď mě řekněte, máte auto?
1: Nemám žádný čísla na autě, ale vím, že Karel Gott měl rád osmičky a měl je na autě v telefonním čísle a dokonce se vlastně ženil sice 7. ledna, ale to bylo v Las Vegas, tady už bylo 8. ledna 2008. A například teda zase ty osmičky jsou tedy pro mě, já jsem měla dvakrát autonehodu 8. možná i umřu 8. teď jste mě úplně vyděsil. A 8.8.2008 8 mrtvých ve Studénce. No tak já nechci končit smutně, tak něco veselejšího. V hotelích nebývá 13. patro, že jo?
0: Taky jsem o tom slyšel, no.
1: 13. pokud vím, není v letadle, nebo aspoň si nevzpomínám, že bych někdy seděla na sedadle 13. Tak
0: nevím, to vám budu moc říct za 2 týdny, no.
1: Tak se podívejte prostě pozorně. 11. je prej nejlepší číslo, tam snad všichni přežívají, nepřeju vám žádnou nehodu, chraň pánbu, ale já jsem teď poslouchala teda výjimečně nikoli vaši audioknihu, ale audioknihu Davida Hecla, prvního našeho pilota, který přiletěl na Airbusu A380, já jsem se vždycky bála lítat Airbusama a teď už se nebudu snad bát, doufám, ale
0: No ale je dobře, že jste pochopila moji otázku na téma čísla, když jsem se ptal,
1: no,
0: jestli jste někdy měla auto.
1: Moje maminka,
0: a jaké byste si vybrala vy číslo, kdyby vám nabídli, jo? Tak to by mě taky zajímalo.
1: Jaký číslo bych si vybrala?
0: Jako SPZ-ku, jo, myslím. No ale nemáte auto, takže teď se nemůžeme o ničem bavit, jo?
1: No já bych si tam nedala čísla, bych si tam dala jméno.
0: Jo, rovnou jméno. No tak taky řešení. Dnes už to jde.
1: No, ale jako ještě na závěr řeknu, že moje máti mě trošku zklamala. Já jsem se narodila 10.1. a maminka umřela 1.10. Tak nevím, jako jestli to má nějaký vyšší smysl, nebo co to má znamenat, ale je to strašidelný trošku.
0: Monika, která má vztah k číslům přímo nepopiratelný, byla další posluchačkou dnešní noční linky, která zavolala. Já vám za to moc krát děkuji, Moniko, a přeju vám krásný čas.
1: Krásné léto, nashledanou.
0: Nashledanou. Bedřich, jak je jeho zvykem, na rozhlas.cz/Linka napsal velmi stručný vzkaz na téma čísla. Cituju. Dobrý večer, já mám rád čísla. Konec citátu. Tak něco dalšího. Michal píše, čísla mě přitahují, ač ne tolik jako písmena. Uměl jsem Ludolfovo číslo na 110 míst, jenže mi došlo, že na pí se holky fakt balit nedají. Dnes už si pamatuji jenom tak 30 pozic za desetinou čárkou. Pořád si ale opakují sled čísel na francouzské ruletě. Používám je totiž ve svém vlastním systému, který mi pomáhá snadno vytvářet a pamatovat si různé kódy a hesla. Než mě to nějak přestalo bavit, používal jsem v běžném životě takzvaný master systém, mnemotechnickou pomůcku k zapamatování čísel, která funguje na principu převodu číslic na souhlásky. Následuje příklad, který vám sice můžu ocitovat, ale nevím, jestli to pomocí pouze hlasu bude znít tak, jak to zamýšlel Michal. Například šesticiferné číslo 202527 bych si zakódoval jako N, velké, malé O, ční, malé I, linka, N rovná se 2 a tak dál, uvidíte po jedné hodině. Ale když padla zmínka o ruletě, zakončuje Michal, víte, jaký je součet všech jejich čísel? 666, ano, ďáblovo číslo. Ruleta je prostě ďáblův vynález.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je čas na čísla. No tak na noční linku rozhodně. A tématem dnešního povídání jsou právě čísla. Volá první muž, tedy dovolal se první muž. Možná vás bylo víc takových, ale zatím to byly pouze samé dámy, které mluvily o svém vztahu k číslům, k cifrám, k numerům. Teď je to Matěj, který čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače u rádia.
0: Zdravím vás. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám z čísel upřímně veliký respekt, hlavně když se mluví o nešťastných číslech.
0: Máte nějaký konkrétní příklad toho, že se nějaké neštěstí stalo pomocí čísel třeba?
1: Pomocí čísel takhle úplně ne, ale třeba datum 13. duben byl pro mě velmi osudným, protože se mi stala taková menší autonehoda. A od té doby vlastně číslo 13 považuji za velmi strašidelné, minimálně jako pro mě.
0: Kdo byl viníkem té nehody?
1: Bohužel to byla kluzká silnice.
0: To se mi stalo pod Rohlenkou. Tam jsem udělal první jarní brázdu, kdysi dávno. A stalo se to 14. března.
1: Vám?
0: Mně.
1: No já jsem udělal hodiny. To bylo fakt strašidelný a od té doby se 13. jako opravdu bojem.
0: Kolikátýho je? 6. Ano, 6.6., proto je taky tématem číslo, respektive čísla. Takže máte ještě týden na ježdění autem a potom si dáte den pauzu?
1: No to já vždycky právě. Ale možná v létě bych asi ani nemusel, si myslím.
0: Takže to je den, kdy, tedy 13. je den, kdy chodíte do práce pěšky?
1: To, dá se to tak říct. Já mám vlastně ještě vlastní bicykl a tím bicyklem většinou taky jezdím, ale málo kdy.
0: Pamatujete si čísla bez jakýchkoliv problémů, nebo si musíte zapisovat třeba PIN k vaší kartě nebo k vašemu telefonu?
1: Záleží, jaký čísla. Třeba PIN zrovna ne, ale třeba na roky, na dějepise, to jsem měl problém, abych se jako přiznal.
0: Takže letopočty, to byl problém v dějepise. Taková ta mnemotechnická pomůcka 4, 5, 6, 7, mám tím na mysli slavné červencové dny, respektive upálení mistra Jana Husa, to si nepamatujete, jo? 4, 5, 6, 7, 14, 15, 6, 7.
1: To si pamatuju.
0: Jo, no, tak prosím, tak můžeme pokračovat v tomto duchu. Tak mě řekněte, třeba, ne, vážně, já si teď dělám legraci, takže čísla ovládáte, dobře, tak ovládáte, ale máte k ním respekt.
1: Ano.
0: Matěj, děkuju. Mějte se hezky.
1: Mě taky, nadchla.
0: Pavel ze Židlochovic píše, přeji všem krásný noční čas a co se týče čísel, tak jenom bych tady zmínil, že podávám sice ne pravidelně, ale jenom když to finančně situace umožní, tak 10 šťastných, aha, a sice ne, napsal totiž dohromady, to mě zarazilo. A používám stále stejný tiket se stále stejnými číslicemi, nebo čísly, i když jednou za rok to změním, protože jsou tam nějaké údaje, co se týče věku. Takže to jsou vlastně každý rok jiné čísla, jiná čísla. Jinak zůstávají data narození a podobně, ale číslo věku se mění každý rok. Ano, to tak bývá. Tak tam akorát nedochází ke změně, jinak stále stejná čísla. Tak to je asi tak, co se týče čísel všechno. Děkuju, Pavel ze Židlochovic. Já děkuju, Pavle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čísla, numera, cifry, číslice, no všechno, co s čísly souvisí. O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A tohle je naše posluchačka Staňka, která zřejmě má co říct. Pěkný večer přeju.
1: Děkuji pěkně, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co se týče numerologie podle čísel data narození, to je jedna věc, ale já spíš tedy holduji numerologii podle jména.
0: Jak no to je taky se to dělá?
1: Tabulka. No, písmena. Já jako vaše třeba Borek, jo, nebo to. Takže já vám to můžu říct.
0: Víte co, já o sobě nechci radši nic vědět. Jestli můžete, třeba demonstrujte ačko, na někom jiném.
1: Ačko je jednička a JS taky je jednička. Jo? Bčko je dvojka, KT je taky dvojka.
0: Takže k písmenům jsou přiřazena čísla.
1: Ano. LU je taky trojka. D je čtverka, MV je taky čtverka. Bčko je pětka, N a dvojité V je pětka. F je šestka, OX je šestka, G7, P a Y, to všechno je sedmička.
0: Teď to znělo trošku jako záznam šachové partie. Promiňte, že jsem vás přerušil, ano. Mě to prostě nedá. Já jak poslouchám, tak si říkám, jestli se dostaneme i do autu, jako Jára Cimrman. No nic, pokračujte prosím dál.
1: Háčko je osmička, Q je osmička, Z je osmička. I je devítka a R je devítka. Jo? A podle písmen ve jménu potom vlastně přiřazujete a sčítáte ty čísla. Jo? Jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku.
0: A kde je nula? Ta nemá přiřazeno žádné písmeno?
1: Ne. O je tam šestka. F je šestka, O je šestka a Y
0: ano,
1: je
0: ano,
1: šestka.
0: To jste říkala, mě zajímala ta nula, jestli je k něčemu přiřazená.
1: Ne, to jsou písmena, tam nula není.
0: Dobře, jenom jsem se ptal.
1: Ale potom, když sčítáte a vyjde vám nula, tak třeba 1 + 0 je 1, jo? Takže spíš podle toho se orientuji, ale jinak, že bych byla až tak nějak upřeně důvěřivá, já si myslím, že ten život trochu tak máme ve vlastních rukou. Já se tady zajímám o automatické písmo už pár let, ale jako jsou to všecko máme ve svých rukou, všechno je síla mysli.
0: Paní Staňko, řekněte nám, kteří neví, co to je automatické písmo?
1: To je písmo, že, jak bych vám to řekla, kladete otázku, musíte se ale na někoho obrátit, musíte mít takového toho pomocníka svého, no a v podstatě držíte lehce tušku, jo, a na základě těch vašich otázek, jako vám to potom píše celé věty.
0: Jako vy sama nevědomky píšete celé věty?
1: Celé věty, ano, nevědomky. Do toho žádnou mysl nemůžete jako vkládat. To nejde, to byste ovlivňoval nebo něco si přátom. Musíte mít opravdu čistou hlavu.
0: No tak já si dám k posteli dneska papír, tušku, kdyby náhodou to na mě přišlo v noci.
1: Dobře.
0: Děkuju, paní Staňko.
1: Zkuste to.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Jaký je váš vztah k číslům? Jestli pak si pamatujete všechny ty takzvané piny, které potřebujeme skoro denodenně. No, možná někdo ne, ale věřím, že se pár takových najde, kteří si je někam píšou a někteří si je pamatují pomocí, dejme tomu, mnemotechnických pomůcek a někdo ta čísla vidí třeba jako písmena nebo přiřazuje. Taky už tady byly ty případy i citované od Michala, že si přiřazuje k písmenům čísla. Stejně tak jako, tedy podobně jako teď Staňka. O číslech si můžeme povídat ještě zhruba 1 hodinu a 10 minut, takže tady je další číslo. To byste měli volit, chcete-li vstoupit do vysílání Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to máme další cifry, 10 prstů pro život. O číslech. O číslech si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je připravena Petra, která nám řekne, jestli je kamarádka s čísly. Dobrý večer, Petra.
1: Dobrý večer.
0: Jste Dobrý nebo večer. Nejste kamarádka s ciframa?
1: Já jako s číslama jsem docela kamarádka. Mě strašně bavila na základce matematika, úplně mě to fascinovalo. Ale já jsem se vždycky k tomu snažila nějak přijít poškrkané všechno nějak jako jinak než ostatní, jo. Takže učitel ze mě šílel. Výsledek byl správný, ale postup nemohl absolutně pochopit, jo.
0: A vy jste viděla čísla jinak než asi my ostatní, že jo?
1: Jo. A prostě když jsem šla na učňák, když jsme byli na základní škole v 8. třídě, tak se připravovali na přijímačky a já jsem šla na učňák. Ale fascinovaně jsem s nima počítala ty slovní úkoly, to mě úplně fascinovalo. A byl tam jeden slovní úkol, už je mě přes 50, tak už to nepamatuju přesně, ale prostě já jsem si ho tak vzala do paměti, spočítala jsem ho teda dobře. Učitel ze mě šíle, proč poslouchám je, proč si neopakuju něco jiného, ne? A přišli jsme na učňák a teď učitel první hodinu matematice říká, já si nedívám na známky, já si vás nebudu, to vám dám jeden úkol. Oznámkuju první tři, ti dostanou za jedna, nemusíte se bát, nikoho jiného známkovat nebudu. A začal říkat ten slovní úkol a ještě než prostě on ho dořekl, tak já už jsem si vzpomněla ten výsledek. A já už jsem se hlásila, ne? A teď jsem si mezi tím psala něco na papír, škrkala tam, ne? A už se, ale jak ho dořekl, v momentě, kdo ho dořekl, tak se přihlásil další spolužák a chvilinku po něm ještě jeden. On řekl, že prvním třem dá jedničky.
0: To je třída plná géniů.
1: A teď prostě on říká, no tak dobrý, nebudu se vás, ale říkal, tak pro jistotu jenom vy máte za jedna, říkám ne. Tak za dva jste měla z matematiky, říkám ne. Za tři? Říkám, myslíte 8. třídě, no. Říkám, tak ne, ale to není možné, já jsem říkal, že se mě nebudu dívat do papíru, jste měla čtverku, říkám jo.
0: Takže přestože čísla jsou vaší v uvozovkách vášní, vy jste skončila základní školu se čtyřkou z matematiky.
1: Ano, na učňáku už jsem měla teda dvojku a potom jeden rok aj trojku, ale jinak jako čísla mě fascinují. A můj taťka byl vlastně kouzelník amatér, on kouzel, dělal různé čáry, triky. Aha. A já jsem do toho vyprávila s číslama různé hádanky a fígle. A třeba jenom taková jedna, si můžu kratička, myslíte si nějaké číslo v duchu? Mm-hmm. Připočtěte k tomu 5. Mm-hmm. Připočtěte 4.
0: No jo, a já to mám desetinný místa.
1: Aha, tak to jsem zase měla říct, že to má být.
0: Teď jsem vás dostal, že jo?
1: No. No ne, a když to prostě tak řeknu a ještě tam máme dělení a pak řeknu, abyste odečetl to číslo, které si myslíte, tak uhodnu, které číslo vám vyšlo. A když to řeknu třeba 10 lidem, tak všem vyjde stejné číslo, ne? A to vždycky pro všichni úplně, nebo i když jsme byli někde to, tak všichni úplně nechápali, jak to vím, ne?
0: No tak tatínek byl kouzelník a vy jste kouzelnice s čísly. No.
1: No a já jsem do toho s číslama různé takové ty fígle a takže jako čísla mě vždycky fascinovaly. Piny si pamatuju některé, kde už to musí být složitější, tak si to musím jako psát, ale... Mm-hmm.
0: A
1: jako
0: máte čísla... vůz? Já už jsem se na to ptal třeba i naší posluchačky Moniky a zeptám se i vás. Máte auto a nabídli vám na dopravním inspektorátu nebo na dopravním odboru, že si můžete vybrat SPZ-ku? A jakou jste si vybrala? To by mě zajímalo.
1: Ne. Značky jsem tu možnost neměla si vybrat. Ale když už jsme u těch aut, tak... Já jsem měla auto, to je teda trošku mimo téma, a my jsme si koupili nové auto s manželem, škodovku, já jsem vždycky chtěla 120, starou, tak jsme si koupili 120 a byla jsem si na sebe přepisovat. Přepsali nám to úplně v pohodě a byli jsme to přepisovat v Kyjově a jeli jsme do Brna a hned za Kyjovem první policie zastavili nás a zastavili, kontrolovali, že teď se pali na auto, vy si děláte srandu, říkám proč. Že v techničáku máte, že to auto bílé. A říkám, ale ono je modré, ne? Teď jsme na to koukali a ona to tam nějak blbě, ono bylo původně bílé. To tam blbě napsala.
0: Ajajajaj.
1: No, ale co? Po cestě nás zastavili ještě 4 policajti. A tím druhým jsem hlásila, já mám takový problém, ono není moc bílý, je modrý, ale já to přepíšu.
0: Já mám takový pocit, že oni si vás předávali pomocí vysílačky.
1: mě to taky tak přišlo, já říkám, ještě jedno a už to bude. A manželitky, no tak už to bude po třetí, no tak už to bude po čtvrté, ne?
0: Petro, moc krát vám děkuju. Mějte se hezky, jo, a přeji vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Jo, vám taky naschledanou.
0: Blíží se půlnoc, za malou chvilku už bude nový den. A svátek bude mít Iveta. No, gratuluju, dámy. A vlastně bych měl ještě teď pogratulovat všem Norbertům. Pořád ještě máme 6.6. I proto je tématem noční linky to, o čem si dnes povídáme, tedy čísla, cifry, numera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Už minutu a půl jsme ponořeni v novém dni. A abych byl stylový, protože tématem noční linky, kterou právě posloucháte, jsou čísla, jsme ponořeni v nové cifře, v novém čísle. No tak už je 7.6.2026, ale pokračuje ta možnost, máte-li kladný, anebo třeba i velmi záporný vztah k číslům, zavolat a říct právě ten svůj příběh o číslech. Zabýváte-li se numerologií, tak teď na malou chvilku neposlouchejte, protože Vláďa napsal na rozhlas.cz lomítko linka: dobrý večer, nemáte to teda dnes vůbec jednoduché? Úsměváček. Nazývat numerologii vědou je odvážné, ale jako koníček je numerologie bezva. Nutí lidi aspoň počítat, když dnes není matematika v kurzu. Pěkný večer všem. Už můžete poslouchat, numerologové a numeroložky. Mám tady další vzkazy. A samozřejmě, že i vy můžete napsat na rozhlas.cz/lomítko linka. To je jedna z možností, jak svůj příběh, svůj postřeh o číslech dnes dostat do vysílání. Ta druhá šance je potom pomocí telefonu 731 800 900, ale zpět k té naší bráně, respektive k webu, na který píšete. Mám tady vlastně dva vzkazy, řekl bych synchronizované, protože ve 23.40 napsal Michal: a my na Slovensku máme rádi čísla. Pozdravujem z Valdova u Nové Paky. A o 8 minut později napsal Jaroslav z Židlochovic: já mám čísla také velmi rád, jako ti Slováci. Prosím, zahrajte Prodigy. Děkuji. Není zač, protože Prodigy opravdu nabídnout nemůžu. A teď další z vás, který má vztah k číslům. Je to František. Já jako majitel firmy musím stále pracovat s číslama. Za prvé, když beru nového zaměstnance, tak ten se prvně ptá, kolik si u mě vydělá. To za prvé. Já mu musím říct podle toho, kolik on vydělá mě. Dále se ptají zákazníci, abych jim udělal nabídku za práci, kterou chtějí po mně, abych jim udělal. Musím znát ceny materiálu, ceny za práci, takže opět spousta čísel. Takže pane Borku, i když ve škole, mně pravopis moc nešel, to nakonec je zřejmé z mojich psaných příspěvků, ale práce s číslama ta mě začala bavit až v dospělosti. Poznal jsem lidi, kterým práce moc nešla, ale všichni uměli počítat. Na tyto lidi si člověk musel dávat pozor. Moc pozor. František ze Židlochovic. Františku, děkuju. A další příběh na téma čísla. Po písničce, kterou vám zaspívá Marie Rotrová, vítám vás v novém dni. Je 7. Je neděle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já vlastně nevím, jestli jsem se toho spojení bál nebo ne, ale zatím jsem ho nepoužil. Udělá to za mě Radomil. Já, když jsem měl v úvodu říct, jakéže je téma dnešní noční linky, tak jsem sice použil hodně slov, ale spojení kouzelná čísla jsem nějak vynechal. Radomile, dobrý večer. Děkuji, že jste mě k tomu znovu dostal.
1: Krásný, dobrý ráno, v té Božku.
0: Zdravím vás,
1: a vy máte... posluchačům, kteří ponocují stejně jako já a poslouchají vaši linku, máte dneska úžasný téma, čísla. A já jsem si tak hned jako vybavil, když jsem slyšel poslední váš hovor do éteru takhle po zprávách nebo po přelomu na půlnoc, půlnoci na teďko, na novej den, tak já mám ty kouzelný čísla v tom, asi v těch datech narození, možná mě a mý partnerky současný, kterou mám už o víc jak možná 13 let. Není to teda moc častý, že bych měnil partnerky, ale
0: když už, tak je to podle čísel, jo?
1: Tak možná ty čísla byla spíš jenom náhoda, protože já když jsem narozen posledního dne v měsíci 10. 31.10. a jsem rok výroby 85, tak jsem zjistil, až jsem se vlastně s tou děvčinou seznámil trošku víc, že ona je narozená 13.10.86. Jo, takže se prohodili dvě cifry. A co je ještě, ale není to o číslech, je ještě víc zajímavý, že já jsem Radomil, jak jste mě představil, a moje partnerka je Radmila.
0: Takže jo? Něco jí tam sice chybí, ale něco zase přebývá. To je ten 86. zatímco vy jste 85. Takhle bych si to vysvětlil já. Jo? Mnemotechnicky bych si to možná i pamatoval. A když jsme tak u toho, já vím, že není podstatné to, co já si myslím o číslech, ale přece jenom já jsem byl vděčný za to, že v těch dávných dobách, kdy jsem ještě byl ženatý, že datum svatby bylo 10.10., protože já bych si to jinak nezapamatoval. No, to se dobře pamatuje, to je dobře zapamatoval ten
1: datum. Mám ještě jedno zajímavé číslo, tak jak pan František ze Židlochovic psal, že má firmu a teda firmy mají IČA. Já když jsem si šel dělat OSVČ na úřad, tak mi vlastně ten jejich jako generátor vygeneroval automaticky nějaký číslo jako IČ. A to moje IČ je 0406, když to spojíme ty dvě čísla 4 a 6 je 10, tedy 10. měsíc narození pro oba dva a 13.10. Jo? 0406 13.10.
0: Jo, tak nevím, to je Radmila. Takže ta firma je z poloviny Radmily. Jo?
1: V podstatě.
0: Až půjdete od sebe, tak bude chtít půlku.
1: Nejsem ženatý.
0: No tak to je dobrý, to je dobrý. To je celý vaše.
1: Zatím.
0: Ano, to mě připomíná ten vtip. Jsem vděčný své ženě. Udělala ze mě milionáře. Jo, ano, předtím jsem byl miliardář. No,
1: jak se to vezme. Někdy jsou ženy naše poklady a když až chlap jako přijde o tu babu, tak zjistí, o co přišel. Někdy není za co stát, tak to pustíš dál, jo? Pro jedno kvítí, slunce nesvítí, jak se říká. A nic nevydrží věčně ani láska k jedný slečně, to se taky říká.
0: Ale když vyprchá ta chemie, tak potom už zbývá jenom úcta, že?
1: Tak, respekt a porozumění a pomoc, když ten druhej nemůže a tolerance chyb a opakování, protože ty roky prostě letí. A je fakt, že když je někdo spolu už 13 let, tak to už jako můžeme před sebou prdět a říkat si opice a jo a prostě se s ním snad možná do konce života. Je otázka, jak dlouhý ten život bude, že jo? Ale jako fascinuje mě, že když ty čísla mají ti lidi spolu jako kulatý 30 let spolu, 50 let spolu, to je fascinující.
0: To je. Já se ještě zeptám na jednu věc. Radomile, vy asi máte auto, že?
1: No, naštěstí. Ještě.
0: Ještě pořád? Tak máte Radmilu, tak máte ještě i auto. Když vám nabízeli SPZ-ku, jsem málem řekl, ale je to registrační značka, takže když vám nabízeli SPZ-ku, tak jste si mohl vybrat z čísel? A jestli ano, tak vybral jste si nějaké kouzelné?
1: Zatím ne, ale už jsem párkrát uvažoval nad tím, že bych si nechal RZ-u jako udělat na požádání. A spíš bych tu RZ-tu neudělal jakoby tady z těch nějakých 13, 10, 85 a tak dále, ale já bych ji udělal takovou jako textovou. Koko, co, koko, co, CO nebo C0, C0 a Fox, FO nebo F0X, koko ano. Fox.
0: Takže kysličník uhelnatý, fluor, kyslík a X. Jo. Já bych si to takhle pamatoval.
1: Ne, když se to zafixuje jinak, tak Coco je jméno, respektive byla přezdívka pro paní Chanel. Coco, Chanel. Coco, co. A Fox je anglicky liška. Takže liška Coco, to je mý druhý já, moje dítě. V závorkách hřezavý, čtyřnohý, s oháňkou. A to je taková druhá bystrouška, současnice.
0: Víte, co by mě zajímalo, jak si, už jsme tady o tom mluvili, jak si někdy třeba policisté vysílačkami předávají kontrolovaného či kontrolovanou. No. Oni teď už asi mají nějaký přístup do databáze, jo, aby zjistili, jestli třeba vůz není kradený, ale v dobách, kdy se to ještě hlásilo někam na centrálu, tak vlastně museli číst to číslo. Jo, tak jak to, jak to je vlastně dneska, když třeba by, kdyby třeba vypadlo to datové spojení a oni museli hlásit na ústřednu, on tady má napsaný COCO, prosím tě, netahej sem nějakou civilní obranu. Jo? Jak by to asi četli, tu vaši SPZ-ku, teda RZ-ku, no?
1: Jo, rozumím, a pardon, teď ještě poslední vtip nakonec, než pustíte další song. Jak to mám říct, takhle. Baví se dva kamarádi a říká jeden, tyjo, můj děda ten byl elektrikář. A ten kamarád se ptá, jak si na to přišel. No já jsem našel na půdě helmu a na tý byly dva blesky.
0: To byl, ano, elektrikář. Mějte se hezky a naslyšenou, Radomile. Raději. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to čísla, která spojují všechny vaše příběhy, vaše telefonáty i vaše psané poznámky, glosy a třeba i názory na to, jaký vztah k číslu mají ti ostatní, kteří už byli slyšet. Paní Marie, zdravím vás, vy jste vlastně přímo za rohem. Vysíláme z Brna a vy jste taky Brňačka. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. Ráda poslouchám vaši linku a dneska mě to zaujalo, protože ty numera jsou opravdu velice zvláštní a někdy až takový jakoby strašící. Mluvila tam paní, která mluvila o tom, že její, já nevím už teď, kdo z rodiny byl narozený 22.12. A že to teda nedopadlo dobře a dvojky a tak dále, že nedopadly dobře. No tak bohužel já mám ten opačný názor na to. Já jsem narozena 22.12.42, což už je teda požehnaný věk. Brala jsem se, nebo vdávala jsem se 22.2.63 sice. Syn, když se narodil, tak měl na ruce čísilko 22. A navíc 22. je Petra, což se jmenuje taky Petr, teda ten první syn. Takže mě fascinují dvojky. Navíc jsem dělala zkoušky na vysoké, měla jsem, vytáhla jsem si otázku číslo 22. Takže mě dvojky pronásledují celý můj život. A manželství moje trvá 63 let. Takže... A můj muž zase obráceně, ten je zase čtyři, ten má zase jedničky, 41, ale je 22. ledna, takže zase má 22, ale jedničku jako v měsíci a jedničku na konci. Takže jedničky, dvojky mě pro nás sledují prostě celý život a mohla bych říct, že to je docela příjemné, nemám s tím špatné zkušenosti ani s dvojkou, ani s jedničkou.
0: Ale víte co, já si myslím, že tak, jak jsme každý trochu jiný, někteří hodně jiní, tak každý to můžeme mít vlastně jinak, jo? Někomu dvojky takzvaně konvenují, prostě jsou mu sympatické a někdo má oblíbené úplně jiné číslo. Nakonec, vemte si ty takzvané osudové osmičky pro naši republiku. 18., 38., 68. A těsně to vyšlo v tom 89., že tam ještě byla ta osmička sice na desítkovém místě, ale byla tam, no.
1: Je to tak. Já jsem si ještě vzpomněla, že taky Helena Vondráčková se vdávala 22. února, 22. myslím 2000, nevím jestli 2002 nebo 2, taky má dvojky a taky šťastně dopadla. Takže jako, ale opravdu ty numera jsou velmi zajímavé a někdy, a zase vnučka, ta zase má trojky, ta se narodila v pátek 13.3., ty zase pro nás sledují trojky. A tak myslím si, že každý něco jako v tom životě nějaké to čísílko má, buď příjemné nebo někdy nepříjemné zkušenost, příjemnou nebo nepříjemnou zkušenost, ale že je to docela fajn.
0: Já si myslím, že pravdu definitivní a stoprocentní asi nikdy nepoznáme. A pokud nás třeba teď poslouchá někdo z klubu Sisyfos, takový ten opravdový skeptik, tak si řekne, a zase nám tam někdo hledá spojitosti a pravidla a vzorce tam, kde nejsou.
1: Zase.
0: Jenomže, jak říkám, kdo může říct, že zná stoprocentní pravdu a stoprocentně všechno?
1: Nikdo, protože pravda je relativní a to opravdu ne. A každý myslí, já si myslím, že je to tak, že jak se každý s tím čísílkem vyrovná a není nutné nad tím nějak tak bádat a rozebírat. Já sice na takové ty numerologické předpovědi a tak moc nevěřím, i když člověku navrtává takový červíček potom, když slyší nějaké nepříjemnosti o tom čísle třeba, tak vás to navrtává. Takový nějaký ten červíček tam prostě je. Zas navrtá, jestli jako opravdu je to dobře, nebo je to špatně, ale já si myslím, že člověk se s tím nějak jako...
0: Já bych to přirovnal k tomu, že každému se líbí jiná barva. A není na tom nic špatného, že někdo má rád fialovou, někdo kombinaci žlutá, oranžová, třeba.
1: Každý jsme nějaký.
0: A prostě máme i sympatická čísla. Když jsem u toho, kdybyste měla Kdybyste měla třeba PIN k vaší bankomatové kartě, který se skládá z čísel, která vám sympatická nejsou, co byste dělala?
1: Neměnila bych to. Dobře. Ne. tak co se... Ne. Mám samozřejmě úplně jiná čísla na PINu a to... Ne, tak to ne.
0: No to nemusíte říkat, já to z vás neloudím a už vůbec ne do éteru.
1: Ale říkám, že mám úplně jiná čísla a nikdy bych to neměnila. Ne, tak dalece, jak si nejsou závislá na těch čísílkách.
0: Rozumím. Jako... Paní Marie, děkuju. Jsem rád, že si rozumíme v tom směru. Sympatická čísla, já je taky mám a já vám přeju krásný červen. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou.
0: Telefon je 731 800 900, volat na něj můžete ještě 30 minut, abyste řekli, jaký je váš vztah k číslům. František píše... Moje narození je, uvádí datum, to vzhledem k GDPR a já ani nemůžu uvádět, že to až potom dám na web. Nevím, co se z toho dá vyčíst. Františku, já taky ne, já nejsem numerolog. To si budete muset zajít zřejmě za paní Danou nebo za Ivetou, která je numeroložka samoučka a už byla slyšet na začátku noční linky. Teď pokračujeme k písničce Jiřího Korna a potom k dalšímu vašemu příběhu na téma čísla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a opravdu jsem až tak moc nepředpokládal, že vás tak zaujmou čísla. Je to téma Noční linky. Dokonce natolik, že jedna z našich posluchaček, která před chvilkou volala, zatím ji můžu jenom pozdravit, říkala, jestli by paní Iveta nemohla zopakovat, co která čísla znamenají. Nemohl jsem je propojit, ale mám pro ně i pro vás, kteří třeba máte podobný problém nebo touhu, jeden návod. Buď to aplikace Můj rozhlas, anebo audioarchiv na webu, rozhlasovém webu, tedy rozhlas.cz. Tam si vlastně můžete znovu a znovu přehrávat třeba i celou naši dnešní noční linku. Včetně všech mých přeřeků, proto ho mám tak rád, ten audioarchiv. Ale teď čeká paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký je váš vztah k číslům, paní Marie?
1: Já bych řekla, asi tak nevím, možná je v tom nějaká symbolika, protože když jsem chodila s manželem, on si koupil motorku, přijel a já jsem měla jako narozeniny 25. a on 7. A on měl na té motorce, tam bylo GT, jo, 2507.
0: Mm-hmm, takže no, on si vybral SPZ-ku?
1: Nevybral, tenkrát to nešlo, bylo ještě za starého režimu, to nešlo, prostě to byla náhoda, jo? A ty čísla prakticky, ta sedmička, dvojka, pětka, to nás provázelo, vždycky jsme to měli, třeba koupili jsme auto, měli jsme v tom ty čísla nějakým způsobem, tady tyto tři. Mm-hmm. No a další věc je taková, že on měl rodné číslo, já jsem měla rodné číslo, nebo mám ještě rodné číslo, manžel umřel, bude to 8 roku, jo, a jeho rodné číslo končilo tím trojčíslím na konci, jak vždycky bývá, že datum narození a na konci jsou tři čísla.
0: No, bývala tři čísla, teď už jsou to čtyři, no, ale bývalo
1: no, tak
0: to tak.
1: Za nás byly tři čísla, takže on měl 0,098 a já jsem měla 0,02.
0: Takže dohromady jste dali kulatou stovku.
1: Ano, dohromady jsme měli kulatou stovku. A prostě takové ty čísla, které se skládaly, jo, tak to byly takové náhody, že prostě to do sebe zapadalo.
0: Ale já vám rozumím, já vám rozumím. Já jsem svého času, teda já mám hodně úchylek, jo, já třeba počítám schody, kolik schodů máme do práce a kolik schodů máme domů a tak dále, a tak dále. Ale já jsem svého času si sčítal vlastně ta dvě dvoučíslí v těch registračních automobilových značkách. A pokud to byla dohromady stovka, tak jsem si v duchu říkal, hurá, mám dalšího výherce.
1: No, tak ono je to prostě, já nevím, je v tom určitá symbolika, nebo jestli je to karma, nebo já prostě nevím, my jsme spolu žili 38 roku, že, než prostě až umřel, že, no a jestli ty čísla do sebe zapadaly, jestli jsme měli spolu být tolik roku, že je to osud asi. A ty čísla nějakým způsobem asi v tom mají nějakou symboliku. Tak si to myslím.
0: A že jsem tak smělý. Vsázíte třeba číselné loterie podle dat narození?
1: Ne. Občas jsem si sadila, ale teď vůbec ne, jo, ale manžel kdysi chytila ho taková prostě, že dělal rozpis, jo, a já už nevím na dost těch sloupků a teď přišel do práce a říká, chlapi, mám rozpis, že dejme si to, složme se, dejme si to, jo. Tak prostě složili se, dali ten rozpis, jo, prakticky, a teď bylo, že to je moc peněz, že dejme to jenom na první tah, jo. Dali to jenom na první tah a ten druhý tah vyhrál první cenu.
0: Tak to je na infarkt.
1: Ano, a potom si to dali ještě párkrát a už nikdy nevyhráli.
0: Já myslím, že ten, který navrhl dát si to pouze na jeden tah, potom byl cílem no mnoha útoků, že?
1: To byl ten auto, to byl můj manžel.
0: Tak byl takhle přímo váš manžel. Je, no tak to...
1: No, tlouku do hlavy, no.
0: No, nejvíc to brzelo asi jeho, to je pravda. Paní Marie, moc krát děkuju.
1: Tak byla to, že byla to hra, byla to jako to, no, tak já říkám, no, tak
0: hra, hra to byla, ale mít tehdy 100 tisíc, že, to je jako dneska vyhrát,
1: no,
0: jen tak prostě
1: to bylo,
0: mega.
1: To bylo ještě za starého režimu.
0: No. No, dyť. No. Paní Maruško, děkuju. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto, které už se blíží.
1: Mějte taky hezky a naschledanou.
0: Naslyšenou. Telefon, který za malou chvilku uslyšíte vás, ještě 20 minut bude spojovat se studiem Noční linky Českého rozhlasu. Neváhejte a napište, jestli váš vztah k číslům je něčím výjimečný. No nebo jestli vás to vůbec nezajímá, taky napište třeba na rozhlas.cz/linka. Jana už napsala... Já tu mám takové zajímavé číselné údaje. Začátek první světové války 28.7.1914. 28 plus 7 plus 19 plus 14 rovná se 68. Začátek druhé války 1.9.1939. Opět číselný součet, no ciferný součet, rovná se 68. Rus vkročil na Ukrajinu 24.2.2022. Ciferný součet 68. Zajímavé, že? Tak dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: O svém vztahu k číslům teď přichází do noční linky něco říct náš posluchač Ivan. Vítám ho a zdravím. Dobrý večer. Dobré ráno, už jsem málem řekl rovnou. Ale ano, skoro ráno. Za chviličku vychází sluníčko.
1: Ano, je to pravda. Podívejte se takhle, pokud je o čísla. Já jsem nevidomý a byl jsem 40 roku u telefonu. Jsem bývalý telefonista. A samozřejmě čísla, telefonní čísla si pamatuju ještě už dávno nefungují, ty lidi už možná třeba ani nežijou. Bohužel si pamatuju i číslo kamaráda, který už bohužel tady není mezi námi, ale ty číslo si neustále pamatuju. Samozřejmě v celé Praze došlo k velké změně telefonních čísel, hlavně v roce 2002, kdy došlo k hromadnému přečíslovávání.
0: Nebyl to rok 2001?
1: No, víte, že jo, asi budete mít pravdu. Já teď už to mám trošku přece jenom po tolika letech už možný to byl 2001.
0: Já mám mnemotechnickou pomůcku, že to bylo tehdy, když jsem byl na dovolené na Lesvosu, takže to muselo být 2001. No, ano. Ano, a teď si zrovna píšu telefonní, já si pamatuju dodnes telefonní číslo, které jsme měli, když mi bylo 6 roků, 59404.
1: No. To? No vidíte, to je brněnský číslo.
0: Ano. No správně, ano. Jste profesionál, Ivane, na vás já asi nepřijdu.
1: No, stává se mi, že mě potkají třeba bývalí kolegové z práce a říkají, hele, jaký měl číslo, dejme tomu pan Novák. No, říkám 383, no.
0: Páně, dobrý.
1: Takže akorát jednou to se mi stalo, to jsem byl po vážné operaci a chtěli po mně telefonní číslo. A já si za něj nemohl za nic na světě vzpomenout. Vlastní telefonní číslo, říkám, no to už je teda v háji se mnou. No a mi říkali, ale sám sobě nevoláš přece. No, kamarádů číslo jsem si pamatoval, já nevím, to byla těžká, to byla takzvaná jaterní encefalitída, jo? To znamená, že v podstatě nemoc jater způsobila, že se mi v podstatě vymazala velká část paměti, ale kamarád mě ujišťoval, neboj, to naskočí znova. Já jsem třeba volal kamarádovi, prosím tě, jaký číslo je na tu a tu službu. Volám už asi po šestý. Mě to je blbý, ale ne a ne se zapamatovat. Když jsem ležel v IKEMu na pooperačním oddělení na ARu, že jo. Ale opravdu jsem říkal, no to už je se mnou teda hodně špatný, když už si nepamatuju vlastní telefonní číslo. Jo? Ale opravdu já skutečně teď se to naskočilo a pamatuju si, říkám, čísla lidí u bývalých v práci, že jo, kdy opravdu ty lidi jsem měl, že tam byl velký provoz, opravdu jsem teda. A mě ty telefony baví dodnes, v podstatě jako některý takový i řekněme jakýsi provolby, který nebyly zrovna veřejný a tak podobně. Ale

0: jako tady prostě musela být hlava, protože jako někam si něco zapisovat, byť ve slepeckém písmu, no, jsem opatrnej, no, ale tak stejně prostě ta paměť na ty čísla, a říkám, to si vzpomínám na lidi čísla, který už třeba dávno ani nežijou, jo, který už dávno ani neexistují, třeba skupinový linky, skupinový telefony v Praze, že jo. To bylo velká část Spořilova, Vršovic, i v Dejvicích, tam byly skupinové sedmimístné linky, že jo, tam bylo sedm míst vlastně, to byla skupinka, že jo, to bylo tehdejší vlastně, nebyly telefony, tak se to řešilo skupinovými ústřednami a teda skupinovými, že jo, no, jak ty malá ústřednička byla v baráku a tam mělo třeba, já nevím, pět nebo i deset účastníků a když někdo zapovídal, tak ti ostatní byli chudáci, ty se nezavolali, že jo. Takže jako to tehdejší způsob, no, já jsem potom měl teda podvojnou linku, že jo, to potom brzo teda skončilo, když se natáhla přílož, ale tak ty čísla si pamatuju prostě dodnes a to jsem si říkal, že už mi to už nemůžu pamatovat, ale jsou prostě čísla, které, a to je zvláštní, že čísla třeba, které bych si měl zapamatovat dobře a zapomenu celkem krátké doby, ale
1: no,
0: čísla,
1: tak to mě povídejte. Dávno, to mě povídejte. No. Já si dodnes pamatuju SPZky všech automobilů, který měl tata, ale já si nespomenu, ano. Kolik deka se dává, jakém poměru se dává, když dělám palačinky, no, kolik mlíka, jo. Vždycky se musím podívat znova, no.
0: No, to je to, ano, to je to vaření, to je pro nás chlapi jako většinou velký problém, jo, protože...
1: Ano, my radši telefonujeme a jezdíme autem, no.
0: Tak, radši telefonujeme a můžeme si zase zavolat a popřiju dobrou noc, abych to neblokoval zase dlouho tu linku.
1: Ivane, moc krát vám děkuju a přeju vám krásný červen.
0: Díky, vám taky, díky a
1: díky
0: dobrou.
1: A naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která se dnes zabývá čísly, respektive vašimi příběhy s čísly a vaším vztahem k numerům, k cifrám, k číslicím. Ale ještě dřív, než tohle všechno řekne naše další posluchačka, tak se jí musím zeptat na něco mimo téma. Nejdřív popřeju dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, všem přeji pěkný večer.
0: No a to je právě ono. Petro, když vám někdo říká Petro, tak to znamená něco, a když vám někdo říká Veroniko, tak to taky něco znamená, nebo vám říkají oběma křestními jmény?
1: Já dávám na výběr, já používám Petra Veronika, a to z toho důvodu, že Petra mi bylo dáno a Veronika jsem si vybrala.
0: Takhle je to. Takže Veronika se vám líbila, vybrala jste si, takže...
1: Veronika má určitý význam.
0: Aha, dobře, dobře. Tak já si ho samozřejmě najdu, ale teď se vraťme k číslům. Jaký je váš vztah k číslům?
1: Já mám ráda čísla, mě se čísla líbí, já se s nimi hraji a baví mě. A nepřeceňuji jejich význam, v žádném případě rozhodně ne. Mě to baví jako hra, taková životní hra, a pořád pozoruji čísla a baví mě třeba, když mám svůj mobil, svůj krásný velký mobil, a když tam je takový ten displej na tom widgetu a probíhají tam různá čísla, datum a podobně, ty hodiny a tak. Mm-hmm. A někdy to vyhodnocuji a někdy mě překvapí, že třeba ten jejich součet nebo prostě ta jejich kombinace, a pořád to sleduju a baví mě to pořád. A dokonce se stalo, že jeden den jsem měla nepříjemný a vůbec se mi nedařilo. A já jsem z toho byla nešťastná, podívala jsem se jenom tak na mobil a tak najednou mě to napadlo. Já se na to podívám. Já jsem udělala jenom takový rychlý součet, protože to bylo úplně mimo mě. Udělala jsem nenápadný rychlý součet, který jsem ani nevyhodnocovala. A najednou jsem zjistila 666, number of the beast. Vůbec, úplně mě zabrazilo.
0: Teď mě strašíte teda, ale vy musíte být přímo exaltovaná, když je 11. listopadu 11 hodin 11 minut 11 vteřin.
1: Ano, můj manžel se narodil 11.11. a je Martin.
0: No prosím, no tak ale to má blbý, protože svátek i narozeniny ve stejný den, to je o dárek míň za celý rok.
1: Ale my jsme takhle oslavili v 11 hodin toho data, jsme oslavili v jisté brněnské kavárně Husu na provázku.
0: Já. Rozumím. Tak Petro Veroniko, on je to trošku dlouhé, když vás takhle oslovím oběma jmény, ale Petro Veroniko, já vám děkuju a...
1: Já bych ještě chtěla doplnit toho svého kolegu, který mluvil přede mnou, protože já ho úplně obdivuju. Mě to připomíná toho, jak se jmenuje ten americký herec, který tenkrát četl ten seznam, telefonní seznam, jmenoval se, a teď mi pomozte, jmenoval... Přesně tak, mě to ten pan z Prahy připomínal, Raymana.
0: Jo, Raymond Babbitt, ano.
1: Takže jo, blahopřeji, výborně Raymond, jen tak dál. Ale mně se stalo takováhle věc, já jsem úplně jiný obor než matematika, já už jsem, bohužel mě to minulo, já jsem studovala jsem lékařské vědy, ale já jsem jednou takhle hledala, když ještě za komunistu, telefonní číslo v tom seznamu zlaté stránky, a hledala jsem nějakou sept, nebo ne, to bylo tehdy nějaká jiná, prostě zákony se tam prodávaly a já jsem tam našla nějaké číslo, mě to asi 8 nebo kolik tenkrát cifer, a já jsem si to jako vytočila a tak jsem to tam vyřídila a druhý den jsem si říkala, ale já potřebuji ještě jeden zákon, a já jsem si na to číslo vzpomněla a vytočila jsem ho z hlavy. Tak to mě zarazilo.
0: Vy jste talent, vy jste ciferný talent, musím gratulovat.
1: Mě to baví, to je všechno.
0: Petro Veroniko, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Tak ať se daří a pěkný rok.
0: Nápodobně. Veronika, zejména Berenike, já jsem si mezi tím našel ten význam, nejčastěji se vykládá jako nositelka vítězství, nebo ta, která přináší vítězství. Ale protože už máme jen necelých 8 minut zbývajících do jedné hodiny a ta poslední písnička, která je před námi, má tolik minut a tolik vteřin, kolik má, já už to raději ani nebudu říkat, když mluvíme o číslech, tak teď je čas na dalšího z vás, vlastně na posledního z vás ve vysílání. Kdo je prosím na telefonu? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka Českého rozhlasu.
2: Tady Honza z Ljubiše.
0: Já vás zdravím, Honzo, nevím sice přesně, odkud volám. Od Mělníka, tak posloucháme. Jaký je váš vztah k číslům?
2: Já jsem se narodil 27.6.1938 pak jsem zjistil ještě 5 hodin ráno a teďka ještě by to bylo ještě 6 minut, tak by to bylo všech 9 čísel za sebou. Mm-hmm. Mě by zajímalo, co to znamená.
0: Já vám rozumím, co po mně chcete, Honzo, ale to já nemůžu splnit, protože já nejsem ten, který se zabývá numerologií. Já jsem jenom ten, který vašim příběhům dává zelenou do vysílání noční linky. Já to opravdu nevím. Tohle no, pro mě, po mě prosím, nechtějte.
2: Je to zajímavý všech devět čísel, vlastně 10, protože tam je i 0. Takže no. všech 10 čísel tam je, to by mě zajímalo a žádný se neopakuje.
0: No tak taky je to zvláštní. Nevím, co by na to řekl numerolog, ale jak říkám, nejsem tím, kdo by vám mohl podat odborný výklad na tohle téma v úvozovkách.
2: Kde se na to zeptat? Já ti děkuju moc krát, že jsem nezně sebral, nakonec volám už asi 1.5 hodiny.
0: Je, tak konec dobrý, všechno tak, dobré by se chtělo říct, že?
2: Takže dobrou noc a hodně zdraví co v tomhle roce. No.
0: Děkuju, mějte se hezky, Honzo. Naslyšenou. Noční linka je takřka na svém konci. Měl bych ale říct ještě jednu velmi důležitou věc, že ta další začíná za 22 hodin a že v ní nebudete sami, to je samo sebou. Moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem bude, co vás v životě úplně pohltilo. K tomu nebudu raději dodávat nic, to už si Jarka určitě ošetří takzvaně sama. Snad jen dodám, že já se za vámi brzo vrátím znovu. Znovu a brzo, to znamená v úterý 9. a tématem té brněnské noční linky, která začne právě v úterý 9. ve 23 hodin, bude milosrdná lež. Přeju vám dobrou noc, sladké sny a těším se zase někdy naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky

zdravím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
2: Guten Abend, Herr.
1: Počkejte, jsme v rozhlase.
2: Good evening, sir.
1: V Českém rozhlase.
2: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
1: Já si myslím, zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
2: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
1: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
2: To už mě nepotká nic takového v životě.
1: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
2: Přátelé, vás nebudu napínat.
1: Tak prozraďte už své jméno.
2: Bohužel, je mi to.
1: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu. Třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy. A pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
2: Já se legro ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
4: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a tehdy se filmovalo. Tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak co on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verich? A pan, já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, já nevím, hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
5: Co je s elixírem?
6: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
5: Je, ale pít se nedá.
6: Maže se a lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
5: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce. Krač. Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kapotovost.
4: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařové koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
7: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele, Kostko, zítra je Mikuláš. Sežeň, prosím tě, někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Mm-hmm. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to servál. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí. A on mě povídá, jak budeš dělat. Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom pověděl, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čak pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
8: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Stupenka do Nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I svír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr k říši. Ríšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Jdete si ty vaše švejkoviny, Ríšanku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, jak tabuli. Mají tady bezecný.
3: Stupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hrluje! Nejinteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Frantu, ti za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu. Kde?

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Zrada.
1: To oni
2: ne, vám... tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý... Zrzavý skvrnky tady a
1: tak vy, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana člověka. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak no. chápete tohle? Tohle je tedy veselá, aby byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda,
2: já
1: že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá herečka nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano.
2: takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale... se svojí rukou prostě. A...
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a na, pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle, ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha. A pak vznikli, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte,

0: tak někoho jiného, a já nevím, ten prachař by se mi na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, on by to nedbal. Já nevím, nedbal, muž je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal, byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takovou, na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem. Hodina H. Asi čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jemnějc. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, pojďte se, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
2: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
3: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
2: No, vám se přitom nestalo nic.
3: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostěji.
2: No tak to se uklidněte, občanko, to... Takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste jeli po cestě, k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Ve nic se stalo. Co se stalo?
3: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Janžurová společně s Josefem Abrahamem.
4: Já se bez kabelky nehnu.
5: Anděl, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Ty jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím. Dovolal bych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš,
4: Z čeho budu živat?
5: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
4: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
5: Co? V té kabelce jsi měla?
4: Ano, v té kabelce.
5: Jo, takhle. Jo, tak ty jako, nevíš, že byste takhle. Už jsem dělal nezmusel, to je teda úroveň. To je úroveň, no, dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
4: Kolik? 15 liber.
5: 15 liber, jo?
4: Mhm.
5: 15 liber za...
4: Jo, nějaký drobný nut.
5: Drobný, no.
4: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
5: Rtěnku.
4: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
5: Z holotryskem, dobře.
4: Ne, z holotryskem ne, ale byly zlaté.
5: Ne, to je škoda.
4: A... To, broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
5: Alžbětě. Po babičce 5, 6, no. A no, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
4: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mi rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
0: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigor.

0: Grigory Alexandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu, a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě tovaryši a tak jako a zašmeli a jako že si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace, já jsem věděl, no to je moment. To už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď, přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně, stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu, já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři, vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat, já tu Ladininu, já ji neporazil, ale já si to dodnes vyčítám, to bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mým životě. Bohužel, jen to.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Co já mám dva?
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na co přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat.
6: Ne, já ho uškrtím.
5: 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Ten taky je vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
9: Já se bolestá! Já!
10: Plíšky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
8: byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak ne. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou? Byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No, ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný.
10: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mě řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo, ale...
10: Nebylo.
8: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.